0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

se spí zvířátka tež, no tak si lež, milí Méďo, lesví, kdo si v něm spí.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni, bylo jich tam dost celé.

odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovat.

tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví,

všelijak po tele, nemoc mne začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do dlášky,

שקרב, היה זה כמה ביט.

staženou cévu a nervový tik.

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
1: Tam nebo tam?
0: A do černé? No to, co nedokážeme nikam rozdělit.

0: to snad Území voz?
1: Ano, je to Území voz.
0: A jaké veliké?
1: Vosaď až posaď.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bez vafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Rádio Junior.
1: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žít je zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu. Mami,

Junior.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna spisovatelka Astrid Lindgrenová. Možná, že vám její jméno nic neřekne, ale vsadila bych se, že znáte některou z jejich knih nebo postav. Říká vám například něco Pipi dlouhá punčocha? V roce 1907 se na jednom statku ve Švédsku narodila holčička. Dali jí jméno Astrid. Vyrůstala s bratrem a dvěma sestrami. Byly to krásné časy plné her s dětmi ze sousedství. Dospělým nosili na pole kávu a rádi poslouchali, o čem si farmáři při jejím popíjení povídají. Užívali si i barvité švédské svátky a tradice. Připomíná vám to něco? Pokud jste si vzpomněli na knížku Děti z Bulebinu, trefili jste se. Tu Astrid napsala podle svého dětství. I dnes je to velmi oblíbená knížka. Pro mě osobně byla první, kterou jsem jako malá přečetla od začátku do konce. Už ve škole jí prý všichni předpovídali, že se z ní stane spisovatelka. Ona se toho lekla a zařekla se, že nikdy spisovatelkou nebude.
2: Mm-mm.
1: Jak se ale říká, odříkaného chleba největší krajíc.
3: Ha?
1: Když dospěla, přestěhovala se do švédského hlavního města Stockholmu a pracovala jako sekretářka. Narodil se jí syn, o kterého se v tu chvíli nemohla postarat, a tak mu sehnala pěstounskou péči. Jakmile se její životní situace zlepšila a vdala se, vzala si synka k sobě. Pak do rodiny přibyla ještě dcerka Karin. Ta jednou dostala zápal plic a od maminky se dožadovala, aby jí vyprávěla o Pipi dlouhé punčoše. To jméno jí napadlo jen tak náhodou. Astrid začala stejně tak náhodně vyprávět. O pár let později uklouzla na ledu, podvrkla si kotník a musela doma dlouho ležet. Aby se nenudila, rozhodla se, že příběhy o zrzavé dívce Pipi, která žije sama bez rodičů, doma má koně a opici a spoustu zlaťáků, se píše. Rukopis poslala do nakladatelství, ale tam ho odmítli. Teprve když s ním vyhrála jednu literární soutěž, dočkala se vydání. Astrid se stala jednou z nejpřekládanějších autorek. Četli jí nejen děti po celém světě. Napsala přes 30 knih, kterých se prodalo víc jak 150 milionů kusů. Vydávají se dodnes. Mezi nejznámější patří například série Velký detektiv Blomqvist. Příhody kluka, který řeší zapeklité případy, jí napadly, když pracovala jako zapisovatelka u jednoho profesora kriminalistiky. Známá je i její kouzelná Ronja, dcera loupežníka, nebo taky Karkulín ze střechy. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Z jejich děl vznikaly i filmy a seriály. Za svou literární činnost získala spousty cen, včetně té nejcennější, ceny Hanse Christiana Andersena. Bojovala také za práva dětí a její plamený projev s názvem Nikdy násilí vzbudil debatu odborníků i politiků a vedl k vydání zákona, který zakazoval bití dětí. Švédsko takový zákon zavedlo jako první na světě. Požadovala i šetrné zacházení se zvířaty, což opět vedlo k zákonu, kterému se říká Lex Astrid. To ale nebyly jediné změny v právním systému, které inspirovala. Když napsala posměšnou povídku o tom, jak nesmyslně vysoké jsou v její zemi daně pro umělce, přispělo to podle některých k neúspěchu tehdejší vládnoucí strany ve volbách a změně daňového systému. S Astrid si zkrátka nebylo radno zahrávat. Její názor měl váhu a taky často uháněli i novináři. Jedna její spolupracovnice vzpomínala, že se jí ptali na všechno od péče o zuby až po světový mír. O jejím významu svědčí i to, že když v úctyhodných 94 letech zemřela, přišli na její pohřeb švédský král s královnou. Byla to světově uznávaná hvězda, nejvíc jí ale stejně milovali děti. O tom se dokonce vypráví dojemná historka. Po své slavné řeči proti fyzickému trestání dětí se u jejich dveří objevili dva malí chlapci z Německa.
4: Halo.
1: Utekli od svých násilnických pěstounů a doputovali za svou hrdinkou až do Švédska. Astrid se prý postarala o jejich bezpečný návrat a o to, aby jim už nikdo neubližoval. Tak co, taky jste dostali chuť něco si od ní přečíst? Historie hold patří těm, kteří nezapomněli na dítě uvnitř sebe.
0: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Už jste někdy měli úpal nebo úžeh? Dokážete je rozpoznat? Většina lidí si je spojuje s létem, vedrem a sluněním, ale jsou trochu na omylu. Úpal totiž se sluníčkem vůbec souviset nemusí. Obě onemocnění jsou spjata s přehřátím, mají podobné příznaky a přesto se liší. Jak? To si právě teď řekneme, abyste při případných potížích uměli správně zasáhnout. Při úžehu jde o přehřátí mozku a skutečně k němu dochází při dlouhém pobytu na slunci a při vysokých teplotách. Zároveň dotyčný nedodrží základní pravidla, což je pokrývka hlavy a dostatek tekutin. Všechny tyto faktory dohromady pak zapříčiní podráždění mozku a mozkových blan. Tělo se nadměrně potí a odcházejí z něj minerály a voda. Velmi ohroženými skupinami jsou děti a seniori. U dětí dochází k úžehu obzvlášť snadno. V zápalu hry se totiž mohou zapomenout na slunci déle, než je dobré, a úžeh je na světě. Navíc hlavně velmi malé děti ještě nemají plně vyvinutou termoregulaci. Úžeh se může projevit i s několika hodinovým zpožděním, kdy už dávno na slunci nejste. Mezi příznaky úžehu patří nevolnost, pocit na zvracení, bolest hlavy, zvýšená teplota, malátnost a únava. Často úžeh doprovází i spálená kůže. Při první pomoci je nejdůležitější nemocného ochladit, přikládat mu na hlavu chladné obklady a dávat mu hodně pít. Vlažné nápoje samozřejmě. Případně mu ještě ošetřit spálenou kůži. A co úpal? Zde jde o celkové přehřátí organismu, ke kterému vůbec nemusí dojít na slunci. Stačí být v prostorách s vysokými teplotami, nedostatkem čerstvého vzduchu nebo na místě s vysokou vlhkostí. Pokud se k tomu ještě přidá nedostatek tekutin, úpal je tu. Úpal může člověk dostat i v případě, že je nevhodně oblečen a má na sobě oděvy z neprodyšných materiálů. Opět jsou v ohrožení hlavně staří lidé a malé děti. K úpalu můžete přijít i při cestě přehřátým autem, které nemá klimatizaci, nebo v létě v přeplněné tramvaji. Tělo nezvládá vyrobit tolik potu, kolik by k ochlazení potřebovalo. Teplo se začne hromadit a termoregulace selže. Příznaky jsou velmi podobné jako u úžehu, jen teploty bývají vyšší, mohou dosahovat až ke 40 stupňům. Pokud se je nepodaří rychle srazit, může člověk ztrácet vědomí a pak je třeba okamžitě navštívit lékaře. Léčba úpalu je téměř stejná jako u úžehu. Osoba s úpalem by měla mít na sobě jen lehké oblečení, ideální je i svlažit postiženého pod sprchou, opět je potřeba podávat vlažné tekutiny s vyšším obsahem minerálů, takže třeba jontové nápoje, poskytnout nemocnému dostatek čerstvého vzduchu a umístit ho do polohy v leže se zdviženými končetinami. Úžeh i úpal můžete mít dokonce najednou, což musí být síla. Nejlepší tedy je nemuset se potýkat ani s jedním. Proto je dobré dodržovat preventivní opatření, chránit se před nadměrným horkem, opalovat se s rozumem, mít vždy pokrývku hlavy, hodně pít, ochlazovat se a nosit volné vzdušné oblečení. Tak se tím řiďte a snad se vám úpal i úžeh vyhne. Moji milí zvídavci, pokud chcete o rozdílech mezi úpalem a úžehem někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: nemiluju.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žreb štros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

jak si muž se ženou vyměnili práci. Byl jednou jeden muž, jakých je na světě spousta. Každý den pracoval v lese a ohýbal u ohně smrkové větvičky na výrobu dřevěných ohrad. Jeho žena zatím doma předla, vařila a starala se o domácnost. Tak měl každý svou práci. Muž ale pořád reptal, že kvůli obživě dře a otročí jenom on, zatímco manželka na nejvýš uvaří kaši, sedí si doma, jí a žije si blaze. Žena mu vysvětlovala, že se doma taky musí pořádně ohánět a že kdyby se nestarala o domácnost, muž by neměl nic do úst ani na sebe. On ale nic z toho nechtěl slyšet. Měl za to, že všechno leží jen na jeho bedrech. Když už se takhle dohadovali pěkných pár pátků, řekla jednoho dne žena: dobrá, zítra si tedy práci vyměníme. Já půjdu do lesa ohýbat větve a ty zatím doma zastaneš mou práci. Muž proti tomu nic nenamítal. Já se o dům postarám, odpověděl. Ale jak to ty zvládneš v lese, na to jsem zvědavý. Časně z rána řekla žena manželovi: napeč chleba, stluč máslo, napas krávu a uvař k obědu hustou kapustovou polévku. To bude račka, pomyslel si manžel a s tím se rozloučili. Žena si vzala sekiru a vydala se do lesa, muž šel rozdělat oheň v kamnech a zamísit na chleba. Když usoudil, že je těsto hotové, dal se do pečení. Umíte si ale představit, jaký chleba asi tak mohl upéct, když do něj zapomněl dát kvasnice a když nevymetl pec. Při pomyšlení na čerstvý chléb se mu zbíhaly sliny. Čerstvý chléb je neskutečná dobrota, pomyslel si, ale když se jí s uzeným masem, chutná ještě líp. A tak šel do spíže pro jediný kus uzeného, který měli. Jenže maso bylo hodně slané a proto si chtěl nalít trochu piva. Uzené tedy položil na schody do sklepa a sešel dolů. Právě když z bečky vytáhl čep, přiběhl pes a uzené sebral. Muž o maso ani za nic nechtěl přijít, a tak se rozběhl za psem. V tom si uvědomil, že má v ruce čep od bečky. Nechal tedy uzené uzeným a chvátal zpátky do sklepa, aby aspoň zachránil pivo. Bylo ale pozdě. Bečka byla prázdná a všechen drahocený mok vytekl na podlahu. To bylo mrzuté, muž se ale utěšoval myšlenkou, že manželce se v lese určitě nevede o nic líp, i když bude muset oželet uzené a pivo, má přece vynikající čerstvý chléb a jak praví přísloví, kdo má chléb, hladem neumře. Útěcha mu ale dlouho nevydržela, protože když se vrátil do světnice, všechen chleba tam našel spálený, takže z něj neochutnal jediné sousto. Bylo to k vzteku. Tohle se nedaří, povzdechl si. Že já tu mámu nenechal, ať zůstane doma, ale jestli se mně takhle nedaří, co teprve ona v lese, co když si sekerou utne ruce i nohy. Na takové myšlenky ale nebyl čas. Slunce už stálo vysoko na nebi a on měl k obědu uvařit kapustovou polévku. No ta se přece dělá z něčeho zeleného, řekl si. Vzal proto ženinu z brusu novou zelenou halenu, nařezal ji na malé kousky a dal do hrnce. Že polévku bez vody neuvaří, tomu bylo jasné, jenže studna byla daleko a taky má stlouct máslo. Jak to jenom všechno stihne? Když si máselnici dám na záda a pořádně s ní budu po cestě třást, tak až se vrátím, bude v ní máslo. Jak řekl, tak taky udělal. V tom vzpěchu ale zapomněl máselnici zavřít. A když se sehnul, aby vědro vytáhl ze studny, stekla mu všechna smetana po hlavě do studny. Celý nešťastný se vrátil k plotně. Měl taky jít s krávou na pastvu, nemůže ale přece být v domě i na pastvě zároveň. Co s tím?
Ve slunci se střecha porostlá trávou krásně zelenala a muže napadlo, že by se kráva mohla dobře napást i tam. Proto jí kolem krku uvázal dlouhý provaz, vytáhl ji na střechu a konec provazu schodil komínem do chalupy. Už o něco klidnější vešel do světnice, uvázal si provaz kolem pasu a zafoukal do ohně pod hrncem. Jenže v tom kráva spadla ze střechy a muže provaz vytáhl do komína. V té chvíli se z lesa vrátila žena s velikým svazkem stočených větviček na zádech. Když uviděla, jak na zdi chalupy visí kráva, rychle provaz přeřízla a vešla do chalupy. Tam ležel na zemi manžel, celý vyuzený a popálený. Bůh mě ochraňuj, vykřikla žena. Tak jak se ti dařilo? Chudák manžel ze sebe nemohl vypravit jediné slovo, jen skučel a naříkal. Ale jak se mu dařilo, to brzy žena uviděla na vlastní oči. Uzené bylo pryč, pivo vylité na zemi, chléb spálený, smetana ve studni, halena nakrájená v hrnci, kráva donedávna pověšená na střeše a muž sám potlučený a popálený. Jak to bylo dál, to každý snadno uhodne. Žena se mohla dál v klidu starat o domácnost, muž chodil bez reptání do lesa a už nikdy si na svůj úděl nepostěžoval. O nápadníkovi a třech sestrách. Byly jednou tři sestry, učiněná budiš k ničemu. Nenaučili se dokonce ani pořádně mluvit. Matka jim proto předpovídala, že za nimi nikdy nepřijde žádný ženich. Jeden se ale přece jen našel. Matka dcerám kladla na srdce, aby dokud bude nápadník v domě, neřekli ani slovo. Vůbec ho neznali a mládenec se zatím pro žádnou z dívek nerozhodl, ani ještě neuvažoval o tom, na kterou promluví nejdřív. Každé z děvčat sedělo u svého kolovrátku a jinak bylo ve světnici ticho jako v kostele. Nápadník jen seděl a přihlížel, jak se děvčata činí. Po chvíli se ale jedna ze sester zapomněla a vykřikla: Pfetová feminit! Druhá jí odpověděla: Užel, udělej užel. Třetí dělala chytrou a napomenula ostatní sestry: Neříkala máma, a jste ticho. A tak mládenec pochopil a beze slova odešel. Jak babka volala do lesa. Stará a churavá babka se zeptala lesa. Budu žít, nebo mě čeká smrt? Smrt, odpověděl les. A tak babka šla a porazila krávu, že už ji nebude potřebovat. Jenže čas běžel a babka byla pořád naživu. A tak se šla zeptat lesa znovu, tentokrát obráceně. Čeká mě smrt, nebo budu žít? Žít, odpověděl les. Uschnout bys zasloužil. Měl jsi mi to říct hned? Vykřikla rozlobená babka, protože byla sice naživu, ale bez krávy. Od těch dob se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak se babka proměnila v ptáka. Byla jednou jedna babka, která tuhle zrnko, tamhle zrnko, kradla obilí. Jednou zase takhle byla na poli a přepadla jí tlupa loupežníků. Svlékli ji úplně do ná, natřeli ji smolou a pak ji strčili do sudu plného peří. Na babku byl hrozný pohled. Vypadala jako nějaký pták. Vůbec se nepoznávala a jen křičela: To nejsem já, to nejsem já. Nikdo si tu podívanou nechtěl nechat ujít, dokonce ani farář, který ležel v posteli a byl bolestí celý nakřivo.
Čeledíni ho museli naložit na sedák z kuchyňské lavice a odnést ho tam. Když ale čeledíni spatřili babku, jak pořád dokola vykřikuje: "To nejsem já!" Tolik je to vylekalo, že faráře na svahu upustili a vzali nohy na ramena. Milý farář se v tu chvíli uzdravil a přestal být nakřivo. Za to na babku se všichni chodili dívat až do její smrti. O babce a praseti. Jedna babka měla jít do kostela, ale její prase chtělo jít za každou cenu s ní, a tak tedy šlo. Cestou potkali psa. Babka mu řekla: "Můj milý pse, kousni to moje prase, ať jde domů." Pes ale ani neštěkl a šel si po svých. Potom babka potkala hůl. Poprosila ji: "Moje milá holi, lískni psa, pes kousne prase a prase půjde domů." Hůl si ale babky vůbec nevšímala. Za chvíli babka potkala oheň a chtěla, aby hůl spálil, ale ani oheň babku neposlechl. Zanedlouho potkala babka vodu a chtěla, aby voda oheň uhasila, ale i vodě byla babka lhostejná. Když babka ušla další kus cesty, potkala vola. "Můj milý vole," povídá, "běž vypít vodu." Ani vůl si ale babky nevšímal. Pak potkala babka provaz a povídá: "Můj milý provaze, chyť vola do smyčky." Provazu ale bylo úplně jedno, co babka říká. Pak potkala babka myš. Řekla jí: "Moje milá myši, běž překousat provaz." Myš ale jakoby babku vůbec neslyšela. Nakonec babka potkala kočku. Povídá jí: "Moje milá kočko, běž kousnout myš." "Ale ráda," odpověděla na to kočka. A tak kočka běžela za myší, myš za provazem, provaz za volem, vůl za vodou, voda za ohněm, oheň za holí, hůl za psem, pes za prasetem a prase teď už opravdu muselo jít domů.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

náročný. Milá Koko, kdy jste se rozhodla pro dráhu první nosnice? A to je zajímavé. A prosím, je něco, co zásadně nesnášíte? Opravdu. A co byste na závěr poradila našim pokvokačkám proti čmelíkům?

0: Bubáčkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

syna, konina, ptákovina, blbina. Může se zdát ta naše čeština, může se zdát, že mořský koník řechtá a koni pas ho pase, že kvete rosomák. Může se zdát, že mořská jehla šije,

0: Ahoj, kluci.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, Jani.
1: Co pak to tady leží?
0: Jabloncová žlička.
1: Cože?
0: No, jabloncová žlička.
1: Počkej, ty myslíš určitě lžička, viď?
0: Jo, no to si pletu. Se mi ta dvě písmenka vždycky v puse nějak přehodí.
1: Počkej, a jabloncová? Jako myslíš někoho z města Jablonce?
0: Ne, přeci tak, jako je tvůj táta Čech, tak něčí táta je Jablonec.
1: Aha, ne, ty myslíš Japonec.
0: Ne, Jablonec.
1: Hele, Ušoune, Jablonec je třeba ten nad Nisou. To je město Jablonec nad Nisou. Krásné město, kde se vyrábějí korálky. Je to lžička toho města?
0: Jasně, že ne. Už jsem ti to říkal.
1: Takže to je lžička někoho z Japonska a to je Japonec. Ty jsi Čech a ten, kdo nám to zapomněl lžičku, je Japonec.
0: Určitě. Jsi si jistá?
1: Jo, jsem si jistá, že léto není zima a Japonec není Jablonec. A taky, že si dáme písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Pušounovu hádkovou školku.
1: Ne. Posloucháte Pušounovu pohádkovou školku. To si jen ze mě Jana dělá legraci kvůli té jabloncově žličce.
0: Přesně tak. A Ušoun si z toho nic nedělá, protože ví, že to se může stát úplně každému. Obzvlášť, když je malý a ještě se všechna slova teprve pořádně učí.
1: No jo. Hele, třeba moje kamarádka ještě neumí říct pořádně kuchyně a říká kukuchuně.
0: A víš, že žlička, jako si říkal ty na začátku, říkají i někteří dospělí, stejně jako verliba.
1: Jo, oni vlastně říkají verka, liba, ale správně je to velryba, viď?
0: Ano, a nebo meluzína místo limuzína.
1: To je takové velikananánské auto, viď? Ta limuzína, meluzína nám fouká a kouká do komína. Ale hele.
0: Počkej. No. A ještě taky kakalo místo kakao.
1: Ale pozor. Moje otázka je, jak je správně naja?
0: Jana! Holky a kluci, Ušoun rozdělil moje jméno na dvě půlky a ty potom vyměnil.
1: Správně, Jani. Uhodla si. A co, kdyby se to stejné dneska zkusili holky a kluci jako svůj úkol?
0: Proč ne?
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, kdo z vás umí své jméno napsat, tak si ho napište.
1: A kdo ještě ne, tak si ho v duchu představte.
0: A pak si ho rozdělte na dvě půlky.
1: Jo, tak jako to já dělím na Uš a Oun.
0: Perfektní. A teď ty dva kousky vyměníme. Na první místo dáme Oun a na druhé Uš.
1: A já mám Oun Uš.
0: Super, Ounuši. Slyším Níkto a Škaeli a Ičkaán. Super. Toníku, Eliško, Aničko a vy všichni holky a kluci hrát si z písmenky umíte skvěle.
1: Takže za odměnu dka poha.
0: Co? Samozřejmě Ounuši, za odměnu pohádka. Vlastně tka pohá, pardon.
1: Jo. Ušounova pohádka.

Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psali často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o sově Madle.

domě, kde bydlela Eliška, bydlel taky pan Karpíšek. Byl moc starý, moc hodný a měl zázračné ruce, které dovedly všechno udělat. A měl svou madlu. Byl totiž nočním hlídačem a aby mu ve velikém skladu za ohradou nebylo smutno, pořídil si madlu, protože sova ve dne spí a v noci je vzhůru. A pan Karpíšek měl takhle společnici. Necítil se tak sám a nechtělo se mu spát. Elišce o madle často vyprávěl, že sovy jsou opravdu moudré, že mu madla rozumí snad každé slovo, že on vlastně nemusí sklad vůbec obcházet, protože to madla dělá za něho a když je někde něco podezřelého a nezvyklého, madla ho tam vždycky zavede. Eliška doma tolik prosila, až táta jednou večer odvezl pana Karpíška do práce autem a Elišku vzal s sebou. Pan Karpíšek oba madle představil, jako by madla byla člověk a ne sova, a Eliška si chvilinku dokonce myslela, že jí madla snad podá místo ruky křídlo. Madla však jenom něco zabrblala a pan Karpíšek řekl, že se Eliška madle líbí a že madla taky děkuje jejímu tatínkovi, že pana Karpíška přivezl. Bylo to na podzim a už byla brzy tma, a tak madla mohla hned ukázat, co dovede. Pan Karpíšek řekl jenom, ukaž madlo Elišce naše království. A madla pak lítala Elišce těsně nad hlavou, že to dělalo vítr. Párkrát se obrovskými křídly dotkla i Eliščiných ramen. Pokaždé si pak někam sedla a čekala, až k ní Eliška doběhne. Nechala se i pohladit a spokojeně přitom mžourala šikmýma očima pod huňatým obočím. Vodila Elišku po skladu tak bezpečně, že Eliška ani jednou nezakopla, ani jednou do ničeho nevrazila, přestože už skoro nebylo vidět. Elišce se to moc líbilo. Dokonce tolik, že přemohla strach a pak často pana Karpíška doprovodila do práce, chvíli si hrála s madlou a pak se vracela sama domů. Eliška se s madlou tak zkamarádila, že madla na uvítanou mávala křídly, brumlala, pak Elišce sedla na rameno a pročesávala jí zobákem vlasy. Potom se stala ta hrozně smutná věc. Pan Karpíšek umřel, byl už moc a moc starý, jednou prostě usnul a už se nevzbudil. Eliška nebyla k utišení, až jí táta vysvětlil, že takováhle smrt vůbec není smutná, že pan Karpíšek byl nejhodnější člověk na světě a proto taky měl nejhodnější smrt.

Hned druhý den nějaký jiný hlídač přinesl madlu. Že pan Karpíšek Elišce madlu odkázal, že madla má Elišku ráda a jinak, že by nejspíš umřela žalem. To nebylo jednoduché. Madla byla živá a nikdo se o ní musel starat a Eliška si nebyla jistá, jestli ona je ta pravá, protože vůbec nevěděla, jak se to dělá. Madla byla zvyklá žít s panem Karpíškem v jeho hlídačském domečku, nikdy nebyla venku pořád, takže teď bude určitě chtít být občas uvnitř a lebedit si v teple. Když ale taková sova rozepne křídla, je z ní skoro malé letadlo. Pořád se něco kácelo, pořád něco padalo a rozbíjelo se. Naštěstí měli u bytu takovou polozakrytou verandu, kde se madle zalíbilo a dovnitř ani moc nelítala. Když ovšem ucítila, že mamka vaří, byla uvnitř na šup. Muselo se jí kupovat maso, aby na zahradě nechytala malé ptáky, protože myši tam žádné nebyly. Přes den madla pospávala, takže ji užili až večer. A nejvíc, když se šlo na procházku, to na ní bylo vidět, jak je ráda. Lítala jim nad hlavami a sedala si na stromy a volala na ně, jako by si chtěla hrát na schovávanou. Občas pořádně vylekala nějakého chodce. Jen si představte, kdyby se vám najednou těsně nad hlavou myhl temný stín, nebo kdyby se proti vám nad chodníkem řítilo malé letadlo a v poslední chvíli se vyhnulo. Madla dovedla pěkně postrašit i psy, hlavně sousedovi Rafa, takového uřvaného vsteklouna. Tomu jednou přistál na hřbetě a Raf se strachy počúral. Když se šlo spát, madla každého doprovodila do postele. Nejvíc a nejdéle se ale loučila s tátou. Měli spolu takovou hru. Táta musel říct tak dobrou noc, madlo, a pěkně hlídej. A madla si mu sedla na rameno a přešlapovala z jedné nohy na druhou, vrněla a česala ho zobákem, nebo mu zobák strkala do ucha a dělala, že mu něco šeptá. Až táta řekl, tak ahoj, madlo, a teď už sip. Teprve potom byla ochotna odletět ven a usadit se pod vrcholkem vysokého smrku, trůnícího nad celou zahradou. Hlídala líp než nejlepší hlídací pes, protože si ani na chvíli nezdřímla. A jednou se proslavila. Do bytu se chtěl vloupat přes verandu zloděj. Nejdřív byl určitě moc spokojený, že dveře nejsou ani zamčené. Jenže v tom okamžiku se na něho ze smrku jako stíhačka vrhla madla, povalila ho, zatěla mu spáry do krku a rozkřičela se. Křičela tak dlouho, dokud se nevzbudil táta a nezavolal policii. Zloděj pak policisty div nezačal objímat, jak se mu ulevilo. Asi mu bylo všelijak, když tam musel Bůh ví, jak dlouho ležet na zemi, madliny spáry zaryté do krku a kdykoliv se pohnul, dostal klovanec do hlavy a u ucha se mu ozval hrozný řev. Policisté tuhle příhodu oznámili novinám a noviny psali o madle články. Eliška jeden madle přečetla a madla tomu snad i rozuměla, protože se strašně naparovala. A od té doby hlídala ještě pečlivěji. Když šli rodiče do biografu, madla slétla ze smrku na okno u dětského pokoje a nehnula se odtud, dokud se rodiče nevrátili a táta jí neřekl. Dobrý, madlo, hodná, děkujeme ti, už si můžeš protáhnout křídla. Řekl bych, že mají madlu dodnes. Možná jsou už všichni mnohem starší, možná tam už mají i vnoučata, kdo ví. Ale madla tam přesto může být, protože taková sova...

0: Kluci, posloucháte moji pohádkovou školku?
1: Kde právě skončila pohádka?
0: A v dnešní školce si povídáme o tom, když se někomu trošku pletou slova.
1: Když třeba místo pro vás říká obraz.
0: Jojo, nebo jablonec místo japonec.
1: Nedělejte si z toho hlavu, protože to se může stát i dospělákům. A vy se právě teď všechna slova učíte. A navíc je to i trochu legrace.
0: No, ale Jani, někomu se to třeba neplete dokola, ale třeba se mu to prostě špatně říká pusou.
1: Ty myslíš, že ho ta pusa zlobí? Nemá tu pusu ještě pořádně natrénovanou?
0: No, přesně tak.
1: No tak takový kamarád nejlíp udělá, když bude tu pusu trénovat.
0: Jo.
1: A vůbec nejlíp se trénuje zpíváním.
0: Jo, to jsem si mohl myslet.
1: No to si mohl, protože je to pravda. A teď se připrav, protože tenhle trénink holkám a klukům předvedeš ty. A je to kousek písničky našeho zlatého slavíka Karla Gotta. První sloka je tvoje a druhou si dáme společně.

0: zvonky štěstí. Já slyším v dálce znít a hrát.
1: Můžu taky zpívat s tebou?
0: Musíš. Zpívání je to, co máme společné.

0: kluci, tak jste to slyšeli? Jana mi vybrala na to trénování pusy vážně těžkou písničku. Kdyby řekla třeba skákal pec, tak to by šlo. Teda skákal pes.
1: To je pravda, ale líbilo se mi, že se tam zpívá Zpívám rád.
0: No, to teda jo, ale vy si na svoje další trénování pusy klidně vyberte nějakou jinou písničku.
1: Třeba i nějakou, kterou už znáte z jiné Ušounovy pohádkové školky.
0: Ale Jani, slyším Bertičku, jak volá, že by si ráda zaspívala, ale je to škoda, protože ona už pusu trénovat nemusí.
1: Je, zpívání je přece dobré nejenom na trénování pusy, ale taky nám dělá radost. Bertičko, zpívej si, i když nepotřebuješ trénovat.
0: Jo, a nebo třeba si pískej, anebo broukej, anebo jenom tak...
1: Přesně. Zpívej, pískej, broukej, jako v naší další písničce od Ladislava Dobeše.
0: Ušounova písnička.

0: Strč, prst, skrz, krk. Jo.
1: Teda, holky a kluci, už on to trénování pusy bere fakt vážně.
0: Dnešní školka totiž začala, že jsem popletl slova. A i když je to někdy legrace, tak abychom správně mluvili, je super si to trošku natrénovat.
1: A tak jsme zpívali, což je super trénink. A teď se už on učí fakt těžký jazykolam.
0: No pojďte si ho vyzkoušet se mnou, holky a kluci. Strč, prs, skrz, krk, strč, prst, skrz, krk.
1: Teď já. Strč, prst, skrz, krk. Tak jak vám to jde, holky a kluci? Jak tak slyším? Paráda.
0: Jo, už mají zamotané prsty i krky. No fakt, vám to jde skvěle. A já jsem zvědavý, jak vám půjde naše dnešní hádanka.
1: Tak se připravte.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, teď nám Ušoun řekne jedno slovo pospátku a my spolu poznáme, které to je. Co říkáte?
0: Jo, tak pozor, jsem připraven. Tak, teď. Joha.
1: Počkej. Joha. Je to ahoj.
0: Jo, správně. Holky a kluci, zase jste to uhodli.
1: Správně jste poznali, že joha je ahoj pospátku.
0: Gratulujeme, tramtadadá.
1: Ale už jo ne. Teď jsem si vzpomněla, že naše dnešní školka začala tím, že ve školce byla na stole lžička.
0: Ano, a já jsem ti řekl, že je to jabloncová žlička. Ale pak jsem se to už naučil a vím, že je to japoncová lžička.
1: Ano, ale povídali jsme si o tom, jak správně mluvit a jak mluvení trénovat, ale ne, jak se k nám dostala do školky lžička nějakého Japonce.
0: Aha, jo, to bylo tak. Nedávno sem přišla japonská návštěva. Návštěva až z dalekého Japonska a vyprávěla nám v rozhlase o své ostrovní zemi Japonsku a já byl tak nadšený. Jo, to bylo bezva.
1: Jú, a co ses třeba dozvěděl?
0: No třeba, že místo písmenek malují znaky, různý takový čárečky a to mají místo písmenek. A její hůlkami, to jsou taková dvě dřívka, která vypadají trošku jako z té hry Mikado, jo? A Japonci mají obě dvě dřívka v jedné ruce a s těmi dřívky jedí všecko, teda kromě polívky, tam jim z toho vytekla.
1: No a ta lžička?
0: No už se k tomu dostávám. Nakonec jsem dostal japonskou lžíci, která se jmenuje Kitami. Jo, dostal jsem ji jako dárek.
1: Jo, aha.
0: Čemu se směješ, Janí?
1: No tomu, že nakonec to vůbec není žádná jabloncová žlička, dokonce ani japoncová lžička, ale Ušounova Kitami.
0: No to máš teda pravdu.
1: Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci a já z toho popisování lžičky úplně dostala hlad.
0: Tak to,

0: Po pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Třeba tam napíšou Kačenka, 5 let, telefon a do závorky dají telefon, jo? To, abychom poznali, které slovo si Kačenka mění, jo? A někdo z vás za legrační předělané slovo dostane odměnu.
0: Třeba můžou napsat překlopení místo překvapení.
1: No třeba, to bude pro nás velké překlopení.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a pěkně si mluvení natrénujte, zpívejte a zkoušejte si jazykolamy. Strč prst skrz krk.
1: No třeba tenhle, anebo nějaký jiný jazykolam. Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Koktavá kráva.
2: One, two. Ta naše kráva koktavě bučí, má strach, že se to neodnaučí. Ostatní krávy bojí se té naší, myslí si, že tam salaši straší. Když přišel řezník, omdlela štěstím, řekl, beru všechny, jen koktovou nechci. Koktavá kráva trávu si žíká, ještě že koktám, tiše si říká. Už se moc těší, až přijde tele, pak si

šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Terkou Kohoutem.
1: Parádní probouzení, holky a kluci, je tady ranní restart a expedice sever. Dnes ještě jednou navštívíme Švédsko. Schladíme se v jezerech, omrkneme přírodu a podíváme se i na zajímavá zvířata. No a možná zajdeme i do sauny. Parádní probouzení a hezký páteční den přeje Jirka Kohout.

0: Eva Farná odstartovala expedici Sever s datem 7. srpna, tedy 7.8.2026. No a my putujeme do Švédska, pojďme se podívat na švédskou literaturu, tedy přesněji na švédskou literární ikonu Astrid Lindgrenovou. Více nám prozradí v reportáži Vojtěch Černý.
1: Knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové patří mezi stálice dětské četby. Málo kdo ale ví, že tato autorka nepsala jen knihy pro děti. Byla též autorkou mnoha divadelních her, povídek či filmových scénářů a zároveň bojovnicí za práva zvířat a menšin. Lindgrenová se narodila roku 1907 na chudém švédském venkově. Její otec byl zemědělec a vzpomínky na vyrůstání v těžkých podmínkách se třemi dalšími sourozenci později silně ovlivnily její tvorbu. Na počátku 20. let během práce v regionálních novinách otěhotněla se svým kolegou, kterého si však odmítla vzít, a tak byla i pro nedostatek peněz nucena dát svého nově narozeného syna do pěstounské péče v Dánsku. Pracovala jako sekretářka, když se v roce 1931 vdala za Stureho Lindgrena. To jí umožnilo vzít si zpět svého syna Larse a nedlouho poté se jim narodila dcera Karin. A byla to právě Karin, které Lindgrenová vyprávěla před spaním příběhy o Pipi dlouhé punčoše. Ty nakonec v roce 1945 sepsala a vydala. Tato sbírka pohádek o osiřelé dceři námořního kapitána, která si vždy umí poradit, se rychle stala velkým hitem nejen ve Švédsku. Pipi dlouhá punčocha byla přeložena do více než 70 jazyků a z Astrid Lindgrenové udělala celosvětově známou autorku. Mezi další známá díla této autorky patří série knih o 6 dětech z malé švédské vesničky Bullerbyn, který se skládá ze 3 statků – Norrgården, Mellangården a Sørgården. V prostředním statku bydlí se 2 bratry Lasem a Bosem 7letá Líza, která celým příběhem provází. V severním statku žijí její kamarádky Brita a Anna a v tom jižním kamarád Ole. Dohromady tak tvoří šestici, která dětskýma očima ukazuje poklidný život, do kterého ještě nezasahovaly moderní technologie. Na vlnách Rádia Junior si během letních prázdnin budete moci poslechnout rozhlasové adaptace obou zmíněných knih Astrid Lindgrenové, jak Pipi dlouhé punčochy, tak Dětí z Bullerbynu. Pro Rádio Junior Vojtěch Černý.

Ve Švédsku se nachází více než 95 700 jezer větších rozměrů. Přičemž ty největší vodní plochy leží v jižní a střední části země. Švédská jezera, švédský Sjö, jsou celosvětově vyhlášená svou mimořádně čistou vodou, panenskou přírodou a ideálními podmínkami pro rybaření, kanoistiku a divoké kempování. No a co koupání?

Švédská jezera pro koupání ideální. Voda v jezerech bývá v létě osvěžující obvykle kolem 18 až 22 stupňů a je neuvěřitelně čistá a hlavně bez řas. Právo Allemansstraten, švédské právo na volný pobyt v přírodě, umožňuje u většiny jezer volně stanovat na jednu noc, sbírat lesní plody nebo se koupat, pokud neničíte přírodu a nejste blízko obydlí.

Tak a jde se na ryby. Na největších jezerech je pro sportovní rybolov na udici povolení zdarma. Na těch menších švédských jezerech si musíte zakoupit místní povolenku. No a kde začít, kde vlastně chytat, když je tam tolik jezer? Tak to vlastně záleží na tom, jaký chcete mít úlovek. Švédsko se pro rybáře dělí na tři hlavní oblasti podle cílových úlovků.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Plus. Pokud hledáte trofejní štiky nebo sandáty, švédské, jižní a střední regiony jsou díky teplejší vodě a bohatší na živiny ideální volbou. Druhá šance, jak chytat, lovit třeba lipany a pstruhy, tak na to je střední Švédsko. Tato zalesněná oblast nabízí ideální kombinaci průtočných jezer a dravých přezer a dřejet.

domělčin, potření. Léto, červenec nebo srpen, ideální pro muškaření na severních řekách, tam to je tiž, je hodně aktivního hmyzu. No a podzim, září, říjen, to je druhý vrchol sezóny dravců a skvělý čas pro lov jezerních pstruhů.

Aneme do přírody. Nejlepším místem, kde začít objevovat švédskou přírodu, je střední Švédsko, konkrétně provincie Dalarna a kraj Jämtland. Tato oblast tvoří pomyslnou bránu do pravé skandinávské divočiny. Je skvěle dostupná z letišť i trajektů a nabízí ideální mix hustých lesů, průzračných jezer a prvních horských vrcholů, bez nutnosti cestovat tisíce kilometrů na daleký sever.

Pro první cestu do švédské přírody jsou tady zlatá pravidla, které je dobré znát. Ve Švédsku můžete legálně stanovat kdekoliv v přírodě na jednu noc. Mimo dohled domů a mimo jádra národních parků. Pozor na komáry. V červnu a červenci jich v lesích a u vod bývá jako hodně. Repelent se doporučuje koupit až přímo na místě ve Švédsku, protože ty místní fungují přímo na ten severský hmyz úplně nejlépe. No a pak si užít přírodní vodu. Voda ve většině švédských lesních potoků a jezer, zejména od středního Švédska na sever, je pitná i bez filtrace. No a pak je dobré sledovat značení. Švédské turistické trasy jsou barevně značené na stromech nebo kamenech, často oranžovou barvou. A na křižovatkách jsou jasné rozcestníky.

Pro objevování švédské přírody s dětmi je ideální jižní a střední Švédsko oblasti Smalat a Dalarna. Tato místa nabízejí perfektní kombinaci divoké přírody, bezpečně upravených stezek, pohádkové atmosféry a interaktivních parků, které děti naprosto nadchnou. A nejenom děti, i dospěláky.

0: Rádio Junior.
1: Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: vždy skvěle. A jestli nevěříš, tak hele.
1: Jak si užít přírodu tak, aby bavila úplně každého, mamku, tačku, tebe nebo sourozence, babičku a dědu? Švédské lesy jsou v létě doslova obsypané borůvkami a lesními jahodami. Díky právu Alemanstraten jich můžete nazbírat a sníst, kolik chcete. Místo hotelu bych doporučoval pronajmout typickou dřevěnou chatu u jezera, která má často k dispozici vlastní veslici. Wow, a to je pak teprve nezapomenutelný zážitek. No a také dobré navštívit safari. V jižním Švédsku například Smalandet nebo Markarit můžete projet autem nebo vláčkem přímo oborou, kde kolem vás chodí obrovští losy, které můžete také klidně nakrmit větvičkami. Oh.

Ve Švédsku mě také zaujaly finské sauny, tak pojďme se podívat na švédskou kulturu saunování. Nazývá se bastu a má hluboké kořeny a liší se od té finské především svým společenským rozměrem a architektonickým pojetím. Pro Švédy je sauna místo pro reset hlavy, neformální rozhovory s přáteli a bezprostřední kontakt s drsnou severskou přírodou. Sauna je pro Švédy rituálem relaxace, otužování a společenského života. Na rozdíl od Finska sice není v každém domě, ale najdete ji u většiny jezer, kempů a chat. Velkým hitem jsou sauny postavené na plovoucích vorech přímo na jezerech. Můžete si je pronajmout třeba pro celou rodinku, odvést nebo odjet s motorem dál od břehu a tam se v klidu, v pohodlí a hlavně v soukromí saunovat, relaxovat, užívat a hlavně ochlazovat.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je čas na rekapitulaci. Máme posledních pár minut toho našeho švédského týdne. No a opravdu mě asi nejvíc zaujal a zaujímá, protože k němu mám nejblíž švédský stůl. No a švédský stůl, jak správně vypadá takový švédský stůl? Tradiční švédský stůl má svá přísná pravidla stolování. Švédové si jídlo nakládají v několika samostatných chodech a pro každý chod si berou čistý talíř. Postupuje se od nejjemnějších studených ryb přes uzeniny a teplá jídla až po sýry a sladké dezerty. Takže za prvé sledi. To je absolutní základ. Podávají se naložení v různých omáčkách, hořtičné, koprové nebo s cibulí. K ním patří vařené rané brambory s koprem. Dále jsou tady studené ryby. Uzený nebo marinovaný losos s hořtično-koprovou omáčkou a krevety. To jsou dobroty. Studené maso a uzeniny, šunka, paštičky, pečené maso a plátky rozbífu, často doplněné nakládanou okůrkou či červenou řepou. Čtvrtý chod pak masové kuličky. Tak to je velká hitparáda. Malé párky a zapékané brambory s cibulí a sledi. No a za páté sýry a dezerty. Švédský tvrdý sýr, křupavý chléb, máslo a sladká tečka. Na závěr například rýžový puding nebo ovocný koláč.

Holky a kluci ze Švédska, už je to úplně všechno. Od mikrofonu se pomalu loučí Jirka Kohout. Ještě vám prozradím, co vás čeká odpoledne, nebo kdo vás čeká odpoledne. Je to Jana Richterová, která se na vás těší. A příští týden vás Petr Ševčík vezme na Aljašku. Mějte se moc a moc hezky, užívejte prázdnin. Čau, loučí se Jirka Kohout. Ahoj.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole louky lesy. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou.

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá.

0: písničku prastarou, že všichni malí budou velcí, že všichni malí budou velcí, že všichni malí budou velcí.
1: Radio Junior.

0: co tě hladí po růžku.
1: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!

0: to mě zase loupá v kříži.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Expedice Severna Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: 75-й.
1: Да, дорожка.
0: Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Да, я ничего не могу сказать.
3: Так, щуп до постýlky a spinkej.
4: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
5: Oh, když já už jsem dneska tak unavená.
4: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
3: Oh, já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
6: Jo.
3: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi pohádku o princezně Locice? Právě teď si ji můžete poslechnout. Jen hlavní hrdinka pohádky bratří Grimmů, Locika, se v následujícím příběhu bude jmenovat Kačenka. Kdo dívku 10 let zavřenou ve vysoké věži zachrání? To se dozvíme v příběhu Pana z věže. Na motivy pohádky Locika bratří Grimmů napsala Marie Nováková, režie Vladimír Rusko. Účinkují Ondřej Rychlý, Tereza Císařová, Jana Striková, Filip Kaňkovský a další. Natočeno v roce 2020.

0: Jakube, všechny ty šišky jsou mokrý.
1: Musíme ještě výš, až do stráně pod Vysoký Smrky. Tam budou krásně sluníčkem vysušeny.
0: Až za chvilku. Podívej se na ty veliký borůvky a co jich tu je.
1: Ale Kačenko, slíbili jsme nazbírat aspoň 3 pytle šiše.
0: Šišky, šišky, šišky. Šišky počkají, vždyť nemají nožičky. Otevři pusu, hop.
1: Mňam.
0: Takovou borůvku si ještě nejed, co? Pojď, tamhle jich je fůra.
1: Páni, a ještě větších a modřejších.
0: Protože pijou přímo z tohohle potoka.
1: No jo, rostou rovnou ze břehu. Co děláš?
0: Koukej, můžeš jít potokem, chladit si nohy a přitom obě dva. Pojď za mnou.
1: To je studený.

0: tance, do tance.
1: Tiše, co je?
2: Stůj. Koukej, páni. Pstruh.
3: A mám tě.
1: Jak jsi to udělal?
3: Viděl jsem ho zaplout pod kořen. Jednou rukou jsem ho postrčil, aby vyplaval, a druhou ho chytil.
4: Pust tu rybu.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Pusti.
3: Plav, malej. Já bych ho pustil i tak, jenom jsem ho chtěl kačence ukázat.
5: Co tady děláte?
1: Jíme borůvky.
5: Můžu vám ukázat tajné místo v lese, kde rostou velikánské maliny.
1: Mňám maliny.
3: My ale musíme na šišky.
1: Počkej, Kubo. A kdo jste, paní?
5: Já? Já jsem Víla. Starám se o bylinky a všechny rostliny v tomto lese. Vidíte ty vysoké koruny buků? Tam je můj dům, zdobený barevnými pírky sojek a žlun. A kolem záplava malin, lesních jahod a borůvek ještě sladší, než jsou tyhle.
1: Ještě sladší? Tak to půjde, ne?
3: Už je pozdě. Musí se zatopit, než padne tma a slunko přestane hřát. Radši nám, paní Vílo, ukažte, kde bychom našli nějaký proschlý šišky.
5: Tam u mě pod buky je to vyslané měkoučkým mechem, do kterého pálí slunce celý den. Tam nemusíte topit.
1: To musí být krása.
3: My s váma nemůžeme jít. Máme doma spoustu práce.
5: Ukažte mi ruce. No tak, nebojte se. Vidíte to? Takové malé děti a tak tvrdé a upracované ruce máte. Pojďte, odpočinete si od té dřiny. Sovy vám zahoukají u kolébavku a ráno vás na zelených polštářích probudí štěbetání ptáků. K snídani dostanete med divokých včel a vonavou rosu z kalíšků kontryhelu.
1: Já jdu.
5: Tak pojď, kačenko, tudy, pod tou větví. Ty máš ale krásné vlasy, jako pšeničný pole.
1: Děkuju.
5: A co ty, kluku?
3: Já nevím.
1: Pojď, Kubo.
3: Ne, a ty bys taky neměla.
5: Ať roste husté houští a nikoho nepouští.
1: Řekni našim, že přijdu do klekání.
3: Kačenko, počkej.
5: Až uběhne noc a den, na nás obě zapomeň.
3: Kačenko, au, kde jste se tu vzali? Hloupý ostružiny, puste mě. Kačenko, kde jsi, kačenko?

0: Jděte!
1: Co blázníš, co pak hoří? Pojď dál.
0: Strejčku, stalo se něco divného.
2: Jakube, jak to vypadáš?
0: Podrápaly mě ostružiny.
2: A kde je naše kačenka?
0: Šli jsme na Šišky a našli jsme potok, u kterého rostly borůvky. Kačenka chtěla jít tím potokem, ale asi jsme zašli moc daleko. Chytil jsem v potoce pstruha.
1: Kluku, co nám to vykládáš? Řekni mi, kde jsi nechal Kateřinu.
0: U toho potoka. Najednou odnikud se objevila taková divná paní. Byla strašně krásná a měla úplně zelený oči. Jako kamínky.
2: Zelený oči jako kamínky. Tato, to byla...
0: Vykládala o medu a o jahodách a ptáčcích. A jak mluvila, člověk úplně cítil v puse ten med a v nose vůni těch lesních jahod.
1: A naše kačenka s ní šla.
0: Šla. Mám vám vyřídit, že se vrátí do klekání.
2: Nevrátí. Ta víla si naši kačenku odvedla navždycky.
0: Já jsem za nima chtěl jít, ale cestu zarostlo ostružení. Odpusťte, tetičko, že jsem ji tam nechal.
1: Za to nemůžeš. Lesní víly mají moc nad vším, co v lese roste. Přesto trní by se za nima stejně nedostal.
2: Tato, pojď. Vezmeme sekeru a prosekáme to ostružení. Já bych už do smrti nemohla klidně spát, kdybychom to aspoň neskusili.
1: Kateřino! Kateřino!
3: Kačenko!
1: Tady to je. Nedá se to nikudy obejít. Potok mizí v houšti. Stromy jsou trním těsně obtočené. Všechny cestičky končí v ostružinách.
3: Sekej! Kateřino! Kačenko!
1: Sakra práce! Useknu jeden šlahoun, vyroste druhý. Tak Pavol, mrcho pichlava!
2: Dej mi tu sekeru!
1: Nic nezmůžeš! Ty trny jsou ostřejší než nože.
2: Dej mi to!
3: Lesní vílo! Vrať nám naši holčičku! Je to naše jediný dítě.

0: mrzet je čím dál klusčí. Kačenko, pomož mi trochu.
1: Tahám, jestli ty nám nestárneš.
0: Ale kušuj, jsem jenom uchozená.
1: No, ale ne, co se stalo?
0: Popadalo mi to tu.
1: Tak nemám tahat.
0: A to už je jedno. Lezu.

0: dej mi košík. Šup. A ruku.
1: A hopla. Ach.
2: Ach, díky, Kačenko.
0: Mám strašnej hlad.
2: Nesu křepelčí vajíčka. Musela jsem až do husté trávy za borovicemi.
0: A kolik jsi jich našla?
2: Původně jich bylo 6. Ale 3 skončily pod věží.
0: Tak křepelky už snášejí vajíčka.
1: Jaro končí.
2: Dej vařit vodu. Uvaříme si je na měko.
0: To už asi zrajou třešně.
2: A co myslíš, že je v tom košíku?
1: Ty jo!
0: Děkuju, máti.
2: Večer je svaříme s medem, ať máme na zimu mlsání.
0: A dneska ještě půjdeš dolů?
2: Zůstanu s tebou, holčičko. Budeme se učit. Dokud ještě louky kvetou...
0: Já přece všechny bylinky znám.
2: Ale podívejme se. Tak která je tahle?
0: To je bolševník.
2: Chyba. Podívej se zblízka.
0: Má menší kvítka. A jinak voní.
2: To je andělika lékařská. Můžeš z ní užívat kořen, plody a listy. Na nafouklé břicho. Šálek odvaru z kořené ráno a večer. Černé myšlenky plod andělika zažene. Pára z listů vytahuje kašel. Nikdy nevařit, jenom máčet.
0: Andělika lékařská. Prdy, chmury, chrchle.
2: No.
0: Co, takhle si to líp zapamatuju.
2: Tak další. Tuhle znáš?
0: Už dávno. Řebříček obecný. Čurání, hnisání, blinkání.
2: Kateřino?
0: No, vždyť vidíš, že znám už skoro všechny byliny. Tak mě můžeš vzít sebou dolů a ukázat mi, kde všechny ty kytky rostou. Kde jsou ty drnovité stráně u potoků? Kde jsou ty vyhřáté skalky plné ještěrek? Kde jsou...
2: Pojď raději loupat vajíčka. Podívej. Žloutek jako kuřátko.
0: Já jsem kuřátko nikdy neviděla.
2: Yes.
0: Proč mě nevezmeš s sebou?
2: Venku není bezpečno.
0: Svět je plný lidí a lidi jsou plní nemocí, já vím, to říkáš pořád. Ale já bych chodila jenom po lese. Chtěla bych si pohladit kmen stromu a strčit si nohy do tůňky a pozorovat srnky, jak se pasou.
2: Lidi se dostanou všude. Myslí si, že celý svět je jejich. A tak se k němu i chovají. Nikdy nevíš, kde natrefíš na člověka.
0: Budu schovaná, neuvidí mě.
2: Nemoci skáčou z člověka na člověka nepozorovaně jako blechy. Dokud nebudeš znát sílu každé bylinky, kterou ti sem nahoru donesu, a nebudeš z ní umět udělat lék, tak tě ven nepustím.
0: Ale až je budu znát, tak mě vezmeš ven. Slib mi to.
2: Slibuju.
0: Tak ukaž další. Do podzimu chci znát všechny.
2: Tahle je přímo pro tebe. Kozinec sladkolistý. Užívej nať nebo kořen. Koupel posiluje vlasy. Balzám sklidní střeva. Macerát zpevní kosti.
0: Kozinec sladkolistý. Pleška průjem zlomenina.
2: Kateřino! Zítra ti umyju vlasy v kozinci, aby byly silnější než žíně. Navoním hermánkem a přiživím olejem z oříšků. Kdybys to jenom viděla, když si sušíš vlasy z okna a lesknou se ti v záplavě slunce. Z dola vypadají jako mocný plavý vodopád.
0: To neuvidím a nikdy by se stal ten zázrak a ty si mě pustila ven.
2: A dost. Myslíš, že ti to dělám na schvál? Je to pro tvoje dobro. Takhle vím, kde jsi a nemusím se o tebe bát. Mám tě ráda jako nic na světě, Kačenko.
3: Krucinál!
4: Pozor, Pavle! A? Padá!
3: Pěkný kousek. Ale tohleto roští, to je ostřejší než pila. Nepovolí a nepovolí. Taky si z toho všim, Jakube. Z kraje je to les pěkný, zdravě rostlej, potok ho živí od spodu, ale jak zajdeš hloub, narazíš na trnitý křoví, který nejde nikudy obejít.
5: Přitom býval náš les ten nejkrásnější široko daleko. Vyřátý stráně plný krásného dřeva. Au! Mrcha pichlavá.
3: Sakra! Vždyť tyhle ty stromky už mohly být velký jak kostelní věže, kdyby je nedusily ty zatracený ostružiny. Nepovolí a nepovolí.
5: Ale povolí. A povolí, povolí, povolí.
3: Vykašli se na to.
5: Povolí.
3: Pojď si odpočinout. Mám tu chleba s máminou.
5: Meruňkovou marmeládou?
3: Jo. Na, tu máš půlku.
5: Děkuju.
3: Jsme dřevorubci. A ne nějaký krotitelé divý zvěře, abychom se každý den vraceli podrápaný od hlavy k patě.
5: Jednou se prosekám k těm vysokánským bukům uprostřed lesa. A nevím proč, ale pořád mě to tam táhne.
3: To je marný. Zítra se necháme najmout na práci v nějakým pořádném lese. Budeme šplhat do korun stromů a prořezávat větve, ju, a tahat klády s koněma.
5: Ne, ne, ne. Já sem budu chodit každý den. A sekat, dokud mě to křoví nepustí. Mně se o tom místě i zdá, jako by tam na mě čekalo něco, co jsem kdysi dávno ztratil. A dokud to nenajdu, nebudu šťastný.
3: Co pak ty jsi nešťastný?
5: To ne. Ale úplně šťastný taky ne.
3: A víš proč? Chybí ti holka.
5: Ale dej pokoj.
3: No co, hele, střechu nad hlavou máš, živobytí máš, kamarády máš, zdravej seš. No, tak to je jasný.
5: Možná.
3: No možná na tom něco bude, viď? Uprostřed lesa mezi bukama na tebe žádná holka nečeká. No, pojď, dneska to zabalíme. Vyrazíme do města na tancovačku a nějakou ti najdeme.
5: Běž sám, já to nevzdám. Jednou se tam přece dostanu.
3: Tak se tu třeba strhej. Ale já jdu domů. Mám to plný zuby. Jo, a přijď mi pak to svoje vysněné štěstí ukázat, až se k němu prosekáš.

0: Kačenko, pomněnko, pusť dolů vlasy.
1: Ano, máti. Tak ruku.
2: Vlasy už se ti courají po zemi v blátě. Budu tě muset přistříhnout konečky. No, co pak si dneska dělala?
1: Pozorovala jsem husy a volavky, jak táhnou na jih.
2: Podzim už je cítit ve vzduchu. A víš, co to znamená?
1: Že budou dny kratší a kratší a zima vlezlejší a vlezlejší, ale tiší a tiší a život smutnější.
2: To znamená, že k večeři budou hříbky.
1: Nemám hlad.
2: Co ti to přelítlo přes nos, holčičko moje?
1: Nic. Špatně jsem spala.
2: Ta zamračená tvářička, to nebude ze špatného spaní. Co pak může za ty slzy, co se ti kutálí po tváři? Nebolí tě něco?
1: Nebolí. A i kdyby, umím si pomoct od každý bolesti. I špatný spaní si umím napravit. Meduňkou a kozlíkem. Jenom na tuhle věž, na ty čtyři stěny není žádnej lék.
2: Co se stalo?
1: Dneska ráno jsem slyšela zvonit zvon. A vítr sem přinesl písničku a smích a ten zněl tak vesele, jako když ptáci vítají první raní paprsky. Přece by lidi neměli takovou radost v hlase, kdyby svět byl tak nemocnej, jak říkáš. Kdybych měla křídla, letěla bych tam k těm červeným střechám a přidala se k ním a zpívala a zpívala.
2: Ještě bys ani neotevřela pusu. A už by na tebe naskákaly ty jejich nemoci. Za pár dní bys ležela na prkně.
1: Za těch pár dní radosti bych dala život.
2: A mě bys tu nechala? Samotnou? A já bych se bez tebe nakonec utrápila? Srdce by mi puklo, kdybys mi umřela.
1: Ale máti,
2: já mám tebe a ty máš mě. Žijeme si tu šťastně. Když jdu ven, myslím jenom na to, jak pro tebe natrhat to nejsladší ovoce, nazbírat ty nejvonavější houby a nabrat tu nejčistší vodu. A když jsem tu s tebou, raduju se, jaká jsi zdravá, krásná a chytrá. A ty bys mi chtěla umřít pro pár dnů mezi lidma. Vždyť by se s tebou ani nebavili. To si děvče nemyslí, že by tě hned každý měl rád, tak jako já.
1: Tak mě nech, abych to zjistila.
2: Ne, něco jsme si slíbili. Ven půjdeš, až se naučíš léčit všechny nemoci. Je to tak?
1: Je. Tak co si teda přinesla?
2: Košík hříbků a pytlík lískových oříšků.
1: Myslím kytku. Jakou kytku se mám učit dneska?
2: Podívej. Mydlice lékařská. Užívej kořen. Nálev uleví průduškám. Mast sklidní vyrážku. Drcená mydlice vyčistí zuby.
1: Mydlice. Hleny, uhry, zhuby smrad.
2: Kateřino.
1: Tak dál. Ukaž. Tohle to je rakitník řešetlákovitý. Rýma, vředy, hemeroidy. Tohle je růže šípková. Chrchle, průjem, kurděje. To už znám. Vezmi mě ven. Za chvilku bude zima. To stejně žádný kytky neporostou.
2: To není pravda. V zimě sbíráme...
1: Jmelí, já vím. Jmelí, bílé, srdce, psotník, měsíčky. Znám všechny.
2: Neznáš.
1: Tak se vsadím.
2: A o co?
1: Když najdeš bylinku, kterou neznám, tak dám pokoj. Když ale žádnou nenajdeš, vezmeš mě ven.
2: Platí. Spusť mě dolů.
1: A kdy se vrátíš?
2: Až najdu tu kytku.

0: Poledne. Chviličku si odpočinu a pak mě pustíš dál křovisko zatracený. Voda čistá jako křišťál. A studená. Hluboký koryto a kopce borůvčí. Ta písčitá tůň. Ten kořen pod břehem. Tady už jsem byl. Chytil jsem rybu. Pstruha. Pořád tu jsou. A mám tě. Neboj se. Já tě zas pustím. Škoda, že jsi němej. Třeba bys mi řekl, co hledám.
1: Bosýma nohama v potoce na louce.
0: Kačenka. Les se za ní zavřel. Děkuju, pstroušku. Plav.
2: Ať roste husté houští a nikoho.
0: Nepouští. Ale potok teče dál. Ryby podplouvají pod trním. Krucina. Ta je ledová. 3, 2, 1.

0: Věž mezi vysokánskými buky. Kde se tu vzala?
1: Kačenko, Poměnko, spust dolů své vlasy.
0: Kačenko, Poměnko?
2: Máti, konečně, už jsem se o tebe bála. Pojď nahoru.
0: Páni, ty jsou dlouhatánský.
3: Dáš si čaj?
4: Ne. Sedni si a řekni mi, co je tohle za bylina. Mm. Chrastavec rolní. Mm. Prohrála jsi sásku.
2: Ne. Počkej, to je...
4: Nevíš.
3: Já nevím.
4: To je čertku sluční. Posiluje paměť, hojí modřiny a krvácející dásně. Tak vidíš, že neznáš všechny.
2: No dobře, tak neznám. Hmm. Ale to přece ani nepotřebuju. Na modřiny se dává taky peliněk a kaštan. Pro lepší paměť poslouží šalvěj nebo barvínek. A na dásně je dobrá mochna nebo borovice. Umím léčit všechno. Ale potřebuju vědět a vidět,

0: Dělej. Budu ti nosit jedno kyselý jabko denně a nechávat ti tu ve dne v noci samotnou.
1: Chudá holka. A nikde žádný dveře, žádný schody.
2: Máti, vrať se, já tu nechci být sama.
0: Mládě nevděčný, rozmazlený, fuj.
1: To byla ta víla, co ji odvedla. Oči zelený jako kamínky. A ta nebohá holka musí být moje kačenka. Našel jsem ji. Počkat, jak to bylo? Kačenko, pomněnko, spust vlasy. Ne. Spust dolů své vlasy.
3: Kačenko, pomněnko, spust dolů své vlasy.
2: Hned, máti.
1: Jako čerstvě usušený seno.
2: Už se na mě nezlob. Já bych chtěla jenom na chvilku, na malou chviličku ven.
1: Ta víla musí mít ale páru.
2: Máti, ty se mnou nemluvíš?
4: No tak, dej mi ruku, pomůžu ti.
2: Au.
1: Kačenko, to jsem já, neboj se. No tak, Kačenko, vzpomínáš si?
2: Běž pryč, já nechci umřít.
1: Prosím tě, vylez z té truhly, já tě nechci zabít.
2: Běž pryč, já nechci skončit na prkně.
1: Co blázníš, tu sekeru mám na dříví.
2: Jsi člověk?
1: A co bych byl, strašidlo? Teď povídám, že jsem člověk.
2: Tak běž aspoň dál od té truhly. Na druhou stranu. Běž.
1: Dobře. I když bych rád věděl proč.
2: No, abys mě nemohl zabít.
1: Ale já tě přece nechci zabít.
2: Prskneš na mě nemoc a do týdne budu na prkně.
1: Co to je za hloupost? Já jsem zdravý jak řípa. Rýmu jsem měl naposled předloni.
0: Zavři! Říkala jsem ti, ať se ke mně nepřibližuješ. Zavři!
2: Tak, a teď mě máš na svědomí. Zbývá mi týden života.
1: Co to plácáš?
2: Máti říká, že když potkám člověka, tak do týdne umřu. Prosím, odejdi.
1: No tak to budeš muset vylézt ven a spustit mi vlasy.
2: No jo.
0: Nepřibližuj se.
1: Uklidni se a podívej se na mě. Já jsem Jakub.
4: Kateřina.
1: Já vím. Nevzpomínáš si?
5: Bosýma nohama v potoce na louce. Bubnujem do země divoce do tance. Lehni si do trávy, obejmi nebe. Zahři.

0: z výšky těch stromů konečně pojď domů. Bosýma nohama v potoce na louce bubnujem do země divoce do tance.
1: My se známe, že jo?
2: Mhm. Vyrostli jsme spolu. Je tomu 10 let, co jsme spolu šli na šišky. Jedli jsme u potoka borůvky, já jsem chytil pstruha a pak se objevila víla a odvedla tě. Les zarostl trním a já na tebe dočista zapomněl.
1: A já na tebe. A teď, když jsem si vzpomněla, tak umřu. To je smutný.
2: Neumřeš.
1: Umřu. Chytnu nějakou nemoc a umřu.
2: Lidi bývají nemocní, to je pravda. Ale z většiny nemocí se do 14 dnů vylížou. A když jsi zdravá a silná, což ty rozhodně seš, nemoc se ti vyhne. Pojď, vezmu tě domů, do vsi.
1: Máti mě nikdy nepustí.
2: Maminku máš ve vsi a tatínka taky. Tahle tvoje máti je jenom prohnaná víla, která tě unesla, zavřela tady ve věži a lhala ti.
1: Stejně mě nepustí.
2: No tak se jí nebudeme ptát. Spleteme ti vlasy do copu, ten ustřihneme a sešplháme po něm oba dolů.
1: To je chytrý.
2: Ta chytrá si byla vždycky ty. Hlavou ti lítaly nápady jako vlaštovky před deštěm. Tak pojď, zapletu ti vlasy. No tak,

0: Chcete ho bát? Páni, krásnější, voňavější a hebčí vlasy nemá nikdo na světě.
1: To říká máti taky.
0: Není to tvoje máti.
2: Kačenko, pomněnko, spust dolů své vlasy.
1: Hned, máti! Co budeme dělat?
0: Já nevím.
1: Já ji musím pustit nahoru. Vlez si do truhly. Já ji zase rychle dostanu dolů, uvidíš.
0: Pusu.
1: Co?
0: Pusu.
2: No tak, Kateřino, kde vězíš?
1: Hned! Na co pak si zapomněla, máti? Tak, ruku.
3: A na nic. Prší. Už budeš hodná.
1: Budu.
3: Nesu šišky, pořádně zatop. Co je s tebou? Jsi celá červená.
1: Červená?
3: Oči ti svítěj.
1: No, asi mám teplotu. Je mi nějak mdlo a břicho mě bolí. Nedošla bys mi na trnky? Prosím.
3: Svař si ty z Lonska. Jsem promočená na kost.
1: Když já bych chtěla čerstvý.
3: Co to tu smrdí?
1: No to asi, jak mám nafouklý to břicho.
3: To je člověk. Chlap.
1: Jak by se sem, prosím tě, dostal?
3: Kde je? Kam jsi ho schovala?
1: Nikdo tu není.
3: Tady. Do truhly. Tak a mám tě. Vylez.
0: Nech mě.
3: Škrabu ti oči.
0: Že ti zpřelámu hnáty.
1: Nechte toho.
0: Zmije jedovatá.
3: Červe člověčí.
1: Máti, moc tě prosím, nech nás odejít.
3: Tenhle ten poletí rovnou oknem dolů. Ale ty tu zůstaneš na věky věku.
0: Paní, pusťte nás. Kateřina se tu utrápí. Já se o ní dobře postarám.
3: Tyhle člověčí řečičky. Chtěli jste mě podvést. Nic nebude. Poletíš.
1: Jakube, pozor.
0: Jebe!
1: Máti, co jsi to udělala? Jakubku, jdu za tebou.
3: Tady zůstaneš.
1: Pust mě. Vzala jsi mě rodičům. Lhala jsi mi. Já jsem člověk. Musím žít mezi lidma.
3: Prosím tě, nechoď. Lidi nemají pochopení, jsou krutí a prohaní. Říkají malina, ale myslí peliněk.
1: Že to říkáš zrovna ty.
3: Zůstaň tady. Ve vsi se utrápíš. A budeš chtít zpátky do lesa za mnou. Jenže už nikdy nenajdeš cestu zpátky. Zmizíme, věš i já. Navždycky.

0: Přineste šišky na otop a hrnek borůvek na koláč.
1: A dávej na tu naší divoženku pozor, Jakube.
2: Dám, strejčku, nebojte.
3: No tak, tati.
1: No, já tě znám. Ty se zatouláš hluboko do lesa, ani nevíš jak.
0: A do klekání doma.
3: Tak už pojď, Kubo, utíkej.
4: Kačenko. Kačenko, prober se.
5: Jakube.
4: Věž zmizela.
5: Já jsem skočila.
4: Nebolí tě nic?
5: Viděla jsem maminku a tatínka. Au, bolí mě hlava.
4: Můžeš vstát?
5: Jo. A ty?
4: Snad jo. Au.
5: Pojď. Zkus to. Opři se. Bolí to moc?
4: To bude dobrý.
5: Vezmi si tady ten klacek. A opři se o mě.
4: Opatrně. Tak jdeme.
5: Tady to tak voní.
4: A po houbách listí a jehličí.
5: Nevěděla jsem, že jehličí tak příjemně šimrá na chodidlech. Je, koukej, takovej velikánskej hřib.
4: Nekřič, ať nevyplašíš zvěř.
5: A jo, je a tady další. Vezmeme je.
4: Vezmi. Tvůj táta má moc rád houbovou omáčku.
5: Tak najdeme ještě další, pojď.
4: Počkej chvilku. Potřebuji si odpočinout. Točí se mi hlava.
5: Promiň, hrozně spěchám, viď? Když já jsem ještě nikdy nedošla dál, než od truhly ke stolu.
4: Ale došla.
5: Jo, jenomže si to nepamatuju. Ukaž mi tu nohu. Krvácí ti to. Máš něco na zavázání?
4: Šátek.
5: Natrhám ti jitrocel. Vydrž, tady ho je hromada. Dám ti ho na ránu a ta se pak hned zacelí. Au!
4: Co se stalo?
5: Něco mě bodlo.
4: To tě asi štípl komár. Nebo ovád.
5: A proč to udělal? Vždyť jsem mu nijak neublížila.
4: Tak měl asi žízeň. To si nemusíš brát osobně. Když bych mu přišel do rány první já, štípl by mě.
5: Aha, to mě nenapadlo.
4: Všechno se naučíš a poznáš. Neboj.
5: Tak ukaž tu ránu. Jitrocel takhle rozmačkáš a přiložíš ho. Teď si to zavaž. Zítra se na to podíváme. Dobrý?
4: Ještě pusu?
5: To pomáhá, jo.
4: Jo.
5: Tak já chci taky jednu.
4: Za chvilku budeme doma.
5: Za chvilku.
4: Už je to jenom kousek.
5: Kousek.
4: Co pak je?
5: Nemohli bychom zůstat tady.
4: Proč? Ty se netěšíš domů?
5: Já jsem doma tady. Rozumím bylinkám a umím být sama, ale jak budu mluvit s lidma, jak s nima budu žít?
4: No tak, Kačenko, všichni tě moc rádi uvidí.
5: Já se bojím.
4: Budu s tebou. Dám na tebe pozor. Hledal jsem tě celý život, tak teď tě přece nenechám v lese.
6: Podívej, koho si to Jakub vede.
3: Tu jsem tady ještě neviděla.
7: Vidíte tu hřívu?
8: Co když si ji přišla?
3: To byla smětá slečna z města.
4: Tady jsi se narodila.
3: Vypadá jak nějaká divočka.
4: Teto, strejčku.
5: Počkej chvilku.
4: Teto.
9: No jo, už jdu.
0: Jakube, co pak potřebuješ?
4: Někoho vám vedu.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: To jsem já, maminko.
0: Pro pána Jana. Kačenka, drž mě, Jakube, nebo se skácím. Táto, táto, pojď sem.
10: Jo, a chvilku.
0: Ne.
10: No jo, porád.
0: Ukaž se mi, holka. Tobě ty vlasy narostly. Pojď ke mně. Co pak je?
4: Kačenka je trochu plachá.
0: My se přece nemusíš bát. Táto!
10: Co mě honíš? Je snad konec světa?
0: Koukni, koho nám Jakub přivedl.
10: Dobrý den.
5: Dobrý den. My vám neseme houby na omáčku.
10: O to jste hodný. Moc krát děkuju. A vy patříte tady k Jakubovi. To jste si dobře vybrala. Jakub je hodnej, poctivej mládenec.
4: Stříčku.
5: Já jsem Kateřina.
10: Moc mě těší. Já jsem...
5: Můj můj táta. Naše Kačenka. To koukáš, co? Pamatuješ si na mě?
10: Jak bych na tebe mohl zapomenout, holčičko moje zlatá? Od té doby, co tě víla odvedla, měsíc co měsíc, den co den se modlím, aby se s nám vrátila. Ty jsi tak vyrostla. Ale oči máš pořád stejný, jako pomněnky. A vlásky jako pšeniční pole.
5: No tak táto, nebreč a oběhni sousedy s tou novinou.
10: Jo.
5: A ty, Jakube, skoč do hospody pro pivo. Musíme to oslavit.
10: Sousede!
7: No co je?
10: Nech toho kosení. Hoď se do svátečního a přijď k nám na skleničku.
7: A co budeme zapíjet?
10: Kačenka se našla.
11: Jaká Kačenka?
12: No ta od Jakuba. Jak si ji vedl za ruku z lesa.
7: A odkud se vrátila?
11: No to já nevím.
7: Mamo, vem koláče, jdeme k sousedům. Holka se jim vrátila.
11: No, viděli jste ty jí nádherný dlouhý vlasy?
13: V tom musí být nějaký čáry.
7: Přece, že je to princezna.
12: A kde by, prosím tě, vzal v obyčejný dřevorubec princeznu?
11: Tak.
14: Co je to tady za humbu?
11: Ale ta sousedově ztracená holka se prej našla.
7: No.
14: Jaká holka?
11: Ale ta, jak zmizela.
7: Jakube!
4: Tě Bůh, Pavle!
7: Kam letíš s tím pivem?
4: Pamatuješ, jak jsi mi říkal, ať ti přivedu ukázat to vysněný štěstí, až se k němu prosekám?
7: No.
4: Pojď se na něj podívat.
7: Oh, to jsem teda zvědavej, co jsi v tom roští našel za poklad.
4: Moc krásný a milej poklad.
7: Ale ne. Ty máš holku.
4: Už to tak bude.
7: No tak to bych se teda rád přesvědčil na vlastní oči.

0: na ní? To je naše Kačenka.
1: Můžu si šáhnout na ty vlasy?
2: A to je pravda, že tě unesla zlá víla.
3: Začarovala tě.
4: Jo, nebo tě mučila.
5: Ty jsi teda vyrostla.
0: No ale pořád stejná divoženka, co? No, lítat po lesích, po skalách, na to tě učilo.
6: Všechny děti vždycky byly na
5: takání. Co pak? Táta,
7: kdy to skončí?
8: Jsi unavená?
7: Všichni se na mě dívají a sahají na mě a pořád všichni mluví. Chce se mi brečet. Nepůjdeme se ještě projít.
8: Pojď, Pavel na nás už čeká.
7: Jenom na chvilku, k lesu a zpátky.
8: Kačenko, k lesu chodíme každý den, ale u muziky si se mnou ještě nebyla.
7: No právě.
9: Kateřino, Jakube, taky k muzice.
7: Jenom na chvilku.
9: Zkusila jsem ten tvůj recept na vlasy. Kozinec a olej z oříšků. Sáhni si, jemný jako peříčko.
7: Hezký.
10: A já mám nový šaty, koukejte. Ve městě se teď nosí tenhle modrý vzor. Vsaďte se, že takový tu žádná mít nebude. Tak jdeme?
8: Jdeme. Pojď, Kačenko.
11: Tobě se tady nelíbí?
7: Neumím tancovat. A nemám takový hezký šaty jako holky.
8: Vždyť jsem ti říkal, že tě vezmu na trh a koupím ti šaty, jaký budeš chtít. Ale ty jsi za žádnou cenu nechtěla do města.
7: Já vím. Nezlob se.
8: Já se nezlobím, ale snaž se trošku. Teď patříš do vsi, mezi lidi. Oni tě budou mít rádi, ale musíš jim trochu pomoct. Nemůžeš pořád utíkat do lesa nebo se schovávat doma.
12: Sousedi a sousedky, mladí i staří, přistupte blíž. Odložte politry, odložte bursty, zanechte řeči a pojďte si skočit!
10: Kateřino, pojď si zatancovat!
7: Ale já neumím tancovat.
9: Je to snadný, pojď! Raz, dva, tři, otočka, raz, dva, tři.
5: Tak co ten tvůj poklad? Pořád se bojí lidí?
8: Už je to lepší. Podívej, zrovna tancuje.
5: Tancuje, jo? Spíš se motá jako myška v pasti.
8: Jdu za ní.
5: Počkej, nech jí. Nemůžeš jí pořád pomáhat.
8: Já vím.
5: No. Tak teď jsi teda šťastný.
8: Jo, jsem šťastný.
5: Ve stavení plným sušenýho Bailey s holkou, co lítá celý dny po lese a po lukách, jo?
8: No víš, že jo? Jiná má stavení plný krajek a sukní a celý dny mlátí prázdnou slámu s ženskýma na návsi. Kateřina aspoň dělá něco užitečného.
5: Užitečného, jo?
8: Ty seš dřevorubec, ona je bylinkářka.
5: Trhat kytky a vařit čajíčky, no, to je mi, panečku, řemeslo.
12: A teď tu máme z brusu novou píseň, kterou bych rád věnoval naší staronové sousedce.

0: Pánové, no tak pánové! Pánové, prosím, vezměte děvčata, paní a babičky a ať se točí sukně!
1: Smím prosit, zlatovlásko?
2: Odpusťte, sousede, ale já nemám náladu.
1: Však tě neubude.
2: Když mě to nejde.
1: No tak, já jsem taky nemehl.
2: Já nechci tancovat. A vy byste taky neměl. Ještě včera jsem vás slyšela přes plot kašlat a chrchlat celou noc. Měl byste si vypít čaj z podbělu, namazat si prsa sádlem a vlézt si pod peřinu.
1: Ale až mi bude ouvej, zajdu do města k doktorovi. Ale muziku si kvůli kašli ujít nenechám.
2: Prosím vás, neprskejte na mě.
1: No, nevztekej se a pojď si skočit.
3: Sousede, nechte ji na pokoji.
2: Já jdu domů, lidi nemají pochopení.
3: Počkej, Káčo, neodcházej.
2: Jdu.
4: Vydrž. Ještě kousek. Kačenko, jsi doma?
2: Co se stalo?
5: Nemůžu chodit, strašně to bolí.
4: Chlapi se v hospodě porvali. Pavlovi spadl na nohu stůl.
2: Polož ho sem. Tohle bolí?
5: Já chci doktora.
2: Tiše. Jakube, dones nějaký dřevo na dlahu. Pavlena, vypij to.
5: Fuj, co to je?
2: Nálev z čekanky. Uleví ti od bolesti.
5: A co chceš dělat?
2: Nohu ti narovnáme, dáme do dlahy a pak pomůžeme kostem, aby dobře srostly.
5: Ne, já chci doktora.
2: Pavle, prosím tě, věř mi a vypij to. Doktor nezmůže víc než já. Ba co hůř, možná ti tu nohu uřízne.
5: Ne.
4: Tak co mám dělat?
2: Nic. Zacpi si uši.
5: Jo!
2: No, a je to. Teď dlahu.
5: Já umřu. Já určitě umřu. Měl jsem si tu nohu radši nechat uříznout.
2: Tiše, tím křikem se jenom vyčerpáváš. Dýchej, pomalu.
4: Tak. Je to lepší?
5: Jo, a co teď? Kdy budu zase chodit?
2: Teď musíš 2 měsíce ležet. Každý den ti budu nosit čerstvou šťávu z Vojtěšky, aby zlomenina dobře srostla. Dostaneš mast z kostivalu. Tou si máš nohu aspoň 3x denně. Brzo splaskne a začne se hojit.
5: Děkuju ti, jsi hodná.
2: Až zase začneš chodit, nasadíme kapradí a měsíček. Do půl roku budeš lézt po stromech. To ti slibuju.
6: Lidi a lidičky, stoupněte na špičky. Mám pro vás zázraky, čaje a bylinky, mastičky na z nemocí úlevy znám. Co to bude, pan táto?
7: Mě poslala žena, že prý jste vyhlášená doktorka.
2: Já nejsem doktorka, jenom obyčejná bylinkářka.
7: Tím líp. Říkala, že vás poznám podle dlouhých plavejch vlasů a já na to, že blondětej ohon má každá druhá. Teď ale musím říct, že takový vlas, jaký máte vy, jsem v životě neviděl. A to už nejsem nejmladší.
8: A sousede, nezdržujte. My taky chceme někdy přijít na řadu. No veď mádej.
9: Jo, na řadu.
2: No. Co pak vás trápí?
7: Nemůžu spát. Zaberu vždycky jenom na chvilku a pak už to nejde. Celou noc courám postavení.
2: Meduňkový čaj. Pijte ho před spaním se lžící medu.
7: Děkuju.
2: A kdyby meduňka nepomohla, namíchám něco silnějšího.
7: Děkuju.
9: Dobrý den.
2: Tak povídej, s čím jsi za mnou přišel?
9: Hrozně mě bolí ucho.
2: Ukáž? No jo, i teplotu máš. Neměl jsi náhodou rýmu?
9: Jo, měl.
2: Tak to bude zánět středního ucha. Řekni mamince, ať ti svaří heřmánek a kloktej ho 3x denně.
9: Děkuju, naschledanou.
2: Paní hospodská, tak co kolena, je to lepší?
8: No, úplnej zázrak, holka. Běhám po výčepu jak za mlada. Ale musím se ti přiznat, že jsem tomu moc nevěřila. Balit si kolena do zelných listů, kdo to kdy slyšel, že jo?
2: A zabralo to, vidíte.
8: Zabralo. Tak jsem ti tadyhle přinesla husu. Je vykuchaná, stačí jenom strčit do trouby.
2: Je, tak to moc krát děkuju. Nazdar, kluci, co vy tady?
4: Jdeme pálit dříví na paseku.
2: ty taky, Pavle? Nemáš náhodou ještě ležet?
5: Neboj, na práci ani nesáhnu. Jenom si sednu k ohni a budu přikládat, slibuju. Doma už se to nedá vydržet. Porád mezi čtyřma stěnama, ležet v posteli, slyšet, jak si venku děti hrajou, babky zpívají v kostele, povozy jezdí sem a tam a nemoc ani vystrčit nos. To je na palici.
2: To máš pravdu, já to dobře znám. Z toho je člověku hůř než ze zlomený nohy.
5: No, tak můžu teda do lesa?
2: Můžeš. A co vy, pane? Potřebujete něco, nebo mi tady jenom zdržujete zákazníky?
4: Já jsem slyšel, že jste slavná čarodějnice.
2: No dovolte.
4: A mě vám dneska tady tak píchá u srdce, že z toho budu mít brzo smrt.
5: No, prosím vás, paní bylinkářko, dejte mu na to něco. Celý den jenom fuňuká a vzdychá. To se nedá vydržet.
2: U srdce říkáte? A kde přesně?
4: Tady.
2: Na to je jediný lék? Pořádná pusa. Mm-hmm. Ale odvoláte tu čarodějnici.
4: Odvolávám.
2: Tak zavři oči. Na všechny neduhy znám jeden lék, po něm nám bude líp.
10: Snesu ti z oblohy kouzelný

0: Hradci.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, Jani.
1: Co pak to tady leží?
0: Jabloncová žlička.
1: Cože?
0: No, jabloncová žlička.
1: Počkej, ty myslíš určitě lžička, viď?
0: Jo, no to si pletu. Se mi ta dvě písmenka vždycky v puse nějak přehodí.
1: Počkej, a jabloncová? Jako myslíš někoho z města Jablonce?
0: Ne, přeci tak, jako je tvůj táta Čech, tak něčí táta je Jablonec.
1: Aha, ne, ty myslíš Japonec.
0: Ne, Jablonec.
1: Hele, Ušoune, Jablonec je třeba ten nad Nisou. To je město Jablonec nad Nisou. Krásné město, kde se vyrábějí korálky. Je to lžička toho města?
0: Jasně, že ne. Už jsem ti to říkal.
1: Takže to je lžička někoho z Japonska. A to je Japonec. Ty jsi Čech a ten, kdo nám to zapomněl lžičku, je Japonec.
0: Určitě. Jsi si jistá?
1: Jo, jsem si jistá, že leto není zima a Japonec není Jablonec. A taky, že si dáme písničku.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Pušounovu hádkovou školku?
1: Ne. Posloucháte Pušounovu pohádkovou školku. To si jen ze mě Jana dělá legraci kvůli té jabloncově žličce.
0: Přesně tak. A už on si z toho nic nedělá, protože ví, že to se může stát úplně každému. Obzvlášť, když je malý a ještě se všechna slova teprve pořádně učí.
1: No jo. Hele, třeba moje kamarádka ještě neumí říct pořádně kuchyně a říká kukuchuně.
0: A víš, že žlička, jako jsi říkal ty na začátku, říkají i někteří dospělí, stejně jako verliba.
1: Jo, oni vlastně říkají verka, liba, ale správně je to velryba, viď?
0: Ano, a nebo meluzína místo limuzína.
1: To je takové velikananánské auto, viď? Ta limuzína, meluzína nám fouká a kouká do komína. Ale hele.
0: A počkej. No. A ještě taky kakalo místo kakao.
1: Ale pozor. Moje otázka je, jak je správně Naja?
0: Jana! Holky a kluci, už on rozdělil moje jméno na dvě půlky a ty potom vyměnil.
1: Správně, Jani, uhodla si. A co, kdyby se to stejné dneska zkusili holky a kluci jako svůj úkol?
0: Proč ne?
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, kdo z vás umí své jméno napsat, tak si ho napište.
1: A kdo ještě ne, tak si ho v duchu představte.
0: A pak si ho rozdělte na dvě půlky.
1: Jo, tak jako to já dělím na už a own.
0: Perfektní. A teď ty dva kousky vyměníme. Na první místo dáme own a na druhé už.
1: A já mám own už.
0: Super, ounuši. Slyším nikto a škaeli a ička an. Super. Toníku, Eliško, Aničko a vy všichni holky a kluci hrát si s písmenky umíte skvěle.
1: Takže za odměnu dka poha.
0: Co? Samozřejmě ounuši za odměnu pohádka. Vlastně tka pohá, pardon.
1: Jo. Ušounova pohádka.

Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psali často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o sově Madle.

V domě, kde bydlela Eliška, bydlel taky pan Karpíšek. Byl moc starý, moc hodný a měl zázračné ruce, které dovedly všechno udělat. A měl svou madlu. Byl totiž nočním hlídačem a aby mu ve velikém skladu za ohradou nebylo smutno, pořídil si madlu, protože sova ve dne spí a v noci je vzhůru. A pan Karpíšek měl takhle společnici. Necítil se tak sám a nechtělo se mu spát. Elišce o madle často vyprávěl, že sovy jsou opravdu moudré, že mu madla rozumí snad každé slovo, že on vlastně nemusí sklad vůbec obcházet, protože to madla dělá za něho a když je někde něco podezřelého a nezvyklého, madla ho tam vždycky zavede. Eliška doma tolik prosila, až táta jednou večer odvezl pana Karpíška do práce autem a Elišku vzal s sebou. Pan Karpíšek oba madle představil, jako by madla byla člověk a ne sova. A Eliška si chvilinku dokonce myslela, že jí madla snad podá místo ruky křídlo. Madla však jenom něco zabrblala a pan Karpíšek řekl, že se Eliška madle líbí a že madla taky děkuje jejímu tatínkovi, že pana Karpíška přivezl. Bylo to na podzim a už byla brzy tma. A tak madla mohla hned ukázat, co dovede. Pan Karpíšek řekl jenom, ukaž madlo Elišce naše království. A madla pak lítala Elišce těsně nad hlavou, že to dělalo vítr. Párkrát se obrovskými křídly dotkla i Eliščiných ramen. Pokaždé si pak někam sedla a čekala, až k ní Eliška doběhne. Nechala se i pohladit a spokojeně přitom mžourala šikmýma očima pod huňatým obočím. Vodila Elišku po skladu tak bezpečně, že Eliška ani jednou nezakopla, ani jednou do ničeho nevrazila, přestože už skoro nebylo vidět. Elišce se to moc líbilo. Dokonce tolik, že přemohla strach a pak často pana Karpíška doprovodila do práce, chvíli si hrála s madlou a pak se vracela sama domů. Eliška se s madlou tak zkamarádila, že madla na uvítanou mávala křídly, brumlala, pak Elišce sedla na rameno a pročesávala jí zobákem vlasy. Potom se stala ta hrozně smutná věc. Pan Karpíšek umřel, byl už moc a moc starý, jednou prostě usnul a už se nevzbudil. Eliška nebyla k utišení, až jí táta vysvětlil, že takováhle smrt vůbec není smutná, že pan Karpíšek byl nejhodnější člověk na světě a proto taky měl nejhodnější smrt.

Hned druhý den nějaký jiný hlídač přinesl madlu. Že pan Karpíšek Elišce madlu odkázal, že madla má Elišku ráda a jinak, že by nejspíš umřela žalem. To nebylo jednoduché. Madla byla živá a někdo se o ní musel starat a Eliška si nebyla jistá, jestli ona je ta pravá, protože vůbec nevěděla, jak se to dělá. Madla byla zvyklá žít s panem Karpíškem v jeho hlídačském domečku, nikdy nebyla venku pořád, takže teď bude určitě chtít být občas uvnitř a lebedit si v teple. Když ale taková sova rozepne křídla, je z ní skoro malé letadlo. Pořád se něco kácelo, pořád něco padalo a rozbíjelo se. Naštěstí měli u bytu takovou polozakrytou verandu, kde se madle zalíbilo a dovnitř ani moc nelítala. Když ovšem ucítila, že mamka vaří, byla uvnitř na šup. Muselo se jí kupovat maso, aby na zahradě nechytala malé ptáky, protože myši tam žádné nebyly. Přes den madla pospávala, takže ji užili až večer. A nejvíc, když se šlo na procházku, to na ní bylo vidět, jak je ráda. Lítala jim nad hlavami a sedala si na stromy a volala na ně, jako by si chtěla hrát na schovávanou. Občas pořádně vylekala nějakého chodce. Jen si představte, kdyby se vám najednou těsně nad hlavou myhl temný stín, nebo kdyby se proti vám nad chodníkem řítilo malé letadlo a v poslední chvíli se vyhnulo. Madla dovedla pěkně postrašit i psy, hlavně sousedovic Rafa, takového uřvaného vsteklouna. Tomu jednou přistál na hřbetě a Raf se strachy počůral. Když se šlo spát, madla každého doprovodila do postele. Nejvíc a nejdéle se ale loučila s tátou. Měli spolu takovou hru. Táta musel říct tak dobrou noc, madlo, a pěkně hlídej. A madla si mu sedla na rameno a přešlapovala z jedné nohy na druhou, vrněla a česala ho zobákem, nebo mu zobák strkala do ucha a dělala, že mu něco šeptá. Až táta řekl, tak ahoj, madlo, a teď už syp. Teprve potom byla ochotna odletět ven a usadit se pod vrcholkem vysokého smrku, trůnícího nad celou zahradou. Hlídala líp než nejlepší hlídací pes, protože si ani na chvíli nezdřímla. A jednou se proslavila. Do bytu se chtěl vloupat přes verandu zloděj. Nejdřív byl určitě moc spokojený, že dveře nejsou ani zamčené. Jenže v tom okamžiku se na něho ze smrku jako stíhačka vrhla madla, povalila ho, zatěla mu spáry do krku a rozkřičela se. Křičela tak dlouho, dokud se nevzbudil táta a nezavolal policii. Zloděj pak policisty div nezačal objímat, jak se mu ulevilo. Asi mu bylo všelijak, když tam musel Bůh ví, jak dlouho ležet na zemi. Madliny spáry zaryté do krku a kdykoliv se pohnul, dostal klovanec do hlavy a u ucha se mu ozval hrozný řev. Policisté tuhle příhodu oznámili novinám a noviny psali o madle články. Eliška jeden madle přečetla a madla tomu snad i rozuměla, protože se strašně naparovala. A od té doby hlídala ještě pečlivěji. Když šli rodiče do biografu, madla slétla ze smrku na okno u dětského pokoje a nehnula se odtud, dokud se rodiče nevrátili a táta jí neřekl. Dobrý, madlo, hodná, děkujeme ti, už si můžeš protáhnout křídla. Řekl bych, že mají madlu dodnes. Možná jsou už všichni mnohem starší, možná tam už mají i vnoučata, kdo ví. Ale madla tam přesto může být, protože taková sova žije dlouho.

0: holky a kluci, posloucháte moje pohádkovou školku?
1: Kde právě skončila pohádka?
0: A v dnešní školce si povídáme o tom, když se někomu trošku pletou slova.
1: Když třeba místo pro vás říká obraz.
0: Jojo, nebo jablonec místo japonec.
1: Nedělejte si z toho hlavu, protože to se může stát i dospělákům. A vy se právě teď všechna slova učíte. A navíc je to i trochu legrace.
0: No, ale Jani, někomu se to třeba neplete dokola, ale třeba se mu to prostě špatně říká pusou.
1: Ty myslíš, že ho ta pusa zlobí? Nemá tu pusu ještě pořádně natrénovanou?
0: No, přesně tak.
1: No tak takový kamarád nejlíp udělá, když bude tu pusu trénovat.
0: Jo.
1: A vůbec nejlíp se trénuje zpíváním.
0: Jo, to jsem si mohl myslet.
1: No to si mohl, protože je to pravda. A teď se připrav, protože tenhle trénink holkám a klukům předvedeš ty. A je to kousek písničky našeho zlatého slavíka Karla Gotta. První sloka je tvoje a druhou si dáme společně.

0: já slyším v dálce znít a hrát.
1: Můžu taky zpívat s tebou?
0: No, musíš, zpívání je to, co máme společné.

0: kluci, tak jste to slyšeli? Jana mi vybrala na to trénování pusy vážně těžkou písničku. Kdyby řekla třeba skákal pec, tak to by šlo. Teda skákal pes.
1: To je pravda, ale líbilo se mi, že se tam zpívá Zpívám rád.
0: No, to teda jo, ale vy si na svoje další trénování pusy klidně vyberte nějakou jinou písničku.
1: Třeba i nějakou, kterou už znáte z jiné Ušounovy pohádkové školky.
0: Ale Jani, slyším Bertičku, jak volá, že by si ráda zaspívala, ale je to škoda, protože ona už pusu trénovat nemusí.
1: Je, zpívání je přece dobré nejenom na trénování pusy, ale taky nám dělá radost. Bertičko, zpívej si, i když nepotřebuješ trénovat.
0: Jo, a nebo třeba si pískej, anebo broukej, anebo jenom tak...
1: Přesně. Zpívej, pískej, broukej, jako v naší další písničce od Ladislava Dobeše.
0: Ušounova písnička.

0: Trč, prst, skrz, krk. Jo.
1: Teda, holky a kluci, už on to trénování pusy bere fakt vážně.
0: Dnešní školka totiž začala, že jsem popletl slova. A i když je to někdy legrace, tak abychom správně mluvili, je super si to trošku natrénovat.
1: A tak jsme zpívali, což je super trénink.
0: Jo.
1: A teď se už on učí fakt těžký jazykolam.
0: No pojďte si ho vyzkoušet se mnou, holky a kluci. Strč, prs, skrz, krk, strč, prst, skrz, krk.
1: Teď já. Strč, prst, skrz, krk. Tak jak vám to jde, holky a kluci? Jak tak slyším? Paráda.
0: Jo, už mají zamotané prsty i krky. No fakt, vám to jde skvěle. A já jsem zvědavý, jak vám půjde naše dnešní hádanka.
1: Tak se připravte.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, teď nám Ušoun řekne jedno slovo pospátku a my spolu poznáme, které to je. Co říkáte?
0: Jo, tak pozor, jsem připraven. Tak, teď. Joha.
1: Počkej. Joha. Je to ahoj.
0: Jo. Správně. Holky a kluci, zase jste to uhodli.
1: Správně jste poznali, že joha je ahoj pospátku.
0: Gratulujeme. Tram-ta-da-da.
1: Ale už jo ne. Teď jsem si vzpomněla, že naše dnešní školka začala tím, že ve školce byla na stole lžička.
0: Ano, a já jsem ti řekl, že je to jabloncová žlička. Ale pak jsem se to už naučil a vím, že je to japoncová lžička.
1: Ano, ale povídali jsme si o tom, jak správně mluvit a jak mluvení trénovat, ale ne, jak se k nám dostala do školky lžička nějakého Japonce.
0: Aha, jo, to bylo tak. Nedávno sem přišla japonská návštěva. Návštěva až z dalekého Japonska a vyprávěla nám v rozhlase o své ostrovní zemi Japonsku a já byl tak nadšený. Jo, to bylo bezva.
1: Jú, a co ses třeba dozvěděl?
0: No třeba, že místo písmenek malují znaky, různý takový čárečky a to mají místo písmenek a jedí hůlkami, to jsou taková dvě dřívka, která vypadají trošku jako z té hry Mikado, jo? A Japonci mají obě dvě dřívka v jedné ruce a s těmi dřívky jedí všecko, teda kromě polívky, tam jim z toho vytekla.
1: No a ta lžička?
0: No už se k tomu dostávám. Nakonec jsem dostal japonskou lžíci, která se jmenuje Kitami. Jo, dostal jsem ji jako dárek.
1: Jo, aha.
0: Čemu se směješ, Jani?
1: No tomu, že nakonec to vůbec není žádná jabloncová žlička, dokonce ani japoncová lžička, ale Ušounova Kitami.
0: No to máš teda pravdu.
1: Naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci a já z toho popisování lžičky úplně dostala hlad.
0: Tak to bychom si klidně mohli dát takové ty japonské válečky, viď?
1: Myslíš japonské tradiční jídlo sushi? No to bychom mohli.
0: Ano. Jmenuje se to sushi, ale ne, že se to suší.
1: Ale holky a kluci to určitě znají.
0: Ale pozor, my než půjdeme baštit, tak se musíme rozloučit.
1: No samozřejmě.
0: A já budu moc rád, když mi tentokrát pošlete nějaké vaše předělané slovo, jo?
1: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka vaše speciální slovo pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Třeba tam napíšou Kačenka, 5 let, telefon a do závorky dají telefon, jo? To, abychom poznali, které slovo si Kačenka mění, jo? A někdo z vás za legrační předělané slovo dostane odměnu.
1: Třeba můžou napsat překlopení místo překvapení.
0: No třeba to bude pro nás velké překlopení.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a pěkně si mluvení natrénujte, zpívejte a zkoušejte si jazykolamy. Strč prst skrz krk.
0: No třeba tenhle, anebo nějaký jiný jazykolam. Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušaun Rušaun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Koktavá kráva.
2: One, two, one, two. Ta naše kráva koktavě bučí, má strach, že se to neodnaučí. Ostatní krávy bojí se té naší, myslí si, že tam salaši straší. Když přišel řezník, omdlela štěstím, řekl, beru všechny, jen koktovou nechci. Koktavá kráva trávu si žvíká, ještě že koktám, tiše si říká. Už se moc těší, až přijde tele, pak

0: čase být.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna spisovatelka Astrid Lindgrenová. Možná, že vám její jméno nic neřekne, ale vsadila bych se, že znáte některou z jejich knih nebo postav. Říká vám například něco Pipi dlouhá punčocha? V roce 1907 se na jednom statku ve Švédsku narodila holčička. Dali jí jméno Astrid. Vyrůstala s bratrem a dvěma sestrami. Byly to krásné časy plné her s dětmi ze sousedství. Dospělým nosili na pole kávu a rádi poslouchali, o čem si farmáři při jejím popíjení povídají. Užívali si i barvité švédské svátky a tradice. Připomíná vám to něco? Pokud jste si vzpomněli na knížku Děti z Bulerbinu, trefili jste se. Tu Astrid napsala podle svého dětství. I dnes je to velmi oblíbená knížka. Pro mě osobně byla první, kterou jsem jako malá přečetla od začátku do konce. Už ve škole jí prý všichni předpovídali, že se z ní stane spisovatelka. Ona se toho lekla a zařekla se, že nikdy spisovatelkou nebude.
3: Mm-mm.
2: Jak se ale říká, odříkaného chleba největší krajíc.
4: Ha?
2: Když dospěla, přestěhovala se do švédského hlavního města Stockholmu a pracovala jako sekretářka. Narodil se jí syn, o kterého se v tu chvíli nemohla postarat, a tak mu sehnala pěstounskou péči. Jakmile se její životní situace zlepšila a vdala se, vzala si synka k sobě. Pak do rodiny přibyla ještě dcerka Karin. Ta jednou dostala zápal plic a od maminky se dožadovala, aby jí vyprávěla o Pipi dlouhé punčoše. To jméno jí napadlo jen tak náhodou. Astrid začala stejně tak náhodně vyprávět. O pár let později uklouzla na ledu, podvrkla si kotník a musela doma dlouho ležet. Aby se nenudila, rozhodla se, že příběhy o zrzavé dívce Pipi, která žije sama bez rodičů, doma má koně a opici a spoustu zlaťáků, se píše. Rukopis poslala do nakladatelství, ale tam ho odmítli. Teprve když s ním vyhrála jednu literární soutěž, dočkala se vydání. Astrid se stala jednou z nejpřekládanějších autorek. Četli jí nejen děti po celém světě. Napsala přes 30 knih, kterých se prodalo víc jak 150 milionů kusů. Vydávají se dodnes. Mezi nejznámější patří například série Velký detektiv Blomqvist. Příhody kluka, který řeší zapeklité případy, jí napadly, když pracovala jako zapisovatelka u jednoho profesora kriminalistiky. Známá je i její kouzelná Ronja dcera loupežníka, nebo taky Karkulín ze střechy. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Z jejich děl vznikaly i filmy a seriály. Za svou literární činnost získala spousty cen, včetně té nejcennější, ceny Hanse Christiana Andersena. Bojovala také za práva dětí a její plamený projev s názvem Nikdy násilí vzbudil debatu odborníků i politiků a vedl k vydání zákona, který zakazoval bití dětí. Švédsko takový zákon zavedlo jako první na světě. Požadovala i šetrné zacházení se zvířaty, což opět vedlo k zákonu, kterému se říká Lex Astrid. To ale nebyly jediné změny v právním systému, které inspirovala. Když napsala posměšnou povídku o tom, jak nesmyslně vysoké jsou v její zemi daně pro umělce, přispělo to podle některých k neúspěchu tehdejší vládnoucí strany ve volbách a změně daňového systému. S Astrid si zkrátka nebylo radno zahrávat. Její názor měl váhu a taky často uháněli i novináři. Jedna její spolupracovnice vzpomínala, že se jí ptali na všechno od péče o zuby až po světový mír. O jejím významu svědčí i to, že když v úctyhodných 94 letech zemřela, přišli na její pohřeb švédský král s královnou. Byla to světově uznávaná hvězda, nejvíc jí ale stejně milovali děti. O tom se dokonce vypráví dojemná historka. Po své slavné řeči proti fyzickému trestání dětí se u jejich dveří objevili dva malí chlapci z Německa.
5: Halo.
2: Utekli od svých násilnických pěstounů a doputovali za svou hrdinkou až do Švédska. Astrid se prý postarala o jejich bezpečný návrat a o to, aby jim už nikdo neubližoval. Tak co, taky jste dostali chuť něco si od ní přečíst? Historie holt patří těm, kteří nezapomněli na dítě uvnitř sebe.
1: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

očekávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Pískové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, krásné odpoledne, holky a kluci. Začíná další Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás dneska zdraví Jana Richterová. Máme pátek 7. srpna, svátek slaví Lada. A protože je přesně 17 hodin, tak nás čekají zprávy. No a co se v nich všechno dozvíte, to si poslechněte. Ale my se k ním potom i vrátíme v naší reportáži. Dneska taky bude vzkazovna. Povíme si zase něco o expedici Sever a o Astrid Lindgrenové, to nám přečte Vojta Černý. Bude taky reportáž z mého úžasného výletu do Poniklé a bude spousta písniček. Takže jdeme na ty zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Tři mláďata nosálů bělohubých se narodila v plzeňské zoo. Stalo se tak poprvé v novodobé historii této zoologické zahrady. Rodiče mláďat dovezla do zoologické zahrady minulý rok z Magdeburgu a z Vídně. Pohlaví trojčat se zatím neví, matka si totiž mláďata pečlivě chrání. Plzeňská městská policie společně s hasiči a třetím plzeňským obvodem připravili pro děti svých zaměstnanců příměstský tábor. Během něj se děti třeba svezou v hasičském člunu po Litické přehradě, prozkoumají hasičskou techniku, ale čeká je i několik výletů a dozvědí se leccos o policii. Na táborníky se přišel podívat i policejní maskot Eda, hnědý orel se žlutým zobákem, který má na obrovské hlavě policejní čepici. A něco málo o počasí. Dnes je jasno, teploty kolem 26 stupňů Celsia. I zítra bude slunečný den s teplotami kolem 27.

0: Holky a kluci, v dnešních zprávách jsem vám vyprávěla o tom, že na Plzeňsku mají jeden úžasný příměstský tábor, ve kterém se děti dozvědí lecos o městské policii, ale také o hasičích. Tak víte co, pojďme si tam vydat v dnešní reportáži.
1: Jana, Vojta. Ondřej.
2: Seznamují se děti na příměstském táboře.
3: Prima mamko.
2: Říká jedna z tábornic Aneška.
3: A baví mě to tady.
2: Na co se tenhle rok nejvíc těšíš?
3: Na koupaliště.
2: Na koupaliště se těší i Šimon.
4: Ale blbý je, že nemám plavky.
2: A jak to, že nemáš plavky?
4: Tam je máma nezbalila.
2: Už jsi tady byla na tomhle táboře někdy?
3: Jo, už jednou.
2: Sdílí své pocity Jolana.
3: Moc jsem tady byla.
2: A co jsi tady viděla všechno?
3: Viděla jsem ten člun jako na té vodě, jak jsme se plavili na přehradě.
2: Ale to spojedete taky, viď? Mm-hmm. A těšíš se?
3: Jo.
2: Děti totiž pojedou s hasiči na Litiskou přehradu. Zároveň se budou moct projet v hasičském voze. Příměstský tábor vedou společně 9. rokem preventistka z městské policie Andrea Vlčková a preventistka hasičů Lenka Basáková.
5: Hlavně budou moct vlastně strávit opravdu celý týden se strážníky městské policie a s hasiči, což samo o sobě je pro ně asi zážitek.
2: Vysvětluje Lenka Basáková. Přišel se podívat i policejní maskot Eda. Předvádí Eda typický zvuk orla. Hnědého orla jako maskota plzeňských městských policistů vymyslel strážník Martin Špero.
6: Nejoblíbenější maskoti u dětí tak jsou zvířecí podoby. Edovi jsme udělali obrovskou hlavu, na kterou jsme mu dali policejní čepici. Má velký žlutý zobák, krásně chlupatý křídla a samozřejmě strážnickou uniformu, aby to byl pořádný strážník.
2: Děti jsou rozděleni do 4 týmů. Zelený, červený, žlutý a modří. Každý tým má své vedoucí a jednou z nich je i Karla Marcelová z oddělení prevence městské policie Plzeň.
7: Ve školním roce chodíme do škol dělat besedy, takže práce s dětičkama je naše hlavní náplň činnosti a baví nás to, máme to rádi.
2: A je tenhle tábor nějakým způsobem speciální oproti tomu, co děláte normálně?
7: Mají tady, myslím si, nevšední zážitky, nevšední výlety, vždycky s kolegama vymýšlíme každý rok nové a nové aktivity a vlastně návštěvy speciálních nějakých míst, třeba i mimo Plzeň, mimo plzeňský kraj, kam třeba by se děti normálně nedostaly.
2: Současně je na příměstském táboře 46 dětí. Každoročně bývá zájem větší, než je počet volných míst. Z Plzně, Julie Tomášková, Český rozhlas.

Holky a kluci, my se za chviličku vydáme na jeden výlet. Já jsem se totiž byla podívat v jednom místě, kde se můžete dozvědět něco o výrobě skleněných foukaných perel. Viděli jste někdy takový perlový přívěšek na stromeček nebo z perliček udělaný třeba domeček nebo panáčka, andělíčka? Tak to jsou možná skleněné perly, které se vyrábějí ve firmě Rautis v Poniklé na Krkonošsku. A možná, že když byste se byli v téhleté výrobně s malým muzeem podívat, tak uvidíte to, co já, a bude se vám tam opravdu hodně líbit. Jak se tam líbilo mně, to se dozvíme hnedka po písničce.

0: Holky a kluci, můj dnešní výlet míří do výrobny perličkových ozdob v Puniklen. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych chtěla jeden lístek a chtěla bych ukázat, jak to tady u vás probíhá.
1: Chcete dospělý nebo rodinný vstupný?
0: Jednu dospělou.
1: A jedno dítě.
0: Dobře.
1: Tak.
0: Tak a teď už se tady zařazuju mezi spoustu lidí a pozor, prohlídka začíná.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla srdečně u nás přivítat v naší rodinné firmě Rautis, která se drží více jak 100 let staré tradice foukání skleněných perlí. Jelikož jsme dneska už jediní, kdo se tímto řemeslem zabývá, tak jsme byli v roce 2020 zapsáni do nehmotného kulturního dědictví památek UNESCO. Jsme tak takový světový unikát,
2: říká průvodkyně Vendula Stránská. Ve výrobně skleněných perlí v Ponikle zjistíte, jak to chodilo kdysi.
1: Dřív se podílela na výrobě celá rodina. Perličkové řemeslo bylo tehdy po kraji nejoblíbenější, protože jste za něj dostali nejvíce zaplaceno. Tatínek většinou foukal perličky. Po chalupách chodil takzvaný faktor, což byl takový obchodník, který roznášel materiál zpátky, poté vybíral už nafoukané perle navázané do takzvané svazkoviny. Tohle je svazkovina, která čítá 1200 perlí.
0: Můžu si na to šáhnout?
1: Určitě.
0: Teďka držím v ruce několik takových šňůr perel, které jsou úplně nádherné. Vlastně by se daly rovnou pověsit na krk.
1: Přesně tak. A to je i samotný začátek té výroby. Tehdy totiž nebyly perličky primárně vyráběné jako vánoční dekorace, ale jako ozdoba třeba pro ženy a nosily první takové šperky, protože vybrousit třeba takový dražší kámen, no tak to stálo jinačí peníze. Nám tady zbyla taková historická ukázka černého skla. Bohužel už se nedochovala receptura a tak ho dneska nevyrábíme. Foukáme už jenom nějakých 98% sklo, průhledné, transparentní. Dříve se foukalo ale barevné sklo. Tohle černé nám mělo simulovat granáty. Tady máme přístroj, který je funkční od roku 1876. Těch forem máme přes 2000 a můžeme si vybrat, jaký vzor chceme foukat. Buď to může být kulatá perlička, perlička ve tvaru ječmínku, nebo třeba taková rauta. A podle té se jmenuje vlastně i naše firma Rautis. Na týhle drobný klauči, kterou foukáme, tak je 32 perlí s rautami, z kosočtverečky.
0: A ta klauč, nebo to klauče, je taková žížalka spojených korálků. Říkám to dobře?
1: Přesně tak. A my to označujeme takto, protože ta dutinka už má na sobě nafoukané perličky, které se potom dále zpracovávají. Stříbří se, barví se a když máme nějakou větší perli nebo více perlí za sebou, třeba jako tady mašinku, tak tu potom malujeme i v drobných detailech. Děláme okénka, pneumatiky.
0: My se na to barvení za chvilku podíváme taky, ale já bych chtěla vidět, jestli se dá vyrobit takhle pro naše posluchače i to jedno klauče.
1: Moc ráda bych vám ukázala teda i přes to rádio, jak se vyrábí, ale aspoň uslyšíte zvuk hlinu. Pouštím kyslík, škrtám sirkou a už přivádím plyn.
0: A teď se tady objevil pořádný plamen, krásně žlutý. A Vendula teďka ťuká do kohoutku, který tam trošku ubral.
1: Přesně tak. My jsme potřebovali ubrat kyslík, aby ten plamen byl trošku silnější. Musí dosahovat 750 stupňů Celsia, aby se to sklo začalo rozpíkat, aby to sklo povolilo. Sklo je totiž látka amorfní, což znamená, že nemění svoje skupenství z pevného na kapalné, ale je to takový předstupeň. Já už tady zahřívám skleněnou tyčinku, která vypadá jako taková žvíkačka. Vidíte, jak to krásně zoranžovilo. A teď z toho mám takové švihadlo. Teď už je vhodný čas vložit sklo do formy. Zavřela jsem formu a při úplném došlápnutí pomocí písku šel vzduch tou hadičkou do skleněné trubičky.
0: A teď už nám tady vznikla taková krásná bublinková žížela a až se to rozseká, tak to budou jednotlivé korálky.
1: Jednotlivé perle, přesně jak říkáte.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior. Máme za 17:30 a to znamená, že musím připomenout, že za chviličku otevíráme vzkazovnu. Pokud chcete zahrát nějakou hezkou písničku pro sebe nebo pro někoho, koho máte rádi, anebo třeba ji jen tak věnovat všem posluchačům Rádia Junior, stačí zavolat za 5 minut. Číslo je 800 199 199, anebo mi můžete napsat, adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. Takže si vymyslete, co byste chtěli slyšet a staňte se na chviličku hudebními dramaturgy Rádia Junior. Těším se na vás.

No a než nám někdo zavolá nebo napíše, tak vám ještě tady představím jednu reportáž. Málo které dítě po zhlédnutí Harryho Pottera nezatoužilo dostat dopis z bradavic. Co myslíte? Já rozhodně. Pokud ale někomu nepřišel, nemusí si zoufat. Kouzelnický svět budete mít na vlastní kůži a máte příležitost, i když jste tady v Česku a nemusíte na to ani nikam do Anglie. Od včerejšího dne na oficiální výstavě o kouzelnickém světě J.K. Rowlingové v pražských Letňanech bude i vrba mlátička. Tak to se dozvíte za chviličku v reportáži.

0: Přátelé, je tady slíbená reportáž. Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem, to všechno a mnohem víc budete mít od včerejška příležitost zažít na expozici o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan a ukáže vám, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Neblbír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já tady mám pro vás další reportáž, protože spousta z vás má doma nějakého toho chlupatého mazlíčka, ať už se jedná o kočičky, morčátka, králíčky, ale hlavně pejsky. A když je venku kolem 40 stupňů, tak pejsek se potřebuje dojít vyvenčit. Víte, jak se o něj nejlépe v tropických teplotách postarat? Psi totiž reagují na teplotu jinak než lidé a především se chladí dechem a taky packami. Podle veterinářů existuje několik zásad, které je dobré dodržovat nebo třeba dodržovat. Především se psem chodit ven jen velmi brzy ráno anebo večer, když už není takové vedro a je potřeba pejska i doma ochlazovat. Já vím, že si s tím vaši rodiče určitě poradí, ale vy byste se to taky mohli dozvědět, tak si to pojďme poslechnout.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď je po 8 večer, už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcí podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky Tima s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
3: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
3: Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se neslidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, Expedice Sever, to je letošní téma letošních prázdnin na Rádiu Junior. Myslím si, že když se podíváme na web radiojunior.cz, tak tam uvidíte spoustu zajímavostí. Můžete si najít lecos o severských zemích, můžete si taky poslechnout příběhy, pohádky a seriály od severských autorů a dozvíte se třeba, jaká severská hudba se může hrát a jakou určitě znáte, jenom třeba netušíte, že je ze Švédska, z Norska nebo z Finska. No ale teďka se díky Vojtovi Černému vydáme s Expedicí Sever za Astrid Lindgrenovou.
1: Knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové patří mezi stálice dětské četby. Málo kdo ale ví, že tato autorka nepsala jen knihy pro děti. Byla též autorkou mnoha divadelních her, povídek či filmových scénářů a zároveň bojovnicí za práva zvířat a menšin. Lindgrenová se narodila roku 1907 na chudém švédském venkově. Její otec byl zemědělec a vzpomínky na vyrůstání v těžkých podmínkách se třemi dalšími sourozenci později silně ovlivnily její tvorbu. Na počátku 20. let během práce v regionálních novinách otěhotněla se svým kolegou, kterého si však odmítla vzít, a tak byla i pro nedostatek peněz nucena dát svého nově narozeného syna do pěstounské péče v Dánsku. Pracovala jako sekretářka, když se v roce 1931 vdala za Stureho Lindgrena. To jí umožnilo vzít si zpět svého syna Larse a nedlouho poté se jim narodila dcera Karin. A byla to právě Karin, které Lindgrenová vyprávěla před spaním příběhy o Pipi dlouhé punčoše. Ty nakonec v roce 1945 sepsala a vydala. Tato sbírka pohádek o osiřelé dceři námořního kapitána, která si vždy umí poradit, se rychle stala velkým hitem nejen ve Švédsku. Pipi dlouhá punčocha byla přeložena do více než 70 jazyků a z Astrid Lindgrenové udělala celosvětově známou autorku. Mezi další známá díla této autorky patří série knih o 6 dětech z malé švédské vesničky Bullerbyn, který se skládá ze 3 statků – Norrgården, Mellangården a Sørgården. V prostředním statku bydlí se 2 bratry Lasem a Bosem 7letá Líza, která celým příběhem provází. V severním statku žijí její kamarádky Brita a Anna a v tom jižním kamarád Ole. Dohromady tak tvoří 6, která dětskýma očima ukazuje poklidný život, do kterého ještě nezasahovaly moderní technologie. Na vlnách Rádia Junior si během letních prázdnin budete moci poslechnout rozhlasové adaptace obou zmíněných knih Astrid Lindgrenové, jak Pipi dlouhé punčochy, tak Dětí z Bullerbynu. Pro Rádio Junior Vojtěch Černý.

0: Já vím, že už to na 100 províš, ale pro jistotu připomínám, že hitparáda Rádia Junior si teď dává letní pauzu. A místo ní si můžeš vychutnávat ledově vychlazenou star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Na webu radiojunior.cz je už teď poslechu šťastná 13 hitů z Norska. A o víkendu v 9 ráno a v 5 odpoledne se společně vydáme do Finska. No a bude to pořádná jízda, protože Finové naprosto zbožňují metal. Ale neboj, než se dostaneme k tvrdé metalové muzice skupin, jako jsou Nightwish, Apokalyptika nebo Lordi, tak začneme hezky po lehoučku. U virálních hitů, které valcují TikTok, legendárních DJských setů, finského popu, rocku i pecek, které bodovaly v rámci mezinárodní soutěže Eurovize. Nebo je znáš z počítačových her. A nebude chybět ani soutěž. Zaposlouchej se do 13 finských hitů a napiš mi, který se ti líbil nejvíc a proč. Odpovědi posílej do konce srpna na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star paráda. Svého favorita můžeš vybírat v každém z dílů letní Star parády, která se bude věnovat hudbě severských států. Více informací k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článcích ke Star parádě. A co je ve hře? 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. A to se co? A to se vyplatí.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, je přesně 18 hodin, začíná další super hodinka na rádiu Junior. Máme 7. srpna, je pátek, od mikrofonu vás i v téhle hodince zdraví Jana Richterová. No a svátek slaví všechny lady, ať už je to princezna Lada, nebo obyčejná holčička Lada, nebo paní Lada, nebo třeba babička, nebo maminka Lada, všechno nejlepší. No a všechno skvělé přeju i všem našim posluchačům Rádia Junior. Co nás čeká v téhleté hodince, tak budou to zprávy, pak bude zvídavec. Připomeneme si Star Parádu, kterou připravuje Klárka Nováková. Můžete si přát nějakou hezkou písničku ve vzkazovně a pak se vydáme na sever s dětmi z Bullerbynu. Takže tenhle ten úžasný seriál nás opět vezme do Švédska. A v 19 hodin už se můžete těšit na mého báječného hosta. Budeme si povídat o penězích, o šetření, o spoření, o kasičkách, o různých fíglech, jak mít peníze. A mým hostem dneska bude ekonomka Simona Nováková. To se máte na co těšit. Jestli máte rádi peníze, tak si to určitě poslechněte. No a jestli peníze nemáte rádi, tak si to poslechněte taky. Ale teď už si dáme zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Tři mláďata nosálů bělohubých se narodila v plzeňské zoo. Stalo se tak poprvé v novodobé historii této zoologické zahrady. Rodiče mláďat dovezla zoologická zahrada minulý rok na podzim z Magdeburku a Vídně. Pohlaví trojčat se zatím neví, matka si totiž mláďata pečlivě chrání. Plzeňská městská policie společně s hasiči a třetím plzeňským obvodem připravili pro děti svých zaměstnanců příměstský tábor. Během něj se děti třeba svezou v hasičském člunu v politické zahradě, přehradě, prozkoumají hasičskou techniku, dozvědí se lecos o policejní práci, ale čeká je i několik výletů. Na táborníky se přišel podívat i policejní maskot Eda. Hnědý orel se žlutým zobákem, který má na obrovské hlavě policejní čepici. A počasí. Dnes je jasno, teploty kolem 26 stupňů Celsia. I zítra bude slunečný den, teploty vyšplhají k 27.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Lake Malawi a Chinese Trees na rádiu Junior. Holky a kluci, jestli si teďka chcete připomenout, jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem, doufám, že nic z toho nemáte, neměli jste a mít nebudete, ale dobré vědět, tak si poslechněme zvídavce, protože tam nám to Eva všechno vysvětlí.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Už jste někdy měli úpal nebo úžeh? Dokážete je rozpoznat? Většina lidí si je spojuje s létem, vedrem a sluněním, ale jsou trochu na omylu. Úpal totiž se sluníčkem vůbec souviset nemusí. Obě onemocnění jsou spjata s přehřátím, mají podobné příznaky a přesto se liší. Jak? To si právě teď řekneme, abyste při případných potížích uměli správně zasáhnout. Při úžehu jde o přehřátí mozku a skutečně k němu dochází při dlouhém pobytu na slunci a při vysokých teplotách. Zároveň dotyčný nedodrží základní pravidla, což je pokrývka hlavy a dostatek tekutin. Všechny tyto faktory dohromady pak zapříčiní podráždění mozku a mozkových blan. Tělo se nadměrně potí a odcházejí z něj minerály a voda. Velmi ohroženými skupinami jsou děti a seniori. U dětí dochází k úžehu obzvlášť snadno. V zápalu hry se totiž mohou zapomenout na slunci déle, než je dobré, a úžeh je na světě. Navíc hlavně velmi malé děti ještě nemají plně vyvinutou termoregulaci. Úžeh se může projevit i s několika hodinovým zpožděním, kdy už dávno na slunci nejste. Mezi příznaky úžehu patří nevolnost, pocit na zvracení, bolest hlavy, zvýšená teplota, malátnost a únava. Často úžeh doprovází i spálená kůže. Při první pomoci je nejdůležitější nemocného ochladit, přikládat mu na hlavu chladné obklady a dávat mu hodně pít. Vlažné nápoje samozřejmě. Případně mu ještě ošetřit spálenou kůži. A co úpal? Zde jde o celkové přehřátí organismu, ke kterému vůbec nemusí dojít na slunci. Stačí být v prostorách s vysokými teplotami, nedostatkem čerstvého vzduchu nebo na místě s vysokou vlhkostí. Pokud se k tomu ještě přidá nedostatek tekutin, úpal je tu. Úpal může člověk dostat i v případě, že je nevhodně oblečen a má na sobě oděvy z neprodyšných materiálů. Opět jsou v ohrožení hlavně staří lidé a malé děti. Úpalu můžete přijít i při cestě přehřátým autem, které nemá klimatizaci, nebo v létě v přeplněné tramvaji. Tělo nezvládá vyrobit tolik potu, kolik by k ochlazení potřebovalo. Teplo se začne hromadit a termoregulace selže. Příznaky jsou velmi podobné jako u úžehu, jen teploty bývají vyšší, mohou dosahovat až ke 40 stupňům. Pokud se je nepodaří rychle srazit, může člověk ztrácet vědomí a pak je třeba okamžitě navštívit lékaře. Léčba úpalu je téměř stejná jako u úžehu. Osoba s úpalem by měla mít na sobě jen lehké oblečení, ideální je i svlažit postiženého pod sprchou, opět je potřeba podávat vlažné tekutiny s vyšším obsahem minerálů, takže třeba jontové nápoje, poskytnout nemocnému dostatek čerstvého vzduchu a umístit ho do polohy v leže se zdviženými končetinami. Úžeh i úpal můžete mít dokonce najednou, což musí být síla. Nejlepší tedy je nemuset se potýkat ani s jedním. Proto je dobré dodržovat preventivní opatření, chránit se před nadměrným horkem, opalovat se s rozumem, mít vždy pokrývku hlavy, hodně pít, ochlazovat se a nosit volné vzdušné oblečení. Tak se tím řiďte a snad se vám úpal i úžeh vyhne. Moji milí zvídavci, pokud chcete o rozdílech mezi úpalem a úžehem někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!
3: Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty?

0: naše dne, kdo s námi mává.
1: Cože, hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Vy. Holky a kluci, tak konečně přišlo nějaké vzkazovnové přání.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Ahoj, Jani, zahraj prosím písničku od Pokáče, vyber nějakou hezkou a ať písnička letí pro všechny, kteří jsou teď na táborech a můžou tam poslouchat Rádio Junior. Mařenka. Výborně, tak milá Mařenko. My tady písničku máme a já už ji pouštím.

0: přátelé, a my tady máme nějaké přáníčko z telefonu. Tady Jana, kdo je tam?
1: Tady Eda a Adélka.
0: Ahoj Edo a Adélko, já vás moc zdravím. Co právě teďka děláte?
1: Teďka tady jsme na posteli u babičky.
0: Je, a to je úplně nejlepší program. Na posteli u babičky. Nemáte tam vedro?
1: Teď moc ne, ale určitě tu bylo horší.
0: Jo, já si myslím. No a co jste hezkého zažili teďka o prázdninách letos?
1: No, hodně jsme byli v bazénu a včera jsme byli na motokárách.
0: Jú, tak ale to je super, to mám ráda. Bavilo vás to, že jo?
1: Jo.
0: A kam ještě pojedete o prázdninách?
1: Já pojedu na oslavě za kamarádkou.
0: A Eda?
2: My teď pojedeme za druhou babičkou slavit prababičky narozeniny a pak zase budeme slavit svátek a ještě nějaký narozeniny u téhle babičky, ale to až příští týden.
0: Jú, to bude oslav, to bude dortů, no tak si to krásně užijte. Jakou písničku budeme hrát?
1: Daj, daj, od Sakery.
0: Výborně, tak písnička už letí. Edo, Adélko, děkuju vám, milé děti. Mějte se nádherně a ahoj.
1: Ahoj.

Maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici. Ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý, obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bulerbinu, křičel a rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi ale blázen, lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bulerbinu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A lase křičel taky ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se lase snad utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhl lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme mohli nejrychleji. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. A neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl se zlostně. Ale určitě to s tím trumpeto nemyslel tak zle, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi lase samozřejmě už zase byl. Brita a Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a lase křičel: boj a vítězství, útočí postrach severu. Ale tu řekla Brita: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bulerbinu. Pak už lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost, vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak, že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl lase. Ty heleď, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám byla zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. A když o tom přemýšlím, nevím to sama taky, ale rozhodně to je legrace. Za chvíli přišel tatínek. Řekl, že si už nesmíme hrát.

0: stát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. To Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc rostomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. Tak by se mu aspoň mohlo říkat Severský Petr, řekl Lasse. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě a já měla jít do svého pokoje, řekl Lasse. Jo, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Jdeme do školy a děláme si legraci s paní učitelky. Když vánoční prázdniny skončily, byla stále ještě pěkná sanice, takže jsme mohli jet do školy na strkačkách. Strkačky jsme měli troje. Někdy jsme z nich sestavili jedinou dlouhou strkačku s řadou sedátek. Paní učitelka nám řekla, že je to milé, že nás zase vidí. Já jsem si taky myslela, že je to milé vidět paní učitelku. Je taková hodná. Nabídla všem dětem karamely, protože to byl první den. Karamely byly koupené ve Stockholmu. Paní učitelka tam byla na vánočních prázdninách. A tak jsem jedinkrát jedla karamely, které byly koupené ve Stockholmu. Bylo to zajímavé sejít se zase se všemi dětmi ze Stúrbinu. O přestávkách si vyměňujeme obrázky. No, kluci vlastně ne. V naší třídě je holka, která se jmenuje Anna Greta. Ta má moc a moc obrázků. O první přestávce po vánočních prázdninách jsem si je s ní vyměňovala. Dostala ode mne košíček s květinami a skřítka a já dostala od ní princeznu. To byl snad nejkrásnější obrázek, jaký jsem kdy viděla. Proto si myslím, že jsem udělala dobrou výměnu. Kluci o přestávkách většinou vedou válku sněhovými koulemi. V zimě. Na jaře hrají kuličky. My skáčeme panáka. A kluci, když už nevědí, co by dělali, tak se perou. A při hodinách provádějí spoustu klukovin, ať je zima nebo jaro. Paní učitelka říká, že se jí zdá, jako by ty chlapce zrovna prsty svrběly, takže nemohou být bez uličnictví. Já si myslím, že prsty svrbí obzvlášť Lasse. Hádejte, co jednou udělal. Dostal od Bosse k Vánocům malé legrační prasátko. Bylo gumové a nafukovací. Když se pak z něho vypouštěl vzduch, kvičelo a hezky hlasitě. Jednou si vzal Lasse prasátko sebou do školy. Lasse nechodí do stejného ročníku se mnou, ale protože je nás v celé škole jenom 23 dětí, sedíme všichni v jedné třídě. Však je tam taky jenom jedna. A jenom jedna paní učitelka. Proto vím, jak to bylo s tím prasátkem. Naše třída měl čtení. To je, myslím, nejzábavnější předmět ze všech. A právě byla řada na mě, abych četla. Bylo to o králi Gustavu Vasovi. Tu propukl král v pláč, četla jsem, ale jen jsem to dořekla. Ozvalo se tak strašně smutné kvíkání, že by si člověk málem myslel, že to dělá Gustav Vasa. Ale kde pak? Bylo to prasátko, které stálo v Lasově lavici. Protože Lasse strčil do lavice ruku a vyndal špuntík, který měl prasátko zastrčený v zadečku, takže vzduch mohl utíkat ven. Všechny děti se pochychtávaly. Paní učitelka vypadala, jako by jí bylo taky do smíchu, ale nesmála se. Lasse pak musel stát na hanbě celou hodinu a prasátko s ním. Ale není to jen Lasse, kdo takhle vyvádí. Všichni kluci jsou asi stejní. Jednou si potřebovala paní učitelka něco obstarat a my jsme měli hezky sedět a počítat a kreslit. A paní učitelka řekla Britě, aby si sedla za katedru a byla tam místo ní, protože Brita je řádná žákyně. Ale sotva paní učitelka vyšla ze dveří, kluci hned začali. Paní učitelko, křičeli na Britu a třepali rukama. Co pak chcete, řekla Brita. Chceme jít ven, řvali všichni. A jeden kluk, který se jmenuje Stýk, mával rukou a křičel. Paní učitelko, kolik bifteků dá jedna kráva? A Bose řekl, slyšela jste už, paní učitelko, jak nám letos moc pěkně rostou brambory? Brita řekla, ano, představ si, že jsem to slyšela. A na to řekl Bose, to tedy máte, paní učitelko, báječný sluch. A tak si Brita rozhodně nemyslela, že by bylo příjemné být učitelkou. Byla ráda, když se naše opravdická paní učitelka vrátila. A když se Brity ptala, jestli byly děti hodné, řekla Brita, kluci ne. Paní učitelka klukům vyhubovala a řekla, že zůstanou všichni po škole a budou celou hodinu počítat. A představte si, že ten Stýk přišel o přestávce k Britě a řekl, žalobníček, zvoneček, a bouchl jí do hlavy taškou. To je přece nespravedlivé, že? Když jsme šli domů, řekla Brita Aně a mně, že by už nikdy v životě nechtěla být učitelkou. Ale stejně jsme se cestou domů loudali, jak jsme mohli, aby nás Lasse a Bose a Ole dohonili. Protože kdyby přišli o celou hodinu později než my, maminkám by to bylo divné a tak by kluci dostali vyhubováno ještě víc. A nám se zdálo, že to, co dostali od paní učitelky, jim už stačí. Jednou jsme se ve škole moc pobavili. Bylo to 1. dubna. To jsme paní učitelku vyvedli aprílem, jak se to má 1. dubna dělat. No, snad se to vlastně ani dělat nemá, ale může se to dělat a není za to žádný trest. Obyčejně začínáme vyučování v 8 hodin ráno. Ale den před 1. dubnem jsme se my všechny děti dohodli, že na druhý den přijdeme do školy už v 6 hodin. Máme ve třídě hodiny a právě než paní učitelka zamkla dveře třídy po poslední hodině, vklouzl tam Lasse a nařídil hodiny o 2 hodiny napřed. A příští den jsme přišli všichni do školy už v 6 hodin. Ačkoliv hodiny na stěně ve třídě ukazovaly samozřejmě 8. Dupali jsme a hlučeli na chodbě, jak jsme nejvíc mohli, aby nás paní učitelka slyšela. Bydlí ve škole v 1. poschodí. A Lasse běžel nahoru a zaklepal u ní na dveře. A paní učitelka se ho celá rozespalá zeptala: kdo je to? Lasse, řekl Lasse, dnes nebude škola?
1: Ach, milé děti, já jsem zaspala, řekla paní učitelka. Za minutu jsem dole.
0: Paní učitelka má ovšem nahoře taky hodiny, ale měla asi tak na spěch, že se na ně ani nestačila podívat. Když na hodinách ve třídě bylo 8 hodin 20 minut, přišla paní učitelka dolů a pustila nás dovnitř.
1: Já nechápu, že můj budík nezvonil a nevzbudil mě, řekla paní učitelka. To je opravdu k zlosti. Ach, jak jsme se museli držet, abychom nevyprskli smíchy. 1. hodinu jsme měli počty a právě když jsme byli v nejlepším počítání, zaslechli jsme, jak u paní učitelky nahoře zvoní budík, protože to bylo správně 7 hodin, ale na hodinách ve třídě bylo 9.
0: Co to znamená? Řekla paní učitelka překvapeně.
1: April! Máme dnes apríl, křičeli jsme jeden přes druhého.
0: To jsou děti, řekla paní učitelka. Velikonoce v Bullerbynu. Teď vám budu vyprávět, jak jsme se měli letos o Velikonocích u nás v Bullerbynu. Na Velikonoční středu přišla Brita a Anna ke mně časně ráno, protože jsme měli dělat velikonoční cedulky, takové, co se přišpendlují lidem na záda, aby o tom nevěděli. Nastříhali jsme si spoustu lístků z bílého papíru, na které jsme namalovali legrační panáky. Na některé jsme napsali třeba vzteklý orangutan nebo pozor zlý pes a tak podobně. U Lasse a Bosse bylo taky plno ruchu. I kluci dělali velikonoční cedulky. Ole byl u nich a pomáhal jim. Když jsme už měli kapsy plné cedulek, šli jsme Brita a Anna a já k Lasovi a Bosovi a Olovi a ptali jsme se, jestli si nepůjdou hrát, jen abychom jim mohli nějak přišpendlit velikonoční cedulky. Běželi jsme pak na Norgordenskou pilu a hráli jsme si tam a šplhali na vyrovnané hromady prken. Celou dobu jsme se pokoušeli přišpendlit jeden druhému cedulku, ale šlo to špatně, protože každý si dával pozor, aby se k druhému neobrátil zády. Za chvilku přišla Agda, naše děvečka, aby nám vyřídila, že máme jít domů jíst. A Lasse hned se skočil z hromady prken a dohonil Agdu a šel vedle ní a pořád si s ní povídal, co mu jazyk stačil. Aniž Agda co spozorovala, přišpendlil jí na záda cedulku. Bylo na ní napsáno: ach, jak miluji Oskara. Oskar, to je náš čeledín. A když přišel do kuchyně a začal jíst, chodila Agda sem tam a vzadu měla napsáno: ach, jak miluji Oskara. Oskar se plácal do kolen, smál se a říkal:
1: to je dobře, Agdinko, to je dobře. A Lase a Bose a já jsme se smáli ještě víc. Konečně si Agda vzpomněla, že je velikonoční středa a sáhla si na záda. Pak popadla papír a spálila ho v kuchyňských kamnech, ale smála se taky. Když jsme se najedli, přitočila jsem se k Lasově bundě, která visela přes židli, a přišpendlila jsem na ní cedulku. Nic při oblékání nespozoroval. A tak, když jsme se zase vrátili na pilu, šplhala Lase po hromadách prken s velkým bílým papírem na zádech a na něm bylo napsáno: jsem tak hloupý, že je to hrůza. Je, to jsme se nasmáli, že se to stalo právě Lasovi, který pořád říkal, že by mu nikdy nikdo nemohl cedulku přišmendlit. Na velikonoční středu večer jsme se my všichni děti ustrojili jako velikonoční čarodějnice. Kluci taky. Já jsem měla Agdin kostkovaný šátek a pluhovanou zástěru a dlouhou černou sukni. A pak jsem si vzala dlouhý pohrabáč od pece, abych měla na čem jezdit. Lase si vzal velké koště ze stáje. Sedla jsem si obkročmu na pohrabáč a jela jsem na Norgården a předala jsem tam Britě a Aně velikonoční dopis. Veselé Velikonoce vám přeje stará čarodějnice, která se právě chystá na Čertův vrch. Napsala jsem do dopisu. Tatínek zrovna pálil spadané listí na naší zahradě a my čarodějnice jsme běhali kolem po zahradě a skákali přes kupy listí, v kterých už řeravěl oheň, a hráli jsme si, že jsme na Čertově vrchu. Na zahradě to bylo cítit jarem, protože tak je to vždycky, když se pálí listí. Anna a já jsme se dohodli, že se brzy půjdeme podívat, jestli už na našem místě za prádelnou vyrazili jaterníky. Na večer před horem velikonočním měla maminka s tatínkem odjet do Sturbinu na hostinu, a proto jsme Lase a Bose a já se měli pozvat Ola a Britu a Anu k nám na vaječné hody. Maminka má přece bulerbinskou slepičárnu a tak máme spoustu vajec. Bose, ten si myslí, že skoro všechna vejce snáší Albertína. Albertína je Bosova slepice. Ty si asi myslíš, že Albertína může chrlit vejce jako kulomet, řekla se Bosovi. Jedli jsme v kuchyni. Na stole bylo moc krásně prostřeno modrým ubrusem a našimi žlutými velikonočními talířky. I březové snídky jsme měli ve vázičce. Lase a Bose a já jsme obarvili všechna vajíčka na červeno, na žluto a na zeleno. Myslím, že taková by měla vajíčka být pořád, protože to vypadá opravdu moc pěkně. Hezky se nám to tam sedělo a jedlo. Závodili jsme, kdo sní víc vajec. Já jsem dokázala sníst jenom 3, ale Ole jich snědl 6. Albertína je dobrá slepice, řekl Bose, když jsme dojedli. Potom jsme se dali každý dohledání svého velikonočního vajíčka naplněného karamelami. Vajíčka nám maminka jako každý rok koupila a schovala. Lase a Bose a já jsme dostávali vždycky o velikonocích každý velké vejce a v něm moc a moc karamel. Ale letos řekla maminka, že když se spokojíme s trochu menšími vajíčky, takže koupí vajíčko pro každého, i pro Britu, Anu a Ola, a budeme mít každý hezké překvapení na naší velikonoční hostině. To jsme samozřejmě chtěli. A maminka vajíčka taky moc chytře schovala. Moje leželo ve skříni, kde máme kastroly. Bylo stříbrné a na něm byly drobné kvítečky. Ach, to bylo roztomilé. A v něm bylo kurátko z marcipánu a spousta karamela. Směli jsme být vzhůru tak dlouho, jak jsme chtěli, protože to bylo den před hodem velikonočním.

0: Junior.
1: Krásný večer, holky a kluci, začíná Klub Rádia Junior. O mikrofonu vás i v téhle hodině zdraví Jana Richterová. Co z vás bude? Přemýšleli jste někdy o tom? A chtěli byste třeba jednou být v té situaci, že se budete mít krásně ještě líp než teď? I to si někdy člověk říká, jaké by to asi bylo, kdyby něco nebo kdyby tamto, a člověk hledá i ten dospělý, co se může všechno stát a čím může být. A určitě i vy, holky a kluci, přemýšlíte, co byste třeba dělali, kdybyste vyhráli v loterii. Co byste dělali? No, někdo si třeba řekne, že by koupil zámek, někdo si třeba řekne, že by koupil celé moře. Ať je to jak chce. Tolik peněz asi nikdo nemá, ale my se dneska o penězích budeme bavit. Mým hostem je ekonomka Simona Nováková. Ahoj, Simono.
2: Ahoj, Jani, ahoj, děti.
1: Já jsem tady teďka si pustila fantazii na procházku a říkala jsem si, jestli by člověk mohl koupit zámek a jestli by mohl koupit moře. Je člověk šťastnější, když má hodně peněz?
2: Já bych neřekla, že je šťastnější. Otevírá mu to určitě více možností a dneska, jak se dívám na život, tak si říkám, co by vytvořilo, kdyby jsme byli šťastní a zároveň jsme u toho měli hodně peněz.
1: To je vlastně úplně nejlepší varianta. Být šťastný, dělat, co mě baví, a mít z toho i peníze.
2: A já bych řekla, že tohle je dneska moje poslání, a dělat lidi šťastnými a zároveň bohatými, a proto se dneska tady i potkáváme, aby jsme tento prostor otevřeli dětem.
1: Já bych chtěla třeba s tebou probrat, jak se dneska dává kapesné, protože já, když jsem byla malá, dostávala jsem třeba občas nějaké peníze, neměla jsem pravidelné kapesné, ale když jsem něco měla, tak jsem si to hodila do prasátka.
2: A udělala si dobře.
1: Taky jsi měla prasátko, kasičku?
2: Já jsem měla taky kasičku a dávala jsem si tam penízky a zároveň jsem si je potom vybírala a utrácela jsem si je za co jsem chtěla. A vlastně dneska mně přišel takovej nápad, jo. Já jsem si říkala, protože jak už vím, jak pracovat s penězi, aby se rozmnožovaly, tak jsem si říkala, co kdyby existovala taková kasička, která je rozdělená na dvě části. A my už jsme se o tom minule bavili. 10 koruna ze stovky do jedné části a 90 korun do druhé části.
1: Vlastně kasička a kapsička.
2: Jo, kasička a kapsička. Kasička na utrácení a kapsička na spoření.
1: To je super nápad. No jo, jenomže co když třeba dostanu 100 korun a chci ji utratit celou? Strašně moc ji chci třeba prozákuskovat nebo pročokoládovat.
2: No já vím, já bych nejraději utratila i víc než 100 korun, upřímně. A vidím to také u své dcerky, že když vidí korunky, tak by je taky ráda utratila. A jenomže když všechno utratíme, tak pak nic nemáme. A tím netvoříme finanční budoucnost. A když se naučíme všechny peníze neutratit, tak díky tomu vlastně tvoříme naše finanční bezpečí, jistotu a klid a zbytek si můžeme užít a proto můžeme být třeba i šťastní, protože máme ten klid.
1: To je pravda. Myslíš tedy, že tohohle pravidla by se mohly držet i mamky, taťkové, i babičky a dědečkové?
2: No já bych dokonce řekla, že babičky a dědečkové se ho drží. A že potom přišla ta generace, ty mamky, taťky, kdy vlastně dneska ta společnost je nastavená na utrácení a vlastně na plastové karty, na pípnutí telefonem. A všechno je nastavené na to, aby jsme peníze utráceli velmi jednoduše. A tak u těch maminek a tatínků se, bych řekla, trošku vytratilo tohle pravidlo. A kdyby se ho vrátili zpátky, tak by to bylo super, protože zase děti by to viděly a díky tomu by do budoucnosti byly bohatší.
1: Takže pojďme si to zrekapitulovat. Radíš, aby jakékoliv peníze ke mně přijdou, byly rozdělené, abych z nich vzala jednu desetinu, čili díl, který, když to rozdělím na 10, tak bude to jeden z těch dílečků, 10%.
2: Ano, jeden dílek stranou a 9 dílků si užiju.
1: Takže takový 10% účet si vlastně můžu založit.
2: Jo, jo, jo. A ty jsi vlastně na začátku říkala, jak dostávají kapesné. A jak já to vnímám, dostávají hotovost, dostávají dárky skrze peníze, dostávají i peníze na účet, když už to jsou starší děti. Záleží. Dnes je těch možností nespočet.
1: Mm-hmm. A k nám do studia Rádia Junior chodí různé skupiny dětí, třeba na návštěvu, seznámit se tady s naším vysíláním. A já se jich občas ptám, jak dostávají peníze. A je pravda, že většina dětí zatím má ráda ty opravdové peníze, protože si je můžou spočítat. Doporučuješ začít s těmi hotovými normálními penězi, abychom se naučili dobře počítat?
2: No, stoprocentně, protože když to držím v ruce, tak tu hodnotu mám v ruce a když jdu do obchodu, tak předávám tu hodnotu z ruky do ruky a to dítě má povědomí, že muselo něco vydat, aby za to něco dostalo. Má tam vlastně tu směnu, která se reálně děje. Pokud pípnu jenom kartou, tak ty děti vlastně vůbec nemají povědomí o hodnotě, kterou vydávají a co za to dostávají.
1: Mm-hmm. Hrála jsi jako malá na prodavačku?
2: Hrála.
1: Já taky.
2: Já jsem to milovala.
1: Já taky. A co jsi byla radši, zákaznice nebo prodavačka?
2: Já jsem byla raději prodavačka. Mě bavila totiž ta kasička, jak to vždycky píplo, vyjelo to, tam jsem mohla ty korunky přijmout, vydat zpátky a prakticky jsem ještě na to neměla moc názor, jako kolik přijímám, kolik vydávám a byla to zábava.
1: A bylo to super zábavné dostávat penízky.
2: Jo, bylo to super zábavné.
1: No a je pravda, že potom třeba někteří lidi vyrostou a je jim hloupé si za něco říct peníze.
2: Jejej. No, komu se to neděje, popravdě. A je to zvláštní, že vlastně u dětí do určitého věku tam vidíte, že oni na to nemají názor. A pak přijde prostě věk, kdy najednou, ježiš, ale to je významný, ty peníze. A to si nemůžu říct jen tak za něco. To musím jako někým být, to musím vystudovat tu školu, to musím mít jakoukoliv image, nebo já už musím něco doručit. Je to jako, je tam významnost zatím. A tam potom začíná ten vlastně strach, jestli jsem dostatečný nebo dostatečná a jestli vlastně ty peníze, když se o ně řeknu, jestli si je zasloužím.
1: A když člověk poctivě pracuje a dělá něco, co ho baví, tak si za to asi zaslouží peníze.
2: Zaslouží. Stoprocentně zaslouží. A pak je otázka, v jakém prostředí to dítě vyrůstá a jestli tam je jako podporováno vzdělání o penězích, o sebehodnotě. Pokud tohle je všechno podporováno, tak to dítě ví, že se je zaslouží. A pokud to podporováno není, pokud vlastně ten dospělý, který se nachází a v přítomnosti dítěte, třeba sám o sobě nesmýšlí dobře, tak to dítě to může převzít, nebude o sobě taky přemýšlet dobře a pak se bude bát říct o peníze.
1: Novida. Holky a kluci, pokud byste dneska chtěli získat odměnu a určitě si ji zasloužíte, tak nám napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli dostáváte kapesné nebo za co rádi utrácíte. A jeden z vás potom na konci bude vybraný asi nějakou náhodou a dostane knížku Veroniky Válkové z cyklu Putování časem a Bářin kouzelný atlas. A myslím si, že tady máme díl Oldřich a Božena, což je super napínavý, úžasný, dobrodružný příběh o Báře a jejich výletech do minulosti. Můžete nám taky zavolat, číslo je 800 199 199, ale soutěž probíhá hlavně po mailu. Mým dnešním hostem je dneska Simona Nováková a povídáme si o penězích.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Simona Nováková, ekonomka, a nejenom ekonomka, ale i taková průvodkyně světem peněz. A my si povídáme o tom, jak mít víc peněz, než si dovedete představit. Protože i to se dá. Ale my jsme si tady teďka řekli jeden zajímavý nástroj, 10% účet. A když třeba ještě děti, naši posluchači, nemají 10% nebo vůbec účet, tak může se třeba dávat ta hromádka, ten desátek, ta desetinka třeba do zadečku prasátka nebo do jiné kasičky? Může to být?
1: Stoprocentně může. A Janě, já moc děkuju, že to ještě jednou zmiňuješ, protože mě tady, jak tady sedím a teď jsme poslouchali tu úžasnou písničku, tak mě vlastně došlo, jak je to velký rozdíl, pokud někdo ten 10% účet má a ten, kdo ho nemá. A já řeknu ten rozdíl, protože ten, kdo ho má, tak má vlastně pocit, že má peníze. A když má pocit, že má peníze, tak nemůže říct, že nemá peníze. A vlastně díky tomu mu přichází víc peněz do života. Já vím, že to zní jako divně, ale je to věc, která opravdu funguje. A díky tomu, jak jsi říkala, třeba koupit moře, koupit zámek. A ono to vypadalo jako z fantazy světa. A co kdyby to nebylo z fantazy světa, pokud děti máte takovýhle sen do budoucna, tak to možná začíná u toho 10% účtu, že se naučíte spravovat peníze. A když se naučíte spravovat peníze, tak do budoucna si za ně budete moci opravdu koupit, co chcete. A teď to převedu ještě dál s tím zámkem a mořem. A kdo má větší vliv ve světě? A lidi, co mají peníze, nebo lidi, co nemají peníze? Koho posloucháte? Posloucháte spíše lidi, co mají peníze, nebo co nemají peníze? A když se nad tím zamyslíte, tak větší slovo ve světě mají lidi, co mají peníze. A kdybyste je třeba měli vy, tak jakým slovem byste chtěli být ve světě? Jakou změnou byste chtěli být ve světě? A kdybyste třeba koupili vy to moře, tak už by v něm nemuselo být třeba tolik plastů.
0: To je taky pravda. A třeba by se tam někde, když jsme říkali koupit zámek, mohl vysázet obrovský les?
1: Přesně tak.
0: I k tomu jsou potřeba peníze.
1: I k tomu jsou potřeba peníze.
0: A když má člověk peníze, tak třeba může pomáhat těm, kteří je nemají, a dělat třeba nějakou dobročinnost.
1: Je to tak, a bavit se třeba i tím, a tou dobročinností. Takže peníze tady jsou, co kdybychom je neodmítali v našich světech a co kdybychom s nimi nakládali tak, aby to více přispívalo světu.
0: A přitom, když si vzpomenu, tak v naší české řeči je spousta takových zajímavých vět. Peníze kazí člověka. Bez práce nejsou koláče. Peníze kazí charakter.
1: Aha, takže já to trošku převedu. Mm-hmm. Jo? A já bych neřekla, že peníze kazí člověka. Já bych řekla, že peníze odhalují člověka. A že bez práce nejsou koláče. To stoprocentně tak je. A pokud chcete péct koláče a baví vás to, tak super, dělejte to a nechte si za to zaplatit. A vůbec na práci není nic špatně. A já práci miluju, já pracuju prakticky neustále. A je to jenom o tom, abyste si našli tu práci, která vás opravdu bude bavit. A že kazí charakter, já bych ani neřekla, že kazí charakter. A já bych spíše řekla, že odhaluje charakter, jak už jsme to řekli na začátku. A jen si představte, vy, kdybyste měli v rukách peníze, tak byste jimi jakože chtěli někoho kazit, anebo kazit sami sebe, anebo byste se řekli, na co ty peníze můžu použít, co by právě dobročinně mohlo někomu pomoci, anebo co byste s nimi dělali.
0: Jaký je to pocit, když člověk penězi pomáhá? Protože my si tady docela často povídáme třeba se zástupci různých charitativních organizací a myslím si, že filantropie je něco, co je docela typické pro naši společnost, že spousta lidí přispívá různým organizacím nebo jedincům, kteří to potřebují. Jaký je to pocit, když někdo pošle peníze někomu, kdo je potřebuje?
1: Tak mě se chce až plakat, když to říkáš, a pokud to je opravdu bezzištně, jak se říká, tak já bych řekla, že není většího naplnění, než někomu pomoci.
0: Mm-hmm. A někdo třeba může, když nemá peníze, pomoct babičce s taškou.
1: Mm-hmm. Je to tak. Nebo úsměvem. Jdete po ulici, na někoho se usmějete a okamžitě mu změníte den. Nemusí to být skrze peníze.
0: To mě napadá, vlastně i to je hodnota.
1: A to je obrovská hodnota. Já vím, že se bavíme o penězích, ale když to jako schrnu, tak prostě my jsme určitým darem a za ten dar, kterým jsme, bychom z mého úhlu pohledu měli přijímat peníze a nebát se vlastně si o ně říct. A zároveň, kdyby to nebylo jenom o penězích, tak o čem to potom vlastně je všechno. Takže já nějak vnímám ten svět, abychom byli šťastní a bohatí, a když budeme bohatí, budeme mít slovo ve světě a díky tomu můžeme šířit dobro.
0: Mm-hmm. Tak možná bychom se teďka mohli dát písničku. A já mám nápad. Jakou písničku ty máš ráda? Nebo jakou interpretku, interpreta?
1: Já miluju francouzskou interpretku Zas a O Champs-Élysées, takže to je moje oblíbená písnička.
0: Tak teď budeme hrát oblíbenou písničku Simone Novákové, která je dnešním hostem v Klubu Rádia Junior. Holky a kluci, já tady mám krásnou knížku Kouzelný atlas putování časem, kterou napsala Veronika Válková, a je to Břetislav a Jitka, s krásnými ilustracemi Petra Kopla. Jeden z vás ji může získat. Jenom nám napište nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199, adresa Radio Junior @ rozhlas.cz, jestli dostáváte kapesné a třeba za co rádi utrácíte.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Povídáme si o penězích, o ekonomice, o tom, jestli to jsou jenom peníze nebo i třeba čas a všechny ty věci, které mají hodnotu, jak se dá skrze peníze pomáhat ostatním. To se všechno může ještě probrat, ale mám tady pár otázek. Pokud byste měli nějakou vy, tak mi napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. A já se dívám, že Adelka mi napsala: ahoj, já dostávám kapesné 50 korun za týden, ale když potřebuju peníze, tak si řeknu a dostanu je. Ahoj, mějte se.
1: Děkujeme, Adélko, za zprávu a máme radost, že když si řekneš, tak dostaneš peníze a fandím ti v tom, aby ti to vydrželo.
0: Že si vždycky řekne.
1: Že si vždycky řekne.
0: Tak dneska se hodně třeba probírá to, že dospělí nemají finanční gramotnost. Já vím, že vysíláme pro holky a pro kluky. Jak je možné, že dospělí nemají finanční gramotnost?
1: Protože to nikdo neučil. Ve škole se to neučilo. Dneska, jednoduchý.
0: Ano, dneska už je to lepší.
1: A dneska už je to běžný. Já bych dokonce řekla běžný.
0: Takže my tady vlastně taky učíme finanční gramotnost. Já bych ale potřebovala si představit, co to je úrok. A třeba když si člověk vezme nějakou půjčku, tak jak to, že ho ty úroky můžou semlet?
1: Aj.
0: To jsou těžké otázky.
1: Vůbec to nejsou a těžké otázky. Já bych to vzala z jedné strany a z druhé strany. Z té pozitivní strany úrok je fajn. A to znamená, že když budu mít třeba 10% per annum, to znamená, že mám úrok 10% na svých penězích ročně, takže si uložím někam 100 korun a za rok z ní budu mít 110 korun.
0: To taky jde?
1: To taky jde, jo? A to je ta pozitivní stránka věci.
0: Já tě zastavím, kde se těch 10% vzalo?
1: No, to záleží, kam si je vlastně uložím. Pokud mám někoho důvěru a on třeba on mě řekne, já chci od tebe si půjčit peníze a řeknu ti, že za rok ti vrátím o 10% víc. Je to všechno o důvěře. Když tomu člověku já věřím, že on mě to vrátí, protože on třeba zainvestuje do svého projektu nebo do svého podnikání nebo do čehokoliv ty peníze a za ten rok těch 10% vydělá, tak vám vrátí těch 110 korun.
0: Může se
1: to
0: stát
1: o důvěře.
0: I v bance?
1: Může se to stát i v bance.
0: Protože když si dám peníze do banky, tak doufám, že mi je nikdo neukradne.
1: Ano, je to tak. Akorát tam můžete očekávat ten úrok menší. A tam se to už potom odvíjí od vlastně Českého statistického úřadu a o tom, co říká Česká národní banka, jak se vyhlašují úrokové sazby a od toho vlastně dávají banky potom úrok lidem, kde se ukládají peníze.
0: A ta banka s těmi našimi penězmi taky pracuje?
1: A banka s nimi pracuje. A díky tomu, že s nimi pracuje, tak vlastně na nich vydělává a potom vám dá, jak vydělala, ten úrok vám a zároveň si nechá samozřejmě navíc, co vydělala.
0: A ten úrok je už můj.
1: A ten už je váš, přesně tak.
0: A slyšela jsem taky slovo složený úrok?
1: Ano. A to znamená, že když já si uložím třeba na 2 roky k někomu ty peníze za 10%, tak po jednom roce to je 110 korun a těch 110 korun, a když tam zůstane ten další rok, tak se mě zhodnocuje o dalších 10%, takže na konci, a já to nemám přesně spočítaný, ale to třeba 121 korun, co tam bude.
0: Takže se vlastně pracuje, ta banka pracuje s tím, že jí půjčíme i ty peníze, co jsme už dostali navíc.
1: Ano, je to tak. A tady je vlastně ten fígl do budoucnosti, že když si takhle někde uložíte peníze za určitý úrok a máte ho buď to garantovaný, negarantovaný, tam je spousta věcí a spousta her kolem tohodle, ale pokud ho máte garantovaný a máte to třeba na 10 let, tak tam potom ten čas hraje velkou roli a ty peníze se samozřejmě zhodnocují rychleji, protože se zvětšuje neustále větší částka.
0: No, tak to už vypadá dobře. No a pak jsou taky úroky u půjčky.
1: A pak je to ta druhá stránka věci a to jsou právě úroky u půjčky, a kde bohužel, pokud si půjčíte peníze, tak přesně ten úrok musíte zaplatit.
0: A proč?
1: No, protože jste si půjčili peníze od někoho, kdo s nimi nemohl pracovat a vy jste s nimi mohli pracovat a já vždycky, když už někdo si chce půjčit peníze, tak já doporučuju, a máš nějaký projekt, kam to zainvestuješ, kde vyděláš víc, než je ten úrok, za který si ty peníze půjčuješ? Pokud ano, tak ať si ty člověk ty peníze půjčí, ale pokud ne, tak to je cesta do pekel za mě.
0: Takže třeba vypůjčit si peníze na to, abych mohla někomu koupit dárek.
1: To je totální blbost.
0: Takže radši namalovat obrázek.
1: Radši namalovat obrázek, přesně tak.
0: A vypůjčit si třeba peníze na to, abych mohla jet na výlet?
1: A taky to úplně dobře nefunguje. Pokud ten výlet vám nevydělá peníze, tak to není dobrý nápad.
0: Takže místo toho na procházku do lesa.
1: Přesně tak.
0: A jsou třeba
1: a
0: i
1: nejdřív vydělat peníze a spíše zhodnotit a za to jet na výlet.
0: Ale to se musí počkat.
1: To se musí počkat, přesně tak.
0: Aha, dobře.
1: Aha. A to se dostáváme k té konzumní společnosti. Jak už jsme o tom mluvili na začátku, dneska je jednoduché utrácet peníze. A jestli bych tady něco mohla zvědomit, tak je to, co kdyby jste vždycky nad tím přemýšleli, než ty peníze utratíte, jestli vám to udělá opravdu tu radost, co si kupujete, jestli ta radost bude dlouhodobá nebo krátkodobá, jestli tu věc náhodou nehodíte do kouta hnedka, jak přijdete domů, co jí koupíte a vlastně jako ztratí to hodnotu okamžitě. A nebo jestli to je dlouhodobá a jestli vám to bude tvořit takovou radost, že třeba vám to bude generovat i peníze.
0: No, já jsem třeba slyšela o slečnách, které si kupují oblečení a třeba některé ty kousky vůbec nikdy nevezmou na sebe a pak to prodávají třeba po roce i s těmi cedulkami.
1: Jo, slyšela jsem taky o tom.
0: Takže to je zrovna to, kde
1: to ty peníze... To je ta černá díra.
0: Ano, ztrácíme, ale nic nezískáváme a dokonce ani radost.
1: Ani radost, jenom práci si kupujeme. Za prvý ta věc nám leží doma rok, já kolem ní chodím, koukám na ní, je mi to nepříjemný, vím, že jsem utratila peníze, které jsem utratit nechtěla, je mi to k ničemu a potom ještě musím pracovat na to, abych to z toho domu dostala.
0: Takže když jdeme spořit, tak do prasátka je to fajn, ale lepší je to dát třeba na nějaký ten účet, spořící účet.
1: Spořící, investiční, jakýkoliv. A tam už bych se zase, milé děti, poradila s maminkou, s tatínkem nebo s kýmkoliv, kdo tomu rozumí. A jak poznáte člověka, který tomu rozumí, většinou je bohatý, umí to s penězi, ptejte se tam.
0: Dobře. A když si člověk chce třeba o prázdninách vydělat nějaké penízky a zrovna mu ještě není těch, teď nevím přesně, 15 let, tak dá se to třeba nějak zaonačit v rodině?
1: Tak určitě, cesty vždycky vedou do cíle, pokud člověk chce. Já bych se šla poradit s maminkou, s tatínkem, jaké možnosti jsou, abyste si vydělali penízky a možnosti vždycky jsou, když chcete.
0: Já si třeba pamatuju, že když jsem byla malá holčička, tak mě babička dávala za jednu zabitou mouchu 50 haléřů.
1: Já si taky pamatuju, že třeba když jsem k babičce k dědovi šla uklidit, tak mě babička za to nějakou korunku dala, nebo jsme sbírali brambory na poli a pak jsme za to dostali odměnu. Cesty vedou, pokud jsou, pokud je chcete mít.
0: A pokud dostanu peníze, oddělím jednu desetinu a tu si uškudlím a z ostatního si můžu dělat radost.
1: Jo. Akorát já, když jsem byla malá, tak jsem tohle nevěděla.
0: Já taky ne, všechno jsem to utratila.
1: Já taky.
0: Na druhou stranu, když si peníze dělají radost, nebo když si penězmi děláme radost, tak je to docela fajn. A já se dívám, do mailu Sára píše, dobrý den, já dostávám kapesné každý týden 100 a šetřím si většinou na něco, co mi udělá radost. A potom se chci ještě zeptat, jaké zvíře je vaše nejoblíbenější a jaké byste si pořídili? Děkuji, Sára.
1: No, to je zajímavá otázka. Dříve bych automaticky odpověděla, že to je pes a dneska to je kůň.
0: A pořídila by si z koně?
1: Pořídila.
0: Výborně. Já jsem se koní dřívala.
1: Akorát kůň je drahý koníček. Opravdu? Koníček.

0: Ba, a ta písnička se jmenuje...
1: Bude určitě o penězích.
0: Money, money, money, jdeme na to. Mým hostem je dneska ekonomka, průvodkyně světem peněz, Simona Nováková.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je průvodkyně světem peněz a ekonomka Simona Nováková. Pokud byste chtěli získat nádhernou knížku jako odměnu, kouzelný atlas putování časem od Veroniky Válkové, tak nám napište na adresu Radio Junior @rozhlas.cz, jestli dostáváte kapesné, za co ho utrácíte, jestli si šetříte. Zkrátka a dobře, napište mi. Jak to máte s penězi? Jeden z vás pak získá knížku. Můžete i zavolat. Číslo je 800 199 199, ale jestli se vám nechce, pište. Tak a my máme teďka nádherné téma, teda já nevím, jestli je nádherné, ale mě docela baví. Podvodníci. Proč je tolik podvodníků, kteří nás chtějí obrat o peníze?
3: Protože ty lidi si myslí, že nemají žádnou hodnotu, neumí vydělat peníze poctivě a tak okrádají druhé.
2: A loupežníci, podvodníci, lupiči a lapkové byli vždycky, to už se vlastně říká v pohádkách, ve starých filmech, v

0: knížkách lidi asi vždycky měli mezi sebou takovéhle podvodníky, ale teď se to trošičku pochytřilo. Jsou kyberpodvodníci.
1: Ano, je to tak.
0: Jak může takový podvod, který se tváří, že je doopravdický, třeba vypadat?
1: Já teda mám to štěstí, že já jsem to vždycky odhalila a já bych řekla, milé děti, že máte vnitřní intuici, kde někde tušíte, jestli to je pravda nebo to není pravda. A když máte podezření, prostě vnitřní hlas vám řekne, tady se mi něco nezdá, tady to nehraje, cokoliv dalšího, tak mu prosím věřte a běžte opět za maminkou a za tatínkem a zeptejte se, jestli to náhodou není podvod nebo že se vám na tom něco nelíbí, na té transakci. A řekněte to.
0: Někdy si třeba člověk chce koupit jenom nějakou aplikaci za 50 korun. Mm-hmm. A najednou...
1: Najednou se začnou strhávat penízky pravidelně, úplně jinak. A k tomuhle já bych možná vyzvala teďko rodiče, aby potom zkontrolovali i telefony a dětí, pokud už děti máte telefon a opravdu jste se podívali na to, jaké aplikace tam máte, a nebo tam je schválení rodičů, a když se má provést platba. Nebo pokud se potom ta platba provede a strhává se vám to pravidelně a vy jako kontrolujete účet a vidíte, že tam ty peníze nejsou, tak opět to říct rodičům. A dneska ty peníze jdou opravdu stáhnout ze společnosti jednoduše a je třeba být přítomní se svými penězi a na účtě a i pravidelně se tam dívat, jestli ty peníze tam jsou a jestli to všechno je tak, jak má být.
0: Mm-hmm. Mě třeba tuhle překvapilo, že když jsem telefonovala do Polska, tak já jsem si myslela, že to je v rámci Evropské unie, ale není. Musela bych vlastně někde ze zahraničí, když budu volat do Polska, tak to je roaming, ale když volám z Česka, tak je to hrozně drahé.
1: Mm-hmm. Jo, ne, takovýhlech věcí existuje spousta a vlastně ty mě ani teďkon dovádíš takové myšlence, že já jsem si vždycky žádala, aby třeba byla finanční gramotnost ve školách, aby se děti vzdělávaly o penězích. A dokonce teď bych řekla, že bych si i žádala, aby ve školách bylo to, jak rozeznat takový podvod.
0: Mm-hmm. Protože i dospěláci velmi často a i velmi vzdělaní dospěláci podlehnou naléhání.
1: Emoci, naléhání.
0: Tak a počkej, ta emoce, to mě prosím tě řekni, jak tohle funguje. Protože já jsem se setkala s tím, že zavolá někdo, kdo řekne, dobrý den, tady je Česká národní banka. To je asi...
1: To už je blbost.
0: Jo, aha.
1: Česká národní banka vám jen tak volat nebude.
0: Nikdy vám volat
1: jo,
0: nebude,
1: jo,
0: ano.
1: Přesně tak, jo. A právě už jsem se s ním taky potkala, že takhle jsem dostala telefonát a bylo, ztratila jste doklady tam a tam, potřebujeme ověřit vaši totožnost, že to jsou vaše doklady a už to jelo. A v mý hlavě bylo... To se mi nezdá, to je divný. A oni mě potom začali říkat, ale pokud ukončíte ten hovor a nedáte nám přístup k tomu a tomu, tak přijdete o třeba velké peníze na vašem účtě. A tam už jsem věděla, že je to podvod, ale ta mentalita, ten mozek, jak to vyhodnocuje, a já jsem si říkala, tyjo, a teď když to položím, co když to je pravda? Jo, najednou vás pochybní natolik, že v tu chvíli se nemáte s kým poradit, jste doma sami a říkáte si, no sakra, co to je. Já bych rovnou řekla, že když ukončíte hovor, tak uděláte tu nejlepší volbu, kterou můžete udělat.
0: Nikdy vám neodejdou peníze z účtu.
1: Nikdy vám neodejdou peníze z účtu jenom na základě toho, že vám někdo zavolá.
0: Aha, takže to už je druhý signální znak, kdy je to podvod. A pak třeba může zavolat policie.
1: Mm-hmm. To už se mně taky stalo. A že volala policie a mluvila anglicky... A to už je zase blbost v České republice. Mm-hmm. Ale než mě to jako docvaklo, že to je blbost, že tím, že já mluvím anglicky a byla jsem schopná s nima mluvit, takhle to neznamená, že všichni mluví anglicky. A pak mě to došlo a zase jsem položila hovor. Mm-hmm. A snažili se mě navolávat zpátky a už jsem se zablokovala číslo.
0: A pak je čtvrtý signál, že zavolá policie, kriminální policie.
1: Ještě lepší.
0: Mluví úplně normálně česky a jenom říká, že mají z banky signál, že ti někdo napadl účet a že máš vybrat peníze a donést je někam jinam a tam je vložit.
1: Hloupost. Opět. Mm-hmm. Jo, prostě cokoliv je s vaším účtem spojeno a přes veškeré ověřování, buď to mobilní aplikace, anebo přímo do banky, zavolat do banky, říct jim to, zavolat na policii, říct jim to. Já rozumím tomu, že se tohle to děje hodně, ale cokoliv není standardní cesta, kterou standardně pracujete s vašimi penězi přes účet nebo přes hotovost, tak nikdy nic nepotvrzovat a odmítnout a zavěsit.
0: A další signál. Někdo třeba si chce koupit, já nevím, třeba postavičku z Lega nebo kartičku fotbalovou, mm-hmm. a řekne, já ti pošlu odkaz a ty tam vyplníš svoje údaje a ty peníze mi přijdou. Funguje to takhle?
1: A tak s tady tím já zkušenost nemám, ale neudělala bych to. Jako kamkoliv já mám dát přístup ke svým osobním informacím a citlivým informacím, což jsou údaje buď to z občanského průkazu, z cestovního pasu nebo k bankovnímu účtu, tak si několikrát ověřím, než někam něco pošlu nebo zadám.
0: Mm-hmm. A když by tedy si člověk měl nějakým způsobem představit, kde všude můžou být podvodníci, je svět opravdu tak hrozný?
1: To je zajímavá otázka. Já bych řekla, že tohle je o tom, jak my vnímáme každý jednotlivě svět. Já musím zaťukat tady do stolu. Já ho vnímám spíše pozitivně než negativně a proto mě se jako podvody moc nedějí, nechci říkat, že vůbec nedějí. Mně se to stalo spíše v tom dospěláckém světě trochu jinak a to sem nepatří. A pro ten dětský svět já bych stále řekla, pokud máte někde nějaké tušení, že vás někdo chce obrat o peníze, jakoukoliv formou, prosím, mluvte a sdílejte to s kompetentní osobou, jako je maminka, tatínek, učitel, kdokoliv, kdo s tím může cokoliv udělat.
0: Vlastně třeba i oddílový vedoucí.
1: Třeba. Ano.
0: Prostě dospělák,
1: který vám je blízký a kterému důvěřujete. Mm-hmm. Protože ten se s tím s největší pravděpodobností v nějaké formě potkal a bude s tím umět naložit.
0: Zuzanka nám do mailu píše, ahoj, já dostávám kapesné jednou za měsíc, dostávám 200 korun, dostávám to na účet, ale mám raději peníze v hotovosti, protože si je můžu spočítat.
1: To mám obrovskou radost. A z účtu jdou i peníze vybrat a můžeš si je držet v hotovosti a jo, je to skvělý. A zároveň bych řekla, chtěla bych vás opět podpořit v tom a jednu desetinku stranou. Já vím, že se vám vůbec nechce, protože ty penízky jsou skvělý, když se za ně můžete koupit to, co vám udělá radost. Ale tady to je návyk, který když vám vydrží do budoucnosti a třeba budete mít první zaměstnání a přijde první výplata a vy si z ní těch 10%, tu desetinku dáte stranou, tak to uděláte i z té desáté, z té výplaty a budete mít vždycky finanční bezpečí a v tom bych vás chtěla podpořit.
0: A vlastně zase se vracíme k tomu složenému úročení, protože když někde ty peníze leží a já na ně nikdy nešahnu, leda, že by byla...
1: Tak ona ještě existuje, ono ještě existuje slovo inflace.
0: A počkej, to mi ale vysvětli, ještě na to chviličku máme.
1: Jo, tak to je zase znehodnocování peněz, když je nechám bezúročně někde ležet. Jo, peníze ztrácí hodnotu a každým rokem.
0: To je třeba doma v té kasičce.
1: V té kasičce doma, přesně tak. Takže vy si toho všimnete, že maminka, tatínek vydělávají určitou sumu peněz a před 10 lety byste si za to koupili mnohem víc než dneska.
0: A máme tady rychlý dotaz. Vezmi si sluchátka. Halo, halo, tady Jana Simona, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Verča.
0: Ahoj, Verčo. Máš nějakou otázku? Nebo nám chceš říct, jak to máš?
2: Já chci říct, jak dostávám ty kapesy.
0: Tak super, povídej.
2: Já dostávám týdně 25 korun a vždycky za měsíc mám 100, tím pádem utratím polovinu a polovinu si šetřím.
0: To je docela dobrý způsob. Verča si šetří ještě víc, než jsme navrhovali.
1: A na co si to, Verčo, šetříš?
2: Tak třeba na dárky jako pro rodinu a no, třeba občas si koupím třeba nějakou jako věc třeba, co mi udělá radost.
0: A co ti třeba zrovna nedávno udělalo radost?
2: takovej větráček elektrický, jak je horko, tak takovej malej pojízdnej, maličkej elektrický větráček.
1: To je krásný, to je důležitá věc, když jsou ty horka.
0: No a já bych navrhovala jednu věc. My tady sice máme pár dětí, co nám napsali, ale co kdybychom odměnili Veroniku za to, že nám zavolala, že zvedla sluchátko.
1: A byla odvážná.
0: A byla odvážná. Verčo, budeš mít radost z knížky?
2: Ano.
0: Čteš ráda?
2: Jo.
0: A utrácíš třeba někdy i za knížky?
2: No, za knížky úplně ne, protože já třeba si přečtu knížku a občas si přečtu víckrát, ale občas ne, že už prostě vím, jak to dopadne, takže mě to tolik jako nezajímá, jako to znova. Tím pádem přijde zbytečný si kupovat knížky a navíc tu máme plnou takovou velký dvě knihovny, takže no já mám poukázku do knihovny, takže si půjčuju knížky hlavně.
0: Tak to je jasná věc.
1: To je krásný.
0: To je super. Verčo, prosím tě, nezavěšuj telefon, rozloučíme se teďka do vysílání, řekneme si ahoj, ale ještě neodcházej od telefonu, jo? Děkujeme za zavolání, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, já jsem moc ráda, že jsme měli komu udělit tu odměnu. Protože když se Verča takhle odvážila a zavolala nám, tak je to nejhezčí. Řekni mě, co tě ještě čeká tohle léto?
1: Co mě čeká ještě tohle léto?
0: No.
1: Spousta zábavy a spousta práce a spousta akce a spousta dovolených.
0: A myslíš si, že by člověka práce měla bavit?
1: Ježiš, to je jedinej smysl života za mě.
0: Uhum. Takže co bys poradila třeba na závěr holkám a klukům, kteří nás teďka poslouchají, jakou práci by si jednou měli vybrat? Protože já vím, že jsou práce lépe placené a málo placené.
1: Já bych se nedívala na to, jak je ta práce placená. Já bych se dívala na to, co mě baví, čím ráda pomáhám lidem a co bych dělala i zadarmo. Tam bych začala, na tohle bych se ptala a to bych šla dělat, protože když budete mít práci, kterou byste dělali i zadarmo a bude vás to bavit, tak ty peníze se vás stejně v životě najdou.
0: A pak se třeba dá hledat nějaká další cesta, nějaký další způsob, jak ty peníze
1: přesně tak
0: získat s radostí.
1: Přesně tak. A důležitý, za mě nejdůležitější je být šťastný v životě. To je.
0: Já s tebou souhlasím. Simčo, děkuju, že jsi přijela. Těším se zase na nějaké další povídání o penězích, protože to mě začalo ohromně bavit a věřím, že to baví i naše posluchače. Tak se měj nádherně a ahoj.
1: Jani, ty taky a milé děti, mějte se krásně, užívejte prázdnin.
0: Holky a kluci, já vám teďka ještě popřeju krásný poslech, protože nás čeká pohádka Skřítka Hajaji, potom samozřejmě velká pohádka. No a vy si užívejte poslech a užívejte si celé prázdniny, užijte si krásné, teplé letní dny. Teď už vás ze studia Rádia Junior zdraví Jana Richterová.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další příběh ze seriálu o Palečkovi. Skřítkovi velkém, sotva jako lidský prst. Narodil se z těsta jedné mamince a tatínkovi a moc rád by se k ním zase vrátil. Ale vypadá to, že ho místo do chaloupky čeká cesta ke královskému dvoru. Jinak by se asi dnešní pohádka nejmenovala Paleček a král Karbanátek. Co říkáte? Právě začíná. Tak hezky poslouchejte.

Dobrý večer, děti. Paleček se rozloučil ve Vílím lese, poděkoval ještě jednou za pomoc, vlezl si do košíku babičky radosti, ta jej přikryla vonými listy, poplácala bílou slepici po křídlech, naslinila ukazováček, pak jím klepla na svou červenou karkuli a zvolala –

0: chvíli to zadulo a už letěli nad černými lesy k chaloupce u čtyř slunečnic, kde maminka s tatínkem truchlili prostraceného Palečka. Tatínek právě loupal u stolu bramboru, maminka seděla na lavici u kamen a tiše plakala do zástěry, když ťuky-ťuk, co to? Rázem byli oba na nohou. Dveře se otevřou a babička v červeném čepci strká hlavu do světnice. Dej pán Bůh dobrý večer, pozdravila a šourá se dál. Cože tu sedíte jako po funuse, drazí lidičky? Maminka i za slzami poznala babičku, která roznáší radost. Vyskočila a chvátala jí v ústrety. Milá zlatá babičko, co jste to udělala? Vždyť vy jste nám radost v žal proměnila. Paleček se ztratil. Je pryč, na dobro. Pláčeme, kudy chodíme, oči nám neoschnou. Jak Paleček tohle uslyšel, hrabal se hned z vonavého listí na světlo, ale babička ho rychle zastrčila zpět. To není možné, drazí lidé, vždyť to byl chlapec chytrý a odvážný. To byl, povzdychl si tatínek. Jenže kde je mu konec? Věřte, kmotřičko, jsme z té lítosti už oba nemocní. A nic a nikdo nás neuzdraví. Já vás uzdravím, řekla babička. Mám tu v košíku zázračné koření. Matlafousek se jmenuje.
1: Matlafousek?
0: Ano, a je to ten pravý, ve stínu sušený. Jakmile vezmete špetku, všecku starost vypotíte a dáte se do tance.
1: Kde pak? Vzdychla maminka. Dokud tu není Paleček, je marné všechno léčení.
0: A to už se zase začalo listí hýbat a Paleček se soukal ven. Jenže babička čtveračka ho znovu zamáčkla a povídá. To koření je tak silné, až mi samo z košíku leze, vidíte? Pojďte, vezměte si každý štipku a poznáte. Ač maminka a tatínek nevěřili, přece šli. Každý si vzal hrst bylinek, aby hosta neurazili. Ale jak hmátli po košíku, lupení se rozhrnulo, vyletěla hlavička, ruce, bříško, nohy, inu celý Paleček.
2: Já jsem ten matlafousek, křičel. Já jsem to koření.
0: Co víc mám povídat? Tu radost by nikdo za peníze nekoupil, ani na fůru nenaložil, co jí bylo. A bylo dobře. A bylo veselo. Blaženě ubíhaly dny v rodné chaloupce. Léto dozlátlo a přišel podzim. Paleček chodil s tatínkem pást kozu, mlsnou kozu, tak mlsnou, že to až slušné nebylo. Pořád běhala na cizí okusovat. Tatínek ji nemohl spustit z očí a byl z toho celý unavený. Tatínku, povídá jednou Paleček, takhle to nejde. Vždyť vy se celý uondáte, ta koza se vám jenom směje. Počkejte, já ji budu pást sám.
3: Ty, synáčku, smál se tatínek, jak bys to mohl dokázat?
2: Uvidíte, jen mě vysaďte koze mezi rohy, nedal se Paleček.
0: Tatínek ho posadil koze mezi rohy a Paleček houkl.
2: Jedeš, ty milionská kozí kůže do trní?
0: Koza zůstala nejdřív jako politá. Palečkův hlas jí zněl do ucha jako buben v jarmaře. Ale potom hodila zadníma nohama a na mou duši uháněla do trní. Paleček si tiše zavískl do hrsti. Koza se chvíli pásla jako oukropeček, ale pak se vzpamatovala a opět se šourala k jetýlku. V tom jí zahřmí do hlavy Palečkův hlas.
2: Marš spole do příkopu!
0: Koza uskočila, div si nohy nepodvrkla a hajde tedy do příkopu. Tatínek se těm kozím manévrům tak smál, až smíchem unaven pod švestkou usnul. Náhoda tomu chtěla, že tudy projížděl starý král Karbanátek a jeho černooká princezna Amoletka s doprovodem.
2: Podívej se, tatíčku, na tu podivnou kozu, zvolala princezna Amoletka. Pastýř spí, koze nikdo neporoučí a ona přece ze sladkého jetelu uteče na horší pastvu. Zastavte, prosím vás, ať se na ní zblízka podívám.
0: Zastavili tedy koně a koukají.
3: Koza hopká zrovna do zelí, ale v tom sebou hodí a hajde ven a na mes, kde ji čeká jenom pír a trní.
0: Podíval se i král. Opravdu nějaká přenáramně slušná koza.
3: A zatímco obdivovali Palečkovic kozu, která si teď dokonce vylezla na silnici, kde nebylo nic, ale vůbec nic k ukousnutí, utrhla se velká modrá švestka a ťukla tatínka přímo do hlavy.
0: Probudil se? Kouká? I na moutě kutě. Vždyť je tu jeho veličenstvo, pan král Karbanátek i s doprovodem. A ta naše hloupá koza jim brání v cestě, stojí jako uhranutá a kulí na ně žluté oči.
3: Uháněl tedy pro kozu, ale to už ho oslovil král.
0: To je tvá koza?
3: Ptá se.
0: Ano, pane králi. A že je tak způsobná,
3: diví se král.
0: Zelí se nedotkla, z jetele utekla a princeznu Amoletku velmi pobavila.
3: Pane králi, uklání se tatínek, popravdě ta koza je úplně obyčejná a pořádně mlsná, ale on jí sedí za rohem Paleček a přísně ji komanduje. Paleček to všecko slyšel, teď se postavil koze mezi rohy, čepičkou zamával a pěkně se poklonil. Jak ho uviděla Amoletka, vykulila oči, seskočila z koně a začala žadonit.
1: Jakže jsem takového mňouska neviděla, sedláku prodej nám ho.
0: Ne, to nemohu, ohradil se tatínek. Je to můj synek a děti se neprodávají.
3: Král musel uznat, že sedlák má pravdu, ale že chtěl vyplnit Amoletce její přání, povídá.
0: Jestli tě srdce bolí a neprodáš, sedláku? Mohl bys princezně Palečka půjčit na rok. Dám ti za to hroudu zlata.
3: Tatínek koukal chvíli do země, vzdychal. Nechtělo se mu, když tu zaslechne svého synka šeptat.
2: Jen mě půjčte, tatínku. Potřebujeme opravit střechu na stodole a za rok se vám vrátím, slibuju.
3: To rozhodlo.
0: Dobrá, tak já princezně Palečka půjčím. Aspoň kluk uvidí svět, ale neprodám ho, jak už jsem řekl. Stane se,
3: pronesl král Karbanátek a obdaroval Palečkova tatínka hroudou zlata velikou jako špekový knedlík. Tatínek rozpačitě žmoulal čepici v rukách, ale Paleček povyskočil radostí.
2: Táto, tatínku, nermuďte se a pozdravujte na stokrát maminku, volal. Však jsem za rok zpátky.
3: Bude to tak, anebo úplně jinak? To se dozvíme zítra. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi pohádku o princezně Locice? Právě teď si ji můžete poslechnout. Jen hlavní hrdinka pohádky bratří Grimmů, Locika, se v následujícím příběhu bude jmenovat Kačenka. Kdo dívku 10 let zavřenou ve vysoké věži zachrání? To se dozvíme v příběhu Pana z věže. Na motivy pohádky Locika bratří Grimmů napsala Marie Nováková, režie Vladimír Rusko. Účinkují Ondřej Rychlý, Tereza Císařová, Jana Striková, Filip Kaňkovský a další. Natočeno v roce 2020.

0: Jakube, všechny ty šišky jsou mokrý.
1: Musíme ještě výš, až do stráně pod vysoký smrky. Tam budou krásně sluníčkem vysušeny.
0: Až za chvilku. Podívej se na ty veliký borůvky a co jich tu je.
1: Ale Kačenko, slíbili jsme nazbírat aspoň 3 pytle šišek.
0: Šišky, šišky, šišky. Šišky počkají, vždyť nemají nožičky. Otevři pusu, hop.
1: Mňam.
0: Takovou borůvku si ještě nejed, co? Pojď, tamhle jich je fůra.
1: Páni, a ještě větších a modřejších.
0: Protože pijou přímo z tohohle potoka.
1: No jo, rostou rovnou ze břehu. Co děláš?
0: Koukej, můžeš jít potokem, chladit si nohy a přitom obě dva. Pojď za mnou.
1: To je studený.

0: tance.
1: Tiše, co je?
2: Stůj. Koukej.
1: Páni, pstruh.
2: A mám tě.
1: Jak jsi to udělal?
2: Viděl jsem ho zaplout pod kořen. Jednou rukou jsem ho postrčil, aby vyplaval, a druhou ho chytil.
3: Pusť tu rybu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Pusti.
2: Plav, malej. Já bych ho pustil i tak, jenom jsem ho chtěl kačence ukázat.
4: Co tady děláte?
1: Jíme borůvky.
4: Můžu vám ukázat tajné místo v lese, kde rostou velikánské maliny.
1: Mňám maliny. Mm.
2: My ale musíme na šišky.
1: Počkej, Kubo. A kdo jste, paní?
4: Já? Já jsem Víla. Starám se o bylinky a všechny rostliny v tomto lese. Vidíte ty vysoké koruny buků? Tam je můj dům, zdobený barevnými pírky sojek a žlun. A kolem záplava malin, lesních jahod a borůvek ještě sladších, než jsou tyhle.
1: Ještě sladší? Tak to půjde, ne?
2: Už je pozdě. Musí se zatopit, než padne tma a slunko přestane hřát. Radši nám, paní Vílo, ukažte, kde bychom našli nějaký proschlý šišky.
4: Tam u mě pod buky je to vystlané měkoučkým mechem, do kterého pálí slunce celý den. Tam nemusíte topit.
1: To musí být krása.
2: My s váma nemůžeme jít. Máme doma spoustu práce.
4: Ukažte mi ruce. No tak, nebojte se. Vidíte to? Takové malé děti a tak tvrdé a upracované ruce máte. Pojďte, odpočinete si od té dřiny. Sovy vám zahoukají u kolébavku a ráno vás na zelených polštářích probudí štěbetání ptáků. K snídani dostanete med divokých včel a vonavou rosu z kalíšků kontryhelu.
1: Já jdu.
4: Tak pojď, kačenko, tudy, pod tou větví.
5: Ty máš ale krásné vlasy,
4: jako pšeničný pole.
1: Děkuju.
4: A co ty, kluku?
2: Já nevím.
1: Pojď, Kubo.
2: Ne, a ty bys taky neměla.
4: Ať roste husté houští a nikoho nepouští.
1: Řekni našim, že přijdu do klekání.
2: Kačenko, počkej.
4: Až uběhne noc a den, na nás obě zapomeň.
2: Kačenko, au, kde jste se tu vzali? Hloupý ostružiny, puste mě. Kačenko, kde jsi, Kačenko?

0: můžete.
1: Co blázníš, co pak hoří? Pojď dál.
0: Strejčku, stalo se něco divného.
2: Jakube, jak to vypadáš?
0: Podrápaly mě ostružiny.
2: A kde je naše kačenka?
0: Šli jsme na šišky a našli jsme potok, u kterého rostly borůvky. Kačenka chtěla jít tím potokem, ale asi jsme zašli moc daleko. Chytil jsem v potoce pstruha.
1: Kluku, co nám to vykládáš? Řekni mi, kde jsi nechal Kateřinu.
0: U toho potoka. Najednou odnikud se objevila taková divná paní. Byla strašně krásná a měla úplně zelený oči. Jako kamínky.
2: Zelený oči jako kamínky. Tato, to byla...
0: Vykládala o medu a o jahodách a ptáčcích. A jak mluvila, člověk úplně cítil v puse ten med a v nose vůni těch lesních jahod.
1: A naše kačenka s ní šla.
0: Šla. Mám vám vyřídit, že se vrátí do klekání.
2: Nevrátí. Ta víla si naši kačenku odvedla navždycky.
0: Já jsem za nima chtěl jít, ale cestu zarostlo ostružení. Odpusťte, tetičko, že jsem ji tam nechal.
1: Za to nemůžeš. Lesní víly mají moc nad vším, co v lese roste. Přesto trní by se za nima stejně nedostal.
2: Tato, pojď. Vezmeme sekeru a prosekáme to ostružení. Já bych už do smrti nemohla klidně spát, kdybychom to aspoň neskusili.
1: Kateřino! Kateřino!
3: Kačenko!
1: Tady to je. Nedá se to nikudy obejít. Potok mizí v houšti. Stromy jsou trním těsně obtočené. Všechny cestičky končí v ostružinách.
3: Sekej! Kateřino! Kačenko!
1: Sakra práce. Useknu jeden šlahoun, vyroste druhý. Tak Pavol, mrcho pichlava.
2: Dej mi tu sekeru.
1: Nic nezmůžeš. Ty trny jsou ostřejší než nože.
2: Dej mi to.
3: Lesní vílo, vrať nám naši holčičku. Je to naše jediný dítě.

0: Kačenko, pomněnko, spusť dolů své vlasy.
1: Ano, máti.
0: Ta zeď je čím dál klusčí. Kačenko, pomož mi trochu.
1: Tahám, jestli ty nám nestárneš.
0: Ale kušuj, jsem jenom uchozená.
1: Ale ne. Co se stalo?
0: Popadalo mi to tu.
1: Tak nemám tahat.
0: A to už je jedno. Lezu.

0: Podej mi košík. Šup. A ruku.
1: A hopla.
0: Ach.
1: Ach, díky, Kačenko.
0: Mám strašný hlad.
1: Nesu křepelčí vajíčka. Musela jsem až do husté trávy za borovicemi.
0: A kolik jsi jich našla?
1: Původně jich bylo 6. Ale 3 skončily pod věží.
0: Tak křepelky už snášejí vajíčka. Jaro končí.
1: Dej vařit vodu. Uvaříme si je na měko.
0: To už asi zrajou třešně.
1: A co myslíš, že je v tom košíku?
0: Ty jo! Děkuju, máti.
1: Večer je svaříme s medem, ať máme na zimu mlsání.
0: A dneska ještě půjdeš dolů?
1: Zůstanu s tebou, holčičko. Budeme se učit. Dokud ještě louky kvetou...
0: Já přece všechny bylinky znám.
1: Ale podívejme se. Tak která je tahle?
0: To je bolševník.
1: Chyba. Podívej se zblízka.
0: Má menší kvítka. A jinak voní.
1: To je andělika lékařská. Můžeš z ní užívat kořen, plody a listy. Na nafouklé břicho. Šálek odvaru z kořené ráno a večer. Černé myšlenky plod andělika zažene. Pára z listů vytahuje kašel. Nikdy nevařit, jenom máčet.
0: Andělika lékařská. Prdy, chmury, chrchle.
1: No.
0: Co, takhle si to líp zapamatuju.
1: Tak další. Tuhle znáš?
0: Už dávno. Řebříček obecný. Čurání, hnisání, blinkání.
1: Kateřino?
0: No, vždyť vidíš, že znám už skoro všechny byliny. Tak mě můžeš vzít sebou dolů a ukázat mi, kde všechny ty kytky rostou. Kde jsou ty drnovité stráně u potoků? Kde jsou ty vyhřáté skalky plné ještěrek? Kde jsou...
1: Pojď raději loupat vajíčka. Podívej. Žloutek jako kuřátko.
0: Já jsem kuřátko nikdy neviděla.
1: Yes.
0: Proč mě nevezmeš sebou?
1: Venku není bezpečno.
0: Svět je plný lidí a lidi jsou plní nemocí, já vím, to říkáš pořád. Ale já bych chodila jenom po lese. Chtěla bych si pohladit kmen stromu a strčit si nohy do tůňky a pozorovat srnky, jak se pasou.
1: Lidi se dostanou všude. Myslí si, že celý svět je jejich. A tak se k němu i chovají. Nikdy nevíš, kde natrefíš na člověka.
0: Budu schovaná, neuvidí mě.
1: Nemoci skáčou z člověka na člověka nepozorovaně jako blechy. Dokud nebudeš znát sílu každé bylinky, kterou ti sem nahoru donesu, a nebudeš z ní umět udělat lék, tak tě ven nepustím.
0: Ale až je budu znát, tak mě vezmeš ven. Slib mi to.
1: Slibuju.
0: Tak ukaž další. Do podzimu chci znát všechny.
1: Tahle je přímo pro tebe. Kozinec sladkolistý. Užívej nať nebo kořen. Koupel posiluje vlasy. Balzám sklidní střeva. Macerát zpevní kosti.
0: Kozinec sladkolistý. Pleška průjem zlomenina.
1: Kateřino! Zítra ti umyju vlasy v kozinci. Aby byly silnější než žíně. Navoním hřmánkem a přiživím olejem z oříšků. Kdybys to jenom viděla, když si sušíš vlasy z okna a lesknou se ti v záplavě slunce. Z dola vypadají jako mocný plavý vodopád.
0: To neuvidím, ani kdyby se stal ten zázrak a ty si mě pustila ven.
1: A dost. Myslíš, že ti to dělám na schvál? Je to pro tvoje dobro. Takhle vím, kde jsi a nemusím se o tebe bát. Mám tě ráda jako nic na světě, Kačenko.
2: Krucinál!
3: Pozor, Pavle! A? Padá!
2: Pěkný kousek. Ale tohleto roští, to je ostřejší než pila. Nepovolí a nepovolí. Taky si z toho všim, Jakube. Z kraje je to les pěkný, zdravě rostlej, potok ho živí od spodu. Ale jak zajdeš hloub, narazíš na trnitý křoví, který nejde nikudy obejít.
4: A přitom býval náš les ten nejkrásnější široko daleko. Vyřátý stráně plný krásného dřeva. Au! Mrcha pichlavá.
2: Sakra. Vždyť tyhle ty stromky už mohly být velký jak kostelní věže, kdyby je nedusily ty zatracený ostružiny. Nepovolí a nepovolí.
4: Ale povolí. Povolí, povolí, povolí.
2: Vykašli se na to.
4: Povolí.
2: Pojď si odpočinout. Mám tu chleba s máminou.
4: Meruňkovou marmeládou?
2: Jo. Na, tu máš půlku.
4: Děkuju.
2: Jsme dřevorubci. A ne nějaký krotitelé divý zvěře, abychom se každý den vraceli podrápaný od hlavy k patě.
4: Jednou se prosekám k těm vysokánským bukům uprostřed lesa. A nevím proč, ale pořád mě to tam táhne.
2: To je marný. Zítra se necháme najmout na práci v nějakým pořádném lese. Budeme šplhat do korun stromů a prořezávat větve a tahat klády s koněma.
4: Ne, ne, ne. Já sem budu chodit každý den. A sekat, dokud mě to křoví nepustí. Mně se o tom místě i zdá, jako by tam na mě čekalo něco, co jsem kdysi dávno ztratil. A dokud to nenajdu, nebudu šťastný.
2: Co pak ty jsi nešťastný?
4: To ne. Ale úplně šťastný taky ne.
2: A víš proč? Chybí ti holka.
4: Ale dej pokoj.
2: No co, hele, střechu nad hlavou máš. Živobytí máš. Kamarády máš. Zdravej seš. No, tak to je jasný.
4: Možná.
2: No možná, možná. Možná na tom něco bude, viď? Uprostřed lesa mezi bukama na tebe žádná holka nečeká. No, pojď. Dneska to zabalíme. Vyrazíme do města na tancovačku a nějakou ti najdeme.
4: Běž sám. Já to nevzdám. Jednou se tam přece dostanu.
2: Tak se tu třeba strhej. Ale já jdu domů. Mám toho plný zuby. Jo, a chci mi pak to svoje vysněné štěstí ukázat, až se k němu prosekáš.

0: Kačenko, poměnko, pust dolů vlasy. Ano, máti. Tak ruku.
1: Vlasy už se ti courají po zemi v blátě. Budu ti muset přistříhnout konečky. No, co pak si dneska dělala?
2: Pozorovala jsem husy a volavky, jak táhnou na jih.
1: Podzim už je cítit ve vzduchu. A víš, co to znamená?
2: Že budou dny kratší a kratší a zima vlezlejší a vlezlejší, ale tiší a tiší a život smutnější.
1: To znamená, že k večeři budou hříbky.
2: Nemám, hele.
1: Co ti to přelítlo přes nos, holčičko moje?
2: Nic. Špatně jsem spala.
1: Ta zamračená tvářička, to nebude ze špatného spaní. Co pak může za ty slzy, co se ti kutálí po tváři? Nebolí tě něco?
2: Nebolí. A i kdyby, umím si pomoct od každý bolesti. I špatný spaní si umím napravit. Meduňkou a kozlíkem. Jenom na tuhle věž, na ty čtyři stěny není žádný lék.
1: Co se stalo?
2: Dneska ráno jsem slyšela zvonit zvon. A vítr sem přinesl písničku a smích a ten zněl tak vesele, jako když ptáci vítají první raní paprsky. Přece by lidi neměli takovou radost v hlase, kdyby svět byl tak nemocný, jak říkáš. Kdybych měla křídla, letěla bych tam k těm červeným střechám a přidala se k ním a zpívala a zpívala.
1: Ještě bys ani neotevřela pusu. A už by na tebe naskákaly ty jejich nemoci. Za pár dní bys ležela na prkně.
2: Za těch pár dní radosti bych dala život.
1: A mě bys tu nechala? Samotnou? A já bych se bez tebe nakonec utrápila? Srdce by mi puklo, kdybys mi umřela.
2: Ale máti,
1: já mám tebe a ty máš mě. Žijeme si tu šťastně. Když jdu ven, myslím jenom na to, jak pro tebe natrhat to nejsladší ovoce, nazbírat ty nejvoňavější houby a nabrat tu nejčistší vodu. A když jsem tu s tebou, raduju se, jaká jsi zdravá, krásná a chytrá. A ty bys mi chtěla umřít pro pár dnů mezi lidma. Vždyť by se s tebou ani nebavili. To se děvče nemyslí, že by tě hned každý měl rád, tak jako já.
2: Tak mě nech, abych to zjistil.
1: Ne, něco jsme si slíbili. Ven půjdeš, až se naučíš léčit všechny nemoci. Je to tak?
2: Je. Tak co si teda přinesla?
1: Košík hříbků a pytlík lískových oříšků.
2: Myslím kytku. Jakou kytku se mám učit dneska?
1: Podívej. Mydlice lékařská. Užívej kořen. Nálev uleví průduškám. Mast sklidní vyrážku. Drcená mydlice vyčistí zuby.
2: Mydlice. Hleny, uhry, zhuby smrad.
1: Kateřino.
2: Tak dál. Ukaž. Tohle to je rakitník řešetlákovitý. Rýma, vředy, hemeroidy. Tohle je růže šípková. Chrchle, průjem, kurděje. To už znám. Vezmi mě ven. Za chvilku bude zima, to stejně žádný kytky neporostou.
1: To není pravda, v zimě sbíráme...
2: Jmelí, já vím. Jmelí, bílé, srdce, psotník, měsíčky. Znám všechny.
1: Neznáš.
2: Tak se vsadím.
1: A o co?
2: Když najdeš bylinku, kterou neznám, tak dám pokoj. Když ale žádnou nenajdeš, vezmeš mě ven.
1: Platí. Spust mě dolů.
2: A kdy se vrátíš?
1: Až najdu tu kytku.

0: Poledne. Chviličku si odpočinu a pak mě pustíš dál, křovisko zatracený. Voda čistá jako křišťál. A studená. Hluboký koryto a kopce borůvčí. Ta písčitá tůň. Ten kořen pod břehem. Tady už jsem byl. Chytil jsem rybu. Pstruha. Pořád tu jsou. A mám tě. Neboj se. Já tě zaspustím. Škoda, že jsi němej. Třeba bys mi řekl, co hledám.
1: Bosýma nohama v patice na louce.
0: Kačinka. Les se za ní zavřel. Děkuju, pstroušku. Plav.
2: Ať roste husté houští a nikoho.
0: Nepouští. Ale potok teče dál. Ryby podplouvají pod trním. Krucina. Ta je ledová. 3, 2, 1.

0: Věž mezi vysokánskými buky. Kde se tu vzala?
1: Kačenko, Poměnko, spusť dolů své vlasy.
0: Kačenko, Poměnko?
2: Máti, konečně, už jsem se o tebe bála. Pojď nahoru.
0: Páni, ty jsou dlouhatánský.
3: Dáš si čaj?
4: Ne. Sedni si a řekni mi, co je tohle za bylina.
3: Chrastavec rolní.
4: Prohrála jsi sásku.
2: Ne. Počkej, to je...
4: Nevíš.
3: Já nevím.
4: To je čertku sluční. Posiluje paměť, hojí modřiny a krvácející dásně. Tak vidíš, že neznáš všechny.
2: No dobře, tak neznám. Ale to přece ani nepotřebuju. Na modřiny se dává taky peliněk a kaštan. Pro lepší paměť poslouží šalvěj nebo barvínek. A na dásně je dobrá mochna nebo borovice. Umím léčit všechno. Ale potřebuju vědět a vidět, kde ty byliny najdu.
4: Jenže si prohrála sásku. A za chvilku přijde zima a sníh. Nemoci mají zimu rády. Dostaneš zápal plic a do týdne...
2: Ležím na prkně, já vím. A co já si bez tebe počnu? Nikoho jiného na světě nemám, seš moje jediná radost a blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé.
4: Kateřino, dost! Jsi drzá a nevidíš si ani na špičku nosu.
2: Máti, pusť mě ven!
4: Buď sticha a zamysli se. Zítra mi řekneš, na co jsi přišla. Vlasy. Vlasy? Dělej! Budu ti nosit jedno kyselý jabko denně. A nechávat ti tu ve dne v noci samotnou.
0: Chudá holka. A nikde žádný dveře, žádný schody.
2: Máti, vrať se, já tu nechci být sama.
5: Mládě nevděčný, rozmazlený, fuj.
0: To byla ta víla, co jí odvedla. Oči zelený jako kamínky. A ta nebohá holka musí být moje kačenka. Našel jsem jí. Počkat, jak to bylo? Kačenko, Poměnko... Spusť vlasy. Ne. Spusť dolů své vlasy.
6: Kačenko, Poměnko, spusť dolů své vlasy.
2: Hned, máti.
0: Jako čerstvě usušený seno.
2: Už se na mě nezlob. Já bych chtěla jenom na chvilku, na malou chviličku ven.
0: Ta víla musí mít ale páru.
2: Máti, ty se mnou nemluvíš? No tak, dej mi ruku, pomůžu ti. Au.
0: Kačenko, to jsem já, neboj se. No tak, Kačenko, vzpomínáš si?
7: Běž pryč, já nechci umřít.
0: Prosím tě, vylez z té truhly, já tě nechci zabít.
7: Běž pryč, já nechci skončit na prkně.
0: Co blázníš, tu sekeru mám na dříví.
7: Jsi člověk?
0: A co bych byl, strašidlo? Teď povídám, že jsem člověk.
7: Tak běž aspoň dál od té truhly. Na druhou stranu. Běž.
0: Dobře. I když bych rád věděl proč.
7: No, abys mě nemohl zabít.
0: Ale já tě přece nechci zabít.
7: Prskneš na mě nemoc a do týdne budu na prkně.
0: Co to je za hloupost? Já jsem zdravý jak řípa. Rýmu jsem měl naposled předloni.
2: Zavři! Říkala jsem ti, ať se ke mně nepřibližuješ. Zavři!
7: Tak, a teď mě máš na svědomí. Zbývá mi týden života.
0: Co to plácáš?
7: Máti říká, že když potkám člověka, tak do týdne umřu. Prosím, odejdi.
0: No tak to budeš muset vylézt ven a spustit mi vlasy.
7: No jo.
2: Nepřibližuj se!
0: Uklidni se a podívej se na mě. Já jsem Jakub.
2: Kateřina.
0: Já vím. Nevzpomínáš si?
8: Bosýma nohama v potoce na louce. Bubnujem do země divoce do tance. Lehni si do trávy, obejmi nebe. Zahři.

0: volání.
1: Doufání.
0: Našel jsem tebe, obejmu nebe a z výšky těch stromů konečně pojď domů. Bosýma nohama v potoce na louce bubnujem do země divoce, do tance.
1: My se znám.

0: Chceš? Nemoc se ti vyhne. Pojď, vezmu tě domů, do vsi.
1: Máti mě nikdy nepustí.
0: Maminku máš ve vsi a tatínka taky. Tahle tvoje máti je jenom prohnaná víla, která tě unesla, zavřela tady ve věži a lhala ti.
1: Stejně mě nepustí.
0: No tak se jí nebudeme ptát. Spleteme ti vlasy do copu, ten ustřihneme a sešplháme po něm oba dolů.
1: To je chytrý.
0: Ta chytrá si byla vždycky ty. Hlavou ti lítaly nápady jako vlaštovky před deštěm. Tak pojď, zapletu ti vlasy. No tak, nemáš se čeho bát. Páni, krásnější, voňavější a hebčí vlasy nemá nikdo na světě.
1: To říká máti taky.
0: Není to tvoje máti.
2: Kačenko, poměnko, spusti dolů své vlasy.
1: Hned, máti! Co budeme dělat?
0: Já nevím.
1: Já ji musím pustit nahoru. Vlez si do truhly. Já ji zase rychle dostanu dolů, uvidíš.
0: Pusu.
1: Co?
0: Pusu.
2: No tak, Kateřino, kde vězíš?
1: Hned, hned. Na co pak si zapomněla, máti? Tak, ruku.
3: A hop. Na nic. Prší. Už budeš hodná.
1: Budu.
3: Nesu šišky, pořádně zatop. Co je s tebou? Jsi celá červená.
1: Červená?
3: Oči ti svítěj.
1: No, asi mám teplotu. Je mi nějak mdlo a břicho mě bolí. Nedošla bys mi na trnky?
3: Prosím. Svař si ty z Loňska. Jsem promočená na kost.
1: Když já bych chtěla čerstvý.
3: Co to tu smrdí?
1: No, to asi jak mám nafouklý to břicho.
3: Člověk? Chlap?
1: Jak by se sem prosím tě dostal?
3: Kde je? Kam jsi ho schovala?
1: Nikdo tu není.
3: Tady. Do truhly. Tak a mám tě. Vylez.
0: Nech mě.
3: Škrám ti oči.
0: Že ti zpřelámu hnáty.
1: Nechte toho.
0: Zmije jedovatá.
3: Červe člověčí.
1: Máti, moc tě prosím, nech nás odejít.
3: Tenhle ten poletí rovnou oknem dolů. Ale ty tu zůstaneš na věky věku.
0: Paní, pusťte nás. Kateřina se tu utrápí. Já se o ní dobře postarám.
3: Tyhle člověčí řečičky. Chtěli jste mě podvést. Nic nebude. Poletíš.
1: Jakube, pozor.
0: Jepe!
1: Máti, co jsi to udělala? Jakubku, jdu za tebou.
3: Tady zůstaneš.
1: Pust mě. Vzala jsi mě rodičům. Lhala jsi mi. Já jsem člověk. Musím žít mezi lidma.
3: Prosím tě, nechoď. Lidi nemají pochopení, jsou krutí a prolhaní. Říkají malina, ale myslí peliněk.
1: Že to říkáš zrovna ty.
3: Zůstaň tady. Ve vsi se utrápíš. A budeš chtít zpátky do lesa za mnou. Jenže už nikdy nenajdeš cestu zpátky. Zmizíme, věž i já. Navždycky.

0: Přineste šišky na otop a hrnek borůvek na koláč.
1: A dávej na tu naší divoženku pozor, Jakube.
2: Dám, strejčku, nebojte.
3: No tak, tati.
1: No, já tě znám. Ty se zatouláš hluboko do lesa, ani nevíš jak.
0: A do pekání doma.
3: Tak už pojď, Kubo, utíkej.
4: Kačenko,

0: Prober se.
1: Jakube.
0: Víš, že zmizela.
1: Já jsem skočila.
0: Nebolí tě nic?
1: Viděla jsem maminku a tatínka. Au, bolí mě hlava.
0: Můžeš vstát?
1: Jo. A ty?
0: Snad jo. Au.
1: Pojď. Zkus to. Opři se. Bolí to moc?
0: To bude dobrý.
1: Vezmi si tady ten klacek. A opři se o mě.
0: Opatrně. Tak jdeme.
1: Tady to tak voní.
0: Po houbách listí a jehličí.
1: Nevěděla jsem, že jehličí tak příjemně šimrá na chodidlech. Je! Koukej! Takovej velikánský hřib.
0: Nekřič, ať nevyplašíš zvěř.
1: A jo. Je, a tady další. Vezmeme je.
0: Vezmi. Tvůj táta má moc rád houbovou omáčku.
1: Tak najdeme ještě další. Pojď.
0: Počkej chvilku. Potřebuju si odpočinout. Točí se mi hlava.
1: Promiň. Hrozně spěchám, viď? Když já jsem ještě nikdy nedošla dál, než od truhly ke stolu.
0: Ale došla.
1: Jo, jenomže si to nepamatuju. Ukaž mi tu nohu. Krvácí ti to. Máš něco na zavázání?
0: Šátek.
1: Natrhám ti jitrocel. Vydrž, tady ho je hromada. Dám ti ho na ránu a ta se pak hned zacelí. Au!
0: Co se stalo?
1: Něco mě bodlo.
0: No to tě asi štípl komár. Nebo ovád.
1: A proč to udělal? Vždyť jsem mu nijak neublížila.
0: Tak měl asi žízeň. To si nemusíš brát osobně. Když bych mu přišel do rány první já, štípl by mě.
1: Aha, to mě nenapadlo.
0: Všechno se naučíš a poznáš. Neboj.
1: Tak ukaž tu ránu. Jitrocel takhle rozmačkáš a přiložíš ho. Teď si to zavaž. Zítra se na to podíváme. Dobrý?
0: Ještě pusu?
1: To pomáhá, jo.
0: Jo.
1: Tak já chci taky jednu.
0: Za chvilku budeme doma.
1: Za chvilku.
0: Už je to jenom kousek.
1: Kousek.
0: Co pak je?
1: Nemohli bychom zůstat tady.
0: Proč? Ty se netěšíš domů?
1: Já jsem doma tady. Rozumím bylinkám a umím být sama, ale jak budu mluvit s lidma, jak s nima budu žít?
0: No tak, Kačenko, všichni tě moc rádi uvidí.
1: Já se bojím.
0: Budu s tebou. Dám na tebe pozor. Hledal jsem tě celý život, tak teď tě přece nenechám v lese.
2: Podívej, koho si to Jakub vede.
3: Tu jsem tady ještě neviděla.
4: Vidíte tu hřívu?
5: Co když jsi přišla?
3: To je asi doma. Nějaká slečna z města.
0: Tady jsi se narodila. Teto? Strejčku?
1: Počkej chvilku.
0: Teto?
6: No jo, už jdu.
1: Jakube, co pak potřebuješ?
0: Někoho vám vedu.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den?
1: To jsem já, maminko.
6: Pro pána Jana. Kačenka, drž mě, Jakube, nebo se skácím. Táto, pojď sem.
7: Jo, za chvilku.
6: Ne.
7: No jo, porád.
6: Ukaž se mi, holka. Tobě ty vlasy narostly. Pojď ke mně. Co pak je?
0: Kačenka je trochu plachá.
6: My se přece nemusíš bát. Táto!
7: Co mě honíš? Je snad konec světa?
6: Koukni, koho nám Jakub přivedl.
7: Dobrý den.
1: Dobrý den. My vám neseme houby na omáčku.
7: O to jste hodný. Moc krát děkuju. A vy patříte tady k Jakubovi. To jste si dobře vybrala. Jakub je hodnej, poctivej mládenec.
0: Stříčku.
1: Já jsem Kateřina.
7: Moc mě těší. Já jsem...
1: Můj táta.
6: Naše Kačenka. To koukáš, co?
1: Pamatuješ si na mě?
7: Jak bych na tebe mohl zapomenout, holčičko moje zlatá. Od té doby, co tě víla odvedla, měsíc co měsíc, den co den se modlím, aby ses nám vrátila. Ty jsi tak vyrostla. Ale oči máš pořád stejný, jako pomněnky. A vlásky jako pšeničný pole.
6: No tak táto, nebreč a oběhni sousedy s tou novinou.
7: Jo.
6: A ty, Jakube, skoč do hospody pro pivo. Musíme to oslavit.
7: Sousede!
4: No co je?
7: Nech toho kosení. Hoď se do svátečního a přijď k nám na skleničku.
4: A co budeme zapíjet?
7: Kačenka se našla.
8: Jaká Kačenka?
3: No ta od Jakuba. Jak si ji vedl za ruku z lesa.
4: Odkud se vrátila?
8: No to já nevím.
4: Mámo, vem koláče, jdeme k sousedům. Holka se jim vrátila.
8: No, viděli jste ty jí nádherný dlouhý vlasy?
3: To musí být nějaký čáry.
4: Přece se, že je to princezna.
3: A kde by prosím tě vzal obyčejný dřevorubec princeznu?
8: Tak.
9: Co je to tady za humbu?
8: Ale ta sousedově ztracená holka se prej našla.
4: No.
9: Jaká holka?
8: Ale ta jak zmizla.
4: Jakube.
0: Tě Bůh, Pavle.
4: Kam letíš s tím pivem?
0: Pamatuješ, jak jsi mi říkal, ať ti přivedu ukázat to vysněný štěstí, až se k němu prosekám?
4: No.
0: Pojď se na něj podívat.
4: Oh, to jsem teda zvědavej, co jsi v tom roští našel za poklad.
0: Moc krásnej a milej poklad.
4: Ale ne. Ty máš holku.
0: Už to tak bude.
4: No tak to bych se teda rád přesvědčil na vlastní oči.
6: Sousedi, nemusíte koukat přes plot, jen pojďte dál. Pamatujete si na ní? To je naše Kačenka.
3: Můžu si šáhnout na ty vlasy?
10: A to je pravda, že tě unesla zlá víla.
9: Začarovala tě.
4: Jo, nebo tě mučila.
11: Ty jsi teda vyrostla.
8: No ale pořád stejná divoženka, co? No, lítat po lesích, po skalách, na to tě učila.
2: Všechny děti vždycky byly
6: takový.
4: Co pak?
6: Kdy to skončí?
0: Jsi unavená?
6: Všichni se na mě dívají a sahají na mě a pořád všichni mluví. Chce se mi brečet. Nepůjdeme se ještě projít?
0: Pojď, Pavel na nás už čeká.
6: Jenom na chvilku, k lesu a zpátky.
0: Kačenko, k lesu chodíme každý den, ale u muziky jsi se mnou ještě nebyla.
6: No právě.
3: Kateřino, Jakube, taky k muzice.
6: Jenom na chvilku.
3: Zkusila jsem ten tvůj recept na vlasy. Kozinec a olej z oříšků. Sáhni si, jemný jako peříčko.
6: Hezký.
12: A já mám nový šaty, koukejte. Ve městě se teď nosí tenhle modrý vzor. Vsaďte se, že takový tu žádná mít nebude. Tak jdeme?
0: Jdeme. Pojď, Kačenko. Tobě se tady nelíbí?
6: Neumím tancovat. A nemám takový hezký šaty jako holky.
0: Vždyť jsem ti říkal, že tě vezmu na trh a koupím ti šaty, jaký budeš chtít. Ale ty jsi za žádnou cenu nechtěla do města.
6: Já vím. Nezlob se.
0: Já se nezlobím, ale snaž se trošku. Teď patříš do vsi, mezi lidi. Oni tě budou mít rádi, ale musíš jim trochu pomoct. Nemůžeš pořád utíkat do lesa nebo se schovávat doma.
13: Sousedi a sousedky, mladí i staří, přistupte blíž. Odložte politry, odložte bursty, zanechte řeči a pojďte si skočit!
12: Kateřino, pojď si zatancovat!
6: Ale já neumím tancovat.
3: Je to snadný, pojď! Raz, dva, tři, raz, dva, tři, otočka, raz, dva, tři.
4: Tak co ten tvůj poklad? Pořád se bojí lidí?
0: Už je to lepší. Podívej, zrovna tancuje.
4: Tancuje, jo? Spíš se motá jako myška v pasti.
0: Jdu za ní.
4: Počkej, nech jí. Nemůžeš jí pořád pomáhat.
0: Já vím.
4: No. Tak teď jsi teda šťastný.
0: Jo, jsem šťastný.
4: Ve stavení plným sušenýho Bailey s holkou, co lítá celý dny po lese a po lukách, jo?
0: No víš, že jo? Jiná má stavení plný krajek a sukní a celý dny mlátí prázdnou slámu s ženskýma na návsi. Kateřina aspoň dělá něco užitečného.
4: Užitečného, jo?
0: Ty seš dřevorubec, ona je bylinkářka.
4: Trhat kytky a vařit čajíčky, no, to je mi, panečku, řemeslo.
13: A teď tu máme z brusu novou píseň, kterou bych rád věnoval naší staronové sousedce.

0: Pánové, prosím, vezměte děvčata, paní a babičky a ať se točí sukně!
1: Smím prosit, zlatovlásko?
2: Odpusťte, sousede, ale já nemám náladu.
1: Však tě neubude.
2: Když mě to nejde.
1: Ale no tak, já jsem taky nemehl.
2: Já nechci tancovat. A vy byste taky neměl. Ještě včera jsem vás slyšela přes plot kašlat a chrchlat celou noc. Měl byste si vypít čaj z podbělu, namazat si prsa sádlem a vlézt si pod peřinu.
1: Ale až mi bude ouvej, zajdu do města k doktorovi. Ale muziku si kvůli kašli ujít nenechám.
2: Prosím vás, neprskejte na mě.
1: No, nevztekej se a pojď si skočit.
3: Sousede, nechte ji na pokoji.
2: Já jdu domů, lidi nemají pochopení.
3: Počkej, Káčo, neodcházej.
2: Jdu.
4: Vydrž. Ještě kousek. Kačenko, jsi doma?
2: Co se stalo?
5: Nemůžu chodit, strašně to bolí.
4: Chlapi se v hospodě porvali. Pavlovi spadl na nohu stůl.
2: Polož ho sem. Tohle bolí?
5: Já chci doktora.
2: Tiše. Jakube, dones nějaký dřevo na dlahu. Pavlena, vypij to.
5: Fuj, co to je?
2: Nálev z čekanky. Uleví ti od bolesti.
5: A co chceš dělat?
2: Nohu ti narovnáme, dáme do dlahy a pak pomůžeme kostem, aby dobře srostly.
5: Ne, já chci doktora.
2: Pavle, prosím tě, věř mi a vypij to. Doktor nezmůže víc než já. Ba co hůř, možná ti tu nohu uřízne.
5: Ne.
4: Tak co mám dělat?
2: Nic, zacpi si uši.
5: Jo!
2: No, a je to. Teď dlahu.
5: Já určitě umřu. Měl jsem si tu nohu radši nechat uříznout.
2: Tiše, tím křikem se jenom vyčerpáváš. Dýchej, pomalu.
4: Je to lepší?
5: Jo. A co teď? Kdy budu zase chodit?
2: Teď musíš 2 měsíce ležet. Každý den ti budu nosit čerstvou šťávu z Vojtěšky, aby zlomenina dobře srostla. Dostaneš mast z kostivalu. Tou si máš nohu aspoň 3x denně. Brzo splaskne a začne se hojit.
5: Děkuju ti, jsi hodná.
2: Až zase začneš chodit, nasadíme kapradí a měsíček. Do půl roku budeš lézt po stromech. To ti slibuju.
6: Čerstvé rosinko!
2: Lidi a lidičky, stoupněte na špičky. Mám pro vás zázraky, čaje a bylinky, mastičky na z nemocí úlevy znám. Co to bude, pan táto?
7: Mě poslala žena, že prý jste vyhlášená doktorka.
2: Já nejsem doktorka, jenom obyčejná bylinkářka.
7: Tím líp. Říkala, že vás poznám podle dlouhých plavejch vlasů a já na to, že blondětej ohon má každá druhá. Teď ale musím říct, že takový vlasy, jaký máte vy, jsem v životě neviděl. A to už nejsem nejmladší.
8: Oh, sousede, nezdržujte. My taky chceme někdy přijít na řadu.
9: No veď mádej.
10: Jo, na řadu.
2: No. Co pak vás trápí?
7: Nemůžu spát. Zaberu vždycky jenom na chvilku a pak už to nejde. Celou noc courám postavení.
2: Meduňkový čaj. Pijte ho před spaním se lžící medu.
7: Děkuju.
2: A kdyby meduňka nepomohla, namíchám něco silnějšího.
7: Děkuju.
11: Dobrý den.
2: Tak povídej, s čím jsi za mnou přišel?
10: Hrozně mě bolí ucho.
2: Ukáž? No jo, i teplotu máš. Neměl jsi náhodou rýmu?
10: Jo, měl.
2: Tak to bude zánět středního ucha. Řekni mamince, ať ti svaří heřmánek a kloktej ho 3x denně.
10: Děkuju, naschledanou.
2: Paní hospodská, tak co kolena, je to lepší?
8: No, úplnej zázrak, holka. Běhám po výčepu jak za mlada. Ale musím se ti přiznat, že jsem tomu moc nevěřila. Balit si kolena do zelných listů, kdo to kdy slyšel, že jo?
2: A zabralo to, vidíte.
8: Zabralo. Tak jsem ti tadyhle přinesla husu. Je vykuchaná, stačí jenom strčit do trouby.
2: Je, tak to moc krát děkuju. Nazdar, kluci, co vy tady?
4: Jdeme pálit dříví na paseku.
2: Ty taky, Pavle. Nemáš náhodou ještě ležet?
5: Neboj, na práci ani nesáhnu. Jenom si sednu k ohni a budu přikládat, slibuju. Doma už se to nedá vydržet. Porád mezi čtyřma stěnama, ležet v posteli, slyšet, jak si venku děti hrajou, babky zpívají v kostele, povozy jezdí sem a tam a nemoc ani vystrčit nos. To je na palici.
2: To máš pravdu, já to dobře znám. Z toho je člověku hůř než ze zlomený nohy.
5: No, tak můžu teda do lesa?
2: Můžeš. A co vy, pane? Potřebujete něco, nebo mi tady jenom zdržujete zákazníky?
4: Já jsem slyšel, že jste slavná čarodějnice.
2: No dovolte.
4: A mě vám dneska tady tak píchá u srdce, že z toho budu mít brzo smrt.
5: No prosím vás, paní bylinkářko, dejte mu na to něco. Celý den jenom fuňuká a vzdychá, to se nedá vydržet.
2: U srdce říkáte? A kde přesně?
4: Tady.
2: Na to je jediný lék? Pořádná pusa. Mm-hmm. Ale odvoláte tu čarodějnici.
4: Odvolávám.
2: Tak zavři oči. Všechny neduhy znám jeden lék, po něm nám bude líp.
9: Snesu ti z oblohy kouzelný svět, lepší než o něm sní.
2: Za ruku

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mekneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

0: Lase spadne do jezera. Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prima hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici. Ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý. Obyčejně, když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel a rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi ale blázen, Lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel taky ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se Lase snad utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhl Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme mohli nejrychleji. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. A neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl se zlostně. Ale určitě to s tím trumpeto nemyslel tak zle, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita a Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel: boj a vítězství, útočí postrach severu. Ale tu řekla Brita: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. Pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak, že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekla se. Ty heleď, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám byla zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. A když o tom přemýšlím, nevím to sama taky. Ale rozhodně to je legrace. Za chvíli přišel tatínek. Řekl, že si už nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. To Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. Tak by se mu aspoň mohlo říkat Severský Petr, řekl Lase. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lase a Bose a já stáli na půdě a já měla jít do svého pokoje, řekl Lase. Jo, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý. Jdeme do školy a děláme si legraci s paní učitelky. Když vánoční prázdniny skončily, byla stále ještě pěkná sanice, takže jsme mohli jet do školy na strkačkách. Strkačky jsme měli troje. Někdy jsme z nich sestavili jedinou dlouhou strkačku s řadou sedátek. Paní učitelka nám řekla, že je to milé, že nás zase vidí. Já jsem si taky myslela, že je to milé vidět paní učitelku. Je taková hodná. Nabídla všem dětem karamely, protože to byl první den. Karamely byly koupené ve Stockholmu. Paní učitelka tam byla na vánočních prázdninách. A tak jsem jedinkrát jedla karamely, které byly koupené ve Stockholmu. Bylo to zajímavé sejít se zase se všemi dětmi ze Stúrbinu. O přestávkách si vyměňujeme obrázky. No, kluci vlastně ne. V naší třídě je holka, která se jmenuje Anna Greta. Ta má moc a moc obrázků. O první přestávce po vánočních prázdninách jsem si je s ní vyměňovala. Dostala ode mne košíček s květinami a skřítka a já dostala od ní princeznu. To byl snad nejkrásnější obrázek, jaký jsem kdy viděla. Proto si myslím, že jsem udělala dobrou výměnu. Kluci o přestávkách většinou vedou válku sněhovými koulemi. V zimě. Na jaře hrají kuličky. My skáčeme panáka. A kluci, když už nevědí, co by dělali, tak se perou. A při hodinách provádějí spoustu klukovin, ať je zima nebo jaro. Paní učitelka říká, že se jí zdá, jako by ty chlapce zrovna prsty svrběly, takže nemohou být bez uličnictví. Já si myslím, že prsty svrbí obzvlášť Lase. Hádejte, co jednou udělal. dostal od bose k Vánocům malé legrační prasátko. Bylo gumové a nafukovací. Když se pak z něho vypouštěl vzduch, kvičelo a hezky hlasitě. Jednou si vzal Lase prasátko sebou do školy. Lase nechodí do stejného ročníku se mnou, ale protože je nás v celé škole jenom 23 dětí, sedíme všichni v jedné třídě. Však je tam taky jenom jedna. A jenom jedna paní učitelka. Proto vím, jak to bylo s tím prasátkem. Naše třída měla čtení. To je, myslím, nejzábavnější předmět ze všech. A právě byla řada na mě, abych četla. Bylo to o králi Gustavu Vasovi. Tu propukl král v pláč, četla jsem, ale jen jsem to dořekla. Ozvalo se tak strašně smutné kvíkání, že by si člověk málem myslel, že to dělá Gustav Vasa. Ale kde pak? Bylo to prasátko, které stálo v Lasově lavici. Protože Lase strčil do lavice ruku a vyndal špuntík, který měl prasátko zastrčený v zadečku, takže vzduch mohl utíkat ven. Všechny děti se pochychtávaly. Paní učitelka vypadala, jako by jí bylo taky do smíchu, ale nesmála se. Lase pak musel stát na hanbě celou hodinu a prasátko s ním. Ale není to jen Lase, kdo takhle vyvádí. Všichni kluci jsou asi stejní. Jednou si potřebovala paní učitelka něco obstarat a my jsme měli hezky sedět a počítat a kreslit. A paní učitelka řekla Britě, aby si sedla za katedru a byla tam místo ní, protože Brita je řádná žákyně. Ale sotva paní učitelka vyšla ze dveří, kluci hned začali. Paní učitelko, křičeli na Britu a třepali rukama. Co pak chcete, řekla Brita. Chceme jít ven, řvali všichni. A jeden kluk, který se jmenuje Stýk, mával rukou a křičel. Paní učitelko, kolik byste kůdá jedna kráva? A bose řekl, slyšela jste už, paní učitelko, jak nám letos moc pěkně rostou brambory? Brita řekla, ano, představ si, že jsem to slyšela. A na to řekl bose, to tedy máte, paní učitelko, báječný sluch. A tak si Brita rozhodně nemyslela, že by bylo příjemné být učitelkou. Byla ráda, když se naše opravdická paní učitelka vrátila. A když se Brity ptala, jestli byly děti hodné, řekla Brita, kluci ne. Paní učitelka klukům vyhubovala a řekla, že zůstanou všichni po škole a budou celou hodinu počítat. A představte si, že ten Stýk přišel o přestávce k Britě a řekl, žalobníček, zvoneček, a bouchl jí do hlavy taškou. To je přece nespravedlivé, že? Když jsme šli domů, řekla Brita Aně a mně, že by už nikdy v životě nechtěla být učitelkou. Ale stejně jsme se cestou domů loudali, jak jsme mohli, aby nás Lase a Bose a Ole dohonili. Protože kdyby přišli o celou hodinu později než my, maminkám by to bylo divné a tak by kluci dostali vyhubováno ještě víc. A nám se zdálo, že to, co dostali od paní učitelky, jim už stačí. Jednou jsme se ve škole moc pobavili. Bylo to 1. dubna. To jsme paní učitelku vyvedli aprílem, jak se to má 1. dubna dělat. No, snad se to vlastně ani dělat nemá, ale může se to dělat a není za to žádný trest. Obyčejně začínáme vyučování v 8 hodin ráno. Ale den před prvním dubnem jsme se my všechny děti dohodli, že na druhý den přijdeme do školy už v 6 hodin. Máme ve třídě hodiny a právě než paní učitelka zamkla dveře třídy po poslední hodině, vklouzl tam Lasse a nařídil hodiny o 2 hodiny napřed. A příští den jsme přišli všichni do školy už v 6 hodin. Ačkoliv hodiny na stěně ve třídě ukazovaly samozřejmě 8. Dupali jsme a hlučeli na chodbě, jak jsme nejvíc mohli, aby nás paní učitelka slyšela. Bydlí ve škole v prvním poschodí. A Lasse běžel nahoru a zaklepal u ní na dveře. A paní učitelka se ho celá rozespalá zeptala: kdo je to? Lasse, řekl Lasse, dnes nebude škola?
1: Ach, milé děti, já jsem zaspala, řekla paní učitelka. Za minutu jsem dole.
0: Paní učitelka má ovšem nahoře taky hodiny, ale měla asi tak na spěch, že se na ně ani nestačila podívat. Když na hodinách ve třídě bylo 8 hodin 20 minut, přišla paní učitelka dolů a pustila nás dovnitř. Já nechápu, že můj budík nezvonil a nevzbudil mě, řekla paní učitelka. To je opravdu k zlosti. Ach, jak jsme se museli držet, abychom nevyprskli smíchy. První hodinu jsme měli počty a právě když jsme byli v nejlepším počítání, zaslechli jsme, jak u paní učitelky nahoře zvoní budík, protože to bylo správně 7 hodin, ale na hodinách ve třídě bylo 9.
1: Co to znamená?
0: Řekla paní učitelka překvapeně. Apríl! Máme dnes apríl! Křičeli jsme jeden přes druhého. To jsou děti, řekla paní učitelka. Velikonoce v Bullerbynu. Teď vám budu vyprávět, jak jsme se měli letos o Velikonocích u nás v Bullerbynu. Na Velikonoční středu přišla Brita a Anna ke mně časně ráno, protože jsme měli dělat velikonoční cedulky, takové, co se přišpendlují lidem na záda, aby o tom nevěděli. Nastříhali jsme si spoustu lístků z bílého papíru, na které jsme namalovali legrační panáky. Na některé jsme napsali třeba vzteklý orangutan nebo pozor zlý pes a tak podobně. U Lasse a Bosse bylo taky plno ruchu. I kluci dělali velikonoční cedulky. Ole byl u nich a pomáhal jim. Když jsme už měli kapsy plné cedulek, šli jsme Brita a Anna a já k Lasovi a Bosovi a Olovi a ptali jsme se, jestli si nepůjdou hrát, jen abychom jim mohli nějak přišpendlit velikonoční cedulky. Běželi jsme pak na Norgordenskou pilu a hráli jsme si tam a šplhali na vyrovnané hromady prken. Celou dobu jsme se pokoušeli přišpendlit jeden druhému cedulku, ale šlo to špatně, protože každý si dával pozor, aby se k druhému neobrátil zády. Za chvilku přišla Agda, naše děvečka, aby nám vyřídila, že máme jít domů jíst. A Lasse hned se skočil z hromady prken a dohonil Agdu a šel vedle ní a pořád si s ní povídal, co mu jazyk stačil. Aniž Agda co spozorovala, přišpendlil jí na záda cedulku. Bylo na ní napsáno: ach, jak miluji Oskara. Oskar, to je náš čeledín. A když přišel do kuchyně a začal jíst, chodila Agda sem tam a vzadu měla napsáno: ach, jak miluji Oskara. Oskar se plácal do kolen, smál se a říkal: to je dobře, Agdinko, to je dobře. A Lase a Bose a já jsme se smáli ještě víc. Konečně si Agda vzpomněla, že je velikonoční středa, a sáhla si na záda. Pak popadla papír a spálila ho v kuchyňských kamnech, ale smála se taky. Když jsme se najedli, přitočila jsem se k Lasově bundě, která visela přes židli, a přišpendlila jsem na ní cedulku. Nic při oblékání nespozoroval. A tak, když jsme se zase vrátili na pilu, šplhal Lase po hromadách prken s velkým bílým papírem na zádech a na něm bylo napsáno: jsem tak hloupý, že je to hrůza. Je, to jsme se nasmáli, že se to stalo právě Lasovi, který pořád říkal, že by mu nikdy nikdo nemohl cedulku přišpendlit. Na velikonoční středu večer jsme se my všichni děti ustrojili jako velikonoční čarodějnice. Kluci taky. Já jsem měla Agdin kostkovaný šátek a pruhovanou zástěru a dlouhou černou sukni. A pak jsem si vzala dlouhý pohrabáč od pece, abych měla na čem jezdit. Lase si vzal velké koště ze stáje. Sedla jsem si obkročmu na pohrabáč a jela jsem na Norgården a předala jsem tam Britě a Aně velikonoční dopis. Veselé Velikonoce vám přeje stará čarodějnice, která se právě chystá na Čertův vrch, napsala jsem do dopisu. Tatínek zrovna pálil spadané listí na naší zahradě a my čarodějnice jsme běhali kolem po zahradě a skákali přes kupy listí, v kterých už řeravěl oheň, a hráli jsme si, že jsme na Čertově vrchu. Na zahradě to bylo cítit jarem, protože tak je to vždycky, když se pálí listí. Anna a já jsme se dohodli, že se brzy půjdeme podívat, jestli už na našem místě za prádelnou vyrazili jaterníky. Na večer před hodem velikonočním měla maminka s tatínkem odjet do Stůrbinu na hostinu, a proto jsme Lase a Bose a já směli pozvat Ola a Britu a Anu k nám na Vaječné hody. Maminka má přece bulerbinskou slepičárnu a tak máme spoustu vajec. Bose, ten si myslí, že skoro všechna vejce snáší Albertína. Albertína je Bosova slepice. Ty si asi myslíš, že Albertína může chrlit vejce jako kulomet, řekla se Bosovi. Jedli jsme v kuchyni. Na stole bylo moc krásně prostřeno modrým ubrusem a našimi žlutými velikonočními talířky. I březové snídky jsme měli ve vázičce. Lase a Bose a já jsme obarvili všechna vajíčka na červeno, na žluto a na zeleno. Myslím, že taková by měla vajíčka být pořád, protože to vypadá opravdu moc pěkně. Hezky se nám to tam sedělo a jedlo. Závodili jsme, kdo sní víc vajec. Já jsem dokázala sníst jenom 3, ale Ole jich snědl 6. Albertína je dobrá slepice, řekl Bose, když jsme dojedli. Potom jsme se dali každý dohledání svého velikonočního vajíčka naplněného karamelami. Vajíčka nám maminka jako každý rok koupila a schovala. Lasse a Bose a já jsme dostávali vždycky o Velikonocích každý velké vejce a v něm moc a moc karamel. Ale letos řekla maminka, že když se spokojíme s trochu menšími vajíčky, takže koupí vajíčko pro každého, i pro Britu, Anu a Ola, a budeme mít každý hezké překvapení na naší velikonoční hostině. To jsme samozřejmě chtěli. A maminka vajíčka taky moc chytře schovala. Moje leželo ve skříni, kde máme kastroly. Bylo stříbrné a na něm byly drobné kvítečky. Ach, to bylo roztomilé. A v něm bylo kurátko z marcipánu a spousta karamel. Směli jsme být vzhůru tak dlouho, jak jsme chtěli, protože to bylo den před hodem velikonočním.

můžeš mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

Mám zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí.
0: Je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentní konverzaci. Po prvním výpalu, po přežahu, kdy hlína ještě saje vláhu, obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury, jak hrou.

0: že jsem kuchtík s pasem královským.
1: Posloucháš Rádio Junior. Raz.

ozývá se čvachtání. To jsou asi lachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení. Oje,

dupy, dupy, dup, razvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

je grof, mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek,

Jirek má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jirek se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is dog number one, yeah.

až na takovou kratičkou pasáž, se kterou by pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4...

já jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též, hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.